0: zemi až do, a to až do středečního dopoledne a současně snižuje jejich intenzitu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Současně ukončuje varování před rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravy během dnešní noci. Příliv teplého a vlhkého vzduchu od jeho západu zvyšuje pocit dusna, tedy i zátěž na lidský organismus.
1: Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran, taky starostky a starostové i představitelé tzv. Think tanků patřili mezi přibližně 60 lidí, se kterými se v Lánech na Kladensku setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit i jak komunikovat a taky o tématech, kterým se věnují. Pavel k tomu dodal.
2: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
1: Do středočeských Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let a napříč politickým spektrem akci vítali. Prezident v uplynulých letech už v Lánech uspořádal řadu obdobných setkání, a to nejen s mladými politiky, ale třeba s mladými aktivními lidmi z celé České republiky, se zástupci inovativních firm nebo s aktivními lidmi ze sociálně znevýhodněných regionů. Před 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěné prohřešky. Pracovníci inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělali kontroly zaměřené na poctivost prodeje a taky na prodej alkoholu mladistvým. Mluvčí ČOIKy František Kotrba doplňuje.
3: V oblasti poctivosti prodeje zjistili inspektoři pochybení v 15 kontrolách. Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol.
1: A ze západočeského regionu na východní Moravu při raním konfliktu ve Hvozdné na Zlínsku měl ozbrojený muž zranit jiného. Pak se zabarikádoval v domě a odmítal vyjít ven. Do práce se tak pustil policejní vyjednavač. Protože ale vyjednávání nikam nevedlo, všechno skončilo zákrokem jihomoravské zásahovky. Ta spacifikovala ozbrojeného podezřelého, který byl zřejmě pod vlivem drog pomocí taseru.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: A pokud je ještě meteo, ve středu 15. července bude oblačno na Moravě, ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo. Místy bouřky, teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.

0: 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlomnou.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Jádro v Temelíně na Českobudějovicku budeme používat až do 80. let tohoto století, slíbili odborníci i vláda. V našich bazénech se kazí voda a politici volají po rezignaci Filipa Turka po jeho vážné nehodě. Delší zprávy F1 s Láďou Jakubem právě teď je tady. Další významný okamžik české energetiky je tady. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho díl, než se původně plánovalo. A to až do 80. let tohoto století. Na místě byli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie. Za další je to nepochybně dobrá zpráva i pro český průmysl, protože prodloužení znamená rovněž další investice, které budou přibližně na úrovni 5 až 6 miliard korun ročně. Hovořím pouze o Temelínu, což znamená velkou šanci pro české inženýry, české dodavatele, české výrobce.
1: Nejen Pražané by si měli zkontrolovat to, co mají v bazénu. Jde o kvalitu vody. Teď v těchto parných dnech může představovat ohrožení zdraví. Varují předtím pražské vodovody a kanalizace. Jejich mluvčí Tomáš Mrázek našemu rádiu řekl.
3: Doporučujeme tu kontrolu minimálně jednou, dvakrát za sezónu. Je to kvůli tomu, aby jsme předcházeli zdravotním rizikům, které mohou plynout z vody, která musí být úplně kvalitní. Tak voda se může kazit tím, že pravidelně používáme, můžou na tom vzniknout nějaké nečistoty, mohou tam nějaký hmyz tam být a to vše má vliv na kvalitu vody, proto je vhodné si nechat zkontrolovat.
1: Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýš 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 cm pod hladinou a nejméně 30 čísel od kraje bazénu. Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 7 do 9 hodin dopoledne v Dykově ulici v Praze 10. Pondělní nehodu poslance motoristů Filipa Turka v centru hlavního města by měla policie rychle vyřešit. Mní to premiér Andrej Babiš. O situaci mluvil s předsedou motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Premiér to odpoledne sdělil novinářům. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocnince pro Green Deal. Opozice chce, aby Turek složil i poslanecký mandát. Ve sněmovně to řekla místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová ze Starostů.
4: Viděli jsme záběry, jak mohlo dojít k zranění osob, stáli tam na chodníku, uskočili úplně těsně. To auto je bylo jenom štěstí, že se nikomu nic nestalo. Ale ty záběry, které byly dneska zveřejněny, které ukazují, že pan poslanec jede prostě v pruhu, ve kterém nemá co dělat, vjede do křižovatky, aniž by se pořádně podíval, ono to není náhoda, že všechna ta ostatní auta tam stála a že tam nevěla. Protože prostě slyšíte sanitku a normální je nepředjíždět a nechovat se jako papaláš.
1: Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců, kteří čekali na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič se zranil. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pohem. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. 21-letá přerovská tenistka Nosková v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila kraje Karolínu Muchovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká a nemine ve středu 15. července? Bude oblačno na Moravě a ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo, místy hodně, místy i s bouřkami. A teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se ve středočeských Lánech setkal s mladými a starosty. Česká obchodní inspekce rozdávala na festivalu v Karlových Varech pokuty. A na Zlínsku zasahovala zásahová jednotka policie i vyjednavač. Láďa Jakub má další info. Meteorologové upravili výstrahu před silnými bouřkami. Budou trvat déle, ale na severovýchodě budou slabší, než čekali. Víc nám řekl Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Současná výstraha prodlužuje platnost výstrahy před velmi silnými bouřkami až do středečního dopoledne a současně snižuje jejich intenzitu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Současně ukončuje varování před rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravy během dnešní noci. Příliv teplého a vlhkého vzduchu od jeho západu zvyšuje pocit dusna, tedy i zátěž na lidský organismus.
1: Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran, taky starostky a starostové i představitelé tzv. Think tanků patřili mezi přibližně 60 lidí, se kterými se v Lánech na Kladensku setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit i jak komunikovat a taky o tématech, kterým se věnují. Pavel k tomu dodal.
3: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
1: Do středočeských Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let a napříč politickým spektrem akci vítali. Prezident v uplynulých letech už v Lánech uspořádal řadu obdobných setkání, a to nejen s mladými politiky, ale třeba s mladými aktivními lidmi z celé České republiky, se zástupci inovativních firm nebo s aktivními lidmi ze sociálně znevýhodněných regionů. Před 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěné prohřešky. Pracovníci inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělali kontroly zaměřené na poctivost prodeje a taky na prodej alkoholu mladistvým. Mluvčí ČOIKy František Kotrba doplňuje.
4: V oblasti poctivosti prodeje zjistili inspektoři pochybení v 15 kontrolách. Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol.
1: A ze západočeského regionu na východní Moravu při raním konfliktu ve Hvozdné na Zlínsku měl ozbrojený muž zranit jiného. Pak se zabarikádoval v domě a odmítal vyjít ven. Do práce se tak pustil policejní vyjednavač. Protože ale vyjednávání nikam nevedlo, všechno skončilo zákrokem jihomoravské zásahovky. Ta spacifikovala ozbrojeného podezřelého, který byl zřejmě pod vlivem drog pomocí taseru.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: A pokryme ještě meteo. Ve středu 15. července bude oblačno na Moravě, ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo. Místy bouřky, teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jádro v Temelíně na Českobudějovicku budeme používat až do 80. let tohoto století, slíbili odborníci i vláda. V našich bazenech se kazí voda a politici volají po rezignaci Filipa Turka po jeho vážné nehodě. Další zprávy F1 s Láďou Jakubem právě teď tady. Další významný okamžik české energetiky je tady. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho díl, než se původně plánovalo. A to až do 80. let tohoto století. Na místě byli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie. Za další je to nepochybně dobrá zpráva i pro český průmysl, protože prodloužení znamená rovněž další investice, které budou přibližně na úrovni 5 až 6 miliard korun ročně. Hovořím pouze o Temelínu, což znamená velkou šanci pro české inženýry, české dodavatele, české výrobce.
1: Nejen Pražané by si měli zkontrolovat to, co mají v bazénu. Jde o kvalitu vody. Teď v těchto parních dnech může představovat ohrožení zdraví. Varují předtím pražské vodovody a kanalizace. Jejich mluvčí Tomáš Mrázek našemu rádiu řekl.
3: Doporučujeme tu kontrolu minimálně 1-2x za sezónu. Je to kvůli tomu, aby jsme předcházeli zdravotním rizikům, které mohou plynout z vody, která musí být úplně kvalitní. Tak voda se může kazit tím, že pravidelně používáme, můžou na tom vzniknout nějaké nečistoty, mohou tam nějaký hmyz tam být a to vše má vliv na kvalitu vody, proto je vhodné si nechat zkontrolovat.
1: Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýš 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté roce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 cm pod hladinou a nejméně 30 čísel od kraje bazénu. Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 7 do 9 hodin dopoledne v Dykově ulici v Praze 10. Pondělní nehodu poslance motoristů Filipa Turka v centru hlavního města by měla policie rychle vyřešit. Mní to premiér Andrej Babiš. O situaci mluvil s předsedou motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Premiér to odpoledne sdělil novinářům. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocnice pro Green Deal. Opozice chce, aby Turek složil i poslanecký mandát. Ve sněmovně to řekla místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová ze Starostů.
4: Viděli jsme záběry, jak mohlo dojít k zranění osob, stáli tam na chodníku, uskočili úplně těsně. To auto bylo jenom štěstí, že se nikomu nic nestalo. Ale ty záběry, které byly dneska zveřejněny, které ukazují, že pan poslanec jede prostě v pruhu, ve kterém nemá co dělat, vjede do křižovatky, aniž by se pořádně podíval, ono to není náhoda, všechna ta ostatní auta tam stála a že tam nevěla. Protože prostě slyšíte sanitku a normální je nepřidýždět a nechovat se jako papaláš.
1: Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vyjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců, kteří čekali na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič se zranil. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. 21-letá přerovská tenistka Nosková v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila kraje Karolínu Muchovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká a nemine ve středu 15. července? Bude oblačno na Moravě a ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo, místy hodně, místy i s bouřkami. A teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1.

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
5: Dobré ráno, blíží se konec cenových stropů pro paliva. Sněmovna bude schvalovat návrat EET a pozor, dejte po nehodě na D8 směrem na Prahu. Vláda v pondělí skončí s regulací cen benzínu a nafty, ale podle odborníků si na to vybrala špatný termín. Cena paliv totiž zase roste kvůli dalším útokům v Iránu. Je možné, že ceny nafty vzrostou až o 4 koruny na litr, říká ekonom Lukáš Kovanda.
6: Vláda si vybrala k ukončení stropování cen nejhorší okamžik, protože nyní narůstají ceny ropy na světovém trhu, a to poměrně dramaticky. Včera cena ropy vyletěla takřka o 10%, což je více než kdykoliv během celé války v Iránu nebo proti Iránu. A hrozí tedy to, že si řidiči už příští týden připlatí skokově více, protože třeba nafta může být i o 4 koruny na litr dražší.
5: Růst cen pohonných hmot očekává také analytik XTB Jiří Tyleček. Konec regulace se podle něj projeví zejména u nafty. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá taky dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkově pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to v úterý večer oznámil na svém Facebooku. Americká armáda uvedla, že dokončila novou vlnu úderů na Irán. Iránské revoluční gardy oznámily útoky na Bahrajn, Kuvajt či Jordánsko, píší zahraniční agentury. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali v roce 2010 Nizozemsko. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si pak v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Ráno se v Čechách ojediněle objeví mlhy, v severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo. Místy zaprší i zabouří, bouřky mohou být ojediněle silné. Přes den čekáme oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na severu území naměříme 21 stupňů, na jižní Moravě naopak až tropickou 30.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Komplikace hlásí z D8 a Pražského okruhu.
7: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D8 ve směru z Německa na Prahu z Doxanama. Na 33. kilometru havaroval osobní auto v dopravním omezení. Do kolony se zpomaluje na 36. kilometru a zdržení 15 minut. A z důvodu prací na silnici se zdržíte 10 minut na Pražském okruhu ve směru z D10 na D1 mezi 60. a 62. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Posloucháte Frekvenci 1, krátce po 6. hodině už startuje ráno s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
8: A my vám přejeme krásné středeční ráno, přátelé.
3: Krásné ranko, tak dneska, teď tady ještě ve studiu, odpoledne už u vody.
8: Dvojáček máme dneska.
3: Jo.
8: My tady dovysíláme, skočíme do auta, uděláme rychlý přesun na jih Čech, konkrétně tedy na Lipno.
3: Přesně tak.
8: Je a tokem Modřín, abychom byli úplně přesní, kdybyste nás hledali. A tam ve dvě začíná živé vysílání z dalšího radiokempu tady.
3: Přesně tak, druhý radiokemp Frekvence 1, jedeme tam my dva. Jede tam s náma Pokáč, těšíme se a doufáme, že to počasí dneska opravdu klapne.
8: Já myslím, že to bude v pohodě, takže každopádně odpoledne plné radosti a soutěží přímo na místě, večer koncert s Pokáčem, ještě předtím opékání buřtů, kdybyste to nestíhali, všechno budeme živě přenášet přímo do rádia.
3: Tak teď, krásné ráno.
8: Teď je hezké ráno.
1: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: Dobré středeční ráno s datem 15. července, přátelé.
1: Krásné ráno, no. Jaké bude nejenom ráno, ale jaké bude i odpoledne. Tak přehled o tom má paní Dagmar Klucká, tedy její horoskopy.
0: Už to vidím, jak tam bude. Pozor, vodnáři a střelci, dnes budete mít náročný večer. Mm-hmm. Opatrně s tím alkoholem, takhle, co myslíš?
1: Tak možná to tak bude, no pojďme si to poslechnout.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u středečních horoskopů. Dnes je den gumových medvídků. Svátek slaví Jindřich a Egon. Blahopřejeme. Luna ve lvu zvýší vaši aktivitu a výkonnost. Vše bude mít nálepku největší důležitosti, ale nikomu neříkejte o svých plánech. Mohl by je totiž vzít za své. Co čeká raky? Dnešek nahrává kreativním povahám. Dobrých nápadů budete mít víc než dost. Jen se rozhodnout. Lvi, Luna je ve vašem znamení. Podle postavení planet to vypadá, že jste ve skvělé formě. Intuice vám pomůže rozpoznat, do čeho má smysl věnovat čas, energii a peníze. Pany, charakterizovat vás bude zvýšená citlivost, ale i neústupnost, která nic neřeší. Udělejte si citovou inventuru. Váhy, porostou vaše ambice a pravděpodobně získáte možnost, jak je uplatnit. Jste otevřeny novým příležitostem. Slabší stránkou bude vaše nerozhodnost. Štíři, pokud jste s někým na kordy, dnešek je jako stvořený k usmíření, ale musíte s tím začít vy. Střelci, energie a elánu máte dost a stát v pozadí není rozhodně váš styl. Potřebujete cítit, že život je vzrušující. Kozorozi, ze společenských zdrojů se dozvíte cosi důležitého. Nejprve si ale vše ověřte, než začnete jednat. Vodnáři, střídání partnerů už vás zmáhá. Dejte šanci trvalému vztahu. Ryby, doposud vám všechno vycházelo. Nyní vám hvězdy radí, abyste přibrzdili v mnoha směrech. Zvláště máte-li za partnera raka, panu či blížence. Hrozí totiž hádky. Berani, dostane se vám šance říct, co jste včera nestihli. Mezi vámi je zase spousta citu. Býci, včera není dnes. Vaše oblíbenost stoupá. Stačí, když se budete usmívat a ostatní přijde samo. Blíženci, již delší dobu nosíte v hlavě převratné myšlenky, ale zapomínáte na partnera a na lásku. Nikdy není pozdě něco nového začít, ale musíte chtít. Milí přátelé, dnes prosím zapomeňte na jakékoliv riskování. Říká se, co nemůžete změnit, to musíte vydržet, alespoň pro dnešek. Pokud někam jedete, dávejte si pozor na cestách, to platí i pro chodce. Přeji pokud možno klidný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: středeční ráno na frekvenci 1. Mám tady takové jako zamyšlení. Možná, zamyšlení pro dnešní den.
1: Tak, pojďme se zamyslet. Co tam máš?
0: Dětství končí ve chvíli, kdy se přestaneš bát odběru krve. A začneš se bát výsledků.
1: Já se bojím obojího. Vzpomínáš, jenom přihodím v rychlosti historku,
0: No.
1: Ale víš co, já si nechám za chvilku.
0: Dobře, tak jo.
1: A bude moc hezká.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen

Středeční ráno i dneska ve znamení bouřky, dusno k tomu v Čechách, dopoledne pod mrakem, odpoledne i s přeháňkami a bouřkami, na Moravě a ve Slezsku zataženo spíš dopoledne. Na severu teploty do 21, naopak na jihu až 28 a silnější vítr, hlavně v bouřkách, může foukat o rychlosti až 70 km/h.

0: Hradci červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Krátké zprávy má je Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák na úterním jednání předsednictva ODS neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Všichni jeho členové podpořili další postup k tomu, aby nebyl kandidátem strany do zastupitelstva Prahy 1, uvedla ODS v tiskové zprávě. Evidovaných případů eboly je v Kongu přes 2000. V noci na dnešek to podle agentury Reuters uvedly vládní úřady. Světová zdravotnická organizace v úterý uvedla, že skutečné počty nakažených mohou být i několikanásobně vyšší. Zemřelo 754 nakažených. Růst čínského hrubého domácího produktu v druhém čtvrtletí výrazně zpomalil, píše agentura Reuters. Podle oficiální statistiky se čínský HDP meziročně zvýšil v druhém kvartálu o víc než 4%. V prvním čtvrtletí meziroční růst HDP činil 5%.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Na D8 šetří nehodu. V koloně budete stát 20 minut.
5: Stále se vyšetřuje nehoda osobního auta v dopravním omezení na dálnici D8 ve směru na Prahu na 33. kilometru za Duxanama. Do kolony se zpomaluje na 36. kilometru a zdržení 20 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na pražském okruhu ve směru z D10 na D1. Na 62. kilometru probíhají práce na údržbě mostu a levý jízdní pruh je neprůjezdný. Kolona od 59. kilometru a zdržení 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Amíra s Ludkou, s vámi přejeme hezké ráno. Já jsem tady nasliboval historku, která se točí kolem těch odběrů krve.
7: Ano, ano, jsem napnutá jak kšandy.
6: Byl jsem objednán na odběry krve. Bylo to v 6 ráno.
7: Ano.
6: Jo, přišel jsem tam, jako nebylo to úplně příjemný, ale tak nějak jsem tam jako se dobelahal, měl jsem volno ten den. Tím, že jsem měl volno, tak jsem večer chvilku poseděl. A šel jsem na ty odběry, potom jako všechno tak jako proběhlo, tak jak proběhnout má a tak dále. Přišli mi k tomu ty lejstra, nějaký papíry a šel jsem s tím potom k doktorovi, který to právě vyžadoval.
7: Ano.
6: Taková celková prohlídka. On si takhle sedl, koukal do těch papírů a říká, byl mejdan, jo, den předem, před odběrama. A já, co? A on, tam se jsi byl mejdan před odběrama. A já mu říkám, to vidíte, jo? A on, vidíme a vždycky se tím moc bavíme. To je strašný prostě. Pak mi ukazoval přesně, jako kde to je vidět, jasně. Já to už se nepamatuju. Ale,
7: jasně, jasně.
6: Ale jako dostal mě tím dost teda, no.
7: Počkej, tak já možná taky mám ještě jednu, můžu?
6: Pojď.
7: Kamarád takhle se snažil, to byla ještě doba, kdy byly vojny, jako a vykládal historku a vlastně nevím, jestli byla jeho nebo byla ukradená, ale je to jedno. Vykládal historku, že prostě tam někdo se nechtěl na tu vojnu dostat a měl přítelkyni a tam měla cukrovku. A říkal, tak prosím tě, víš co, tak já vezmu jakoby tvojí moč a to. A teď byla ta odvodová komise a ten pan doktor mu říká, no tak jako, že máte cukrovku, to bych vám i věřil. Ale že jste v jiném stavu.
6: Já jsem si to myslel. To už je horší. Tak hezké ráno.
0: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: No poďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Lupka by měla být. Na mě ti člověče vyskočila minule nějaká statistika, článek, průzkum a tak dále. A bylo tam slovo, které mě celkem zarazilo. A musím říct, že jsem nevěděl, co znamená, tak jsem si říkal, že tě prověřím. Jo, ptám se tě, kdo...
1: Ano, kdo?
0: Je hobosexuál.
1: Hobo?
0: Hobo. Ne homo, hobo. Je tam B.
1: Hobo.
0: H-O-B-O. Hobosexuál.
1: Hobo.
0: Co by to tak mohlo asi být?
1: Jako vůbec nevím.
0: Zajímavý slovo, viď?
1: Jako vůbec. Hobo.
0: No tak si zatím přemýšlej, vy taky můžete, za chvilku na to mrkneme, jo?
1: Krásné ráno.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Kdo je hobosexuál? Slyším to prvně, musím říct. Možná někdo, kdo miluje hru na hoboje.
1: To je právě... To
0: a pouští si ji večer.
1: Jasně. Prosím vás, je tam B teda, jo? Hobo, je tam H-O-B-O. Hobosexuál se hovorově používá k popisu osoby, která vstupuje do vztahů nebo intimních známostí. Především ano. Proto, aby si zajistila bydlení, finanční stabilitu nebo jiné základní vybavení.
0: Ne.
1: Takže vlastně, když jsi jako zlatokopka, dejme tomu v uvozovkách,
0: tak je to v podstatě jako zlatokop.
1: Tak jsi hobosexuál. Zajímavý, vej.
0: To je, ty
1: slyším
0: jo.
1: To úplně poprvé.
0: Já to taky to slyším prvně.
1: No.
0: Ty jo, tak to je docela dobrý, no.
1: Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno. Frekvence 1.

0: Krásné středeční ráno, za 3 minuty bude 6:07, to nejlepší z muziky, třeba Xindl X.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit.
0: Jeho novinkový song Vyletněný dovolená, přidá se také Bryan Adams. Tahle písnička už má naopak nějaký ten pátek na svém kontě a ještě je len do třetice.
1: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrať se, ať ti můžu s Bohem dát.
0: A taky zprávy za chvíli.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
2: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
4: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
2: Petr Wagner,
4: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
2: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Už tam bude.
9: Nech toho.
8: Později už tam bude.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
17: Pěkné ráno. Cenové stropy u nafty i benzínu brzy skončí. Vláda má příští týden údajně reagovat na kompetenční žalobu prezidenta a popojíždět budete na D8 i na Pražském okruhu. V pondělí skončí státní regulace cen benzínu a nafty. Podle odborníků si na to ale vláda vybrala špatný termín. Cena paliv totiž zase roste kvůli dalším útokům v Iránu. Podle analytiků je možné, že ceny vzrostou až o 4 koruny na litr. Ministryně financí Alena Schillerová k plánu řekla.
18: Konflikt mezi USA a Iránem stále pokračuje, stabilita v ormském prlivu není zcela zajištěna. Nicméně cenovou regulaci lze provádět pouze v případech trvalý mimořádná tržní situace. Ta dle našeho názoru v této chvíli pominula. Proto se vládě nepředložila návrh na pokračování regulace a dále bude též zrušeno prominutí spotřební daně nebo respektive skončí daně u nafty. Od pondělí 20. července se tak ceny benzínu a nafty v České republice vracejí k čistě tržnímu mechanismu.
17: Vláda má na příštím zasedání v pondělí 20. července podle zjištění webu novinky.cz projednat a s největší pravděpodobností taky schválit oficiální vyjádření kabinetu ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla týkající se summitu NATO v turecké Ankaře. Pracovní verze dokumentu čítá 81 stran, jak novinkám řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku. Uvedl to v úterý irácký premiér při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili již známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země, o němž se diskutuje už několik let, informovala o tom agentura DPA. Bývalý chorvatský fotbalový reprezentant Dario Šimić byl v Záhřebu zatčen. Státní zastupitelství oznámilo, že zadržení bylo součástí protikorupční operace související s výstavbou kempu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
17: Ráno se v Čechách mohou objevit mlhy a i na dnešek platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Ty mají dorazit především během odpoledne. A odpoledne čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přechodně místy s přehánkami nebo zmíněnými bouřkami. Denní maxima 23 až 28 stupňů. Na severu naměříme teploty kolem 21, na jižní Moravě naopak denní maxima kolem tropické 30.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
17: Provoz stále brzdí na D8 i na Pražském okruhu.
19: Stále se vyšetřuje nehoda osobního auta v dopravním omezení na dálnici D8 ve směru na Prahu na 33. kilometru za Doksanama. Do kolony se zpomaluje na 37. kilometru a zdržení 20 minut. Dopravní omezení brzdí provoz na Pražském okruhu ve směru z D10 na D1. Na 62. kilometru probíhají práce na údržbě mostu, ale jízdní pruh je neprůjezdný. Kolona od 59. kilometru a zdržení 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
17: Ze zpráv je to vše. Slovo na Frekvenci 1 už mají Lubka s Mírou.
20: A přejeme vám hezké ráno, abychom byli konkrétní a přesní. 15. červencové ráno. Jindřich má dneska svátek.
21: Jindřich je můj tatínek.
20: A to je pravda.
21: Počkej.
20: Kolikátý?
21: Jindřich můj.
20: No, dobře.
21: Jindřich můj, přízvisko. Prosím tě, já si pamatuju situaci. Vlastně jistou logikou bych mohla být Jindřiška. Protože prý to tak bývalo, že se dávaly jména po otcích prvorozeným dcerám. A dokonce si pamatuju, že když jsem byla na Moravě, představit se tenkrát jakože do rodiny, a říkala jsem, že jsem Lubomíra,
20: jo,
21: tak jako
20: myslel,
21: seděli, že říkali,
20: pan Lipský, tatínek, teda tatínek.
21: Tatínek je Lubomír, jo? No. A já, ne, tatínek je Jindřich.
20: No.
21: Takže možná touhle s tou logikou bych opravdu byla Jindřiška.
20: A kdyby to bylo obráceně, že by i jako chlapci dostávali po matkách
21: jmen? Po matkách, tak by brácha byl, ale to někde je, Ivan, nebo jak se čte to jméno, Evan.
20: Evan. Juven.
21: Juven?
20: Juven McGregor třeba.
21: Juven.
20: Jak já bych byl Iren.
21: Irene. Irene Michálek.
20: Pes. To by se úplně povedlo. Hezké ráno.
21: Dobré jitro.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi a taky herečka Jitka Smutná, se kterou zaspomínáme na prázdniny vašeho dětství. Kam jste jezdila?
1: Tak já jsem jezdila s rodiči, protože jsme neměli žádný domek, chalupu. Jezdila na rekreace podnikové, že jo?
0: Takový ty typický, anděl na horách.
1: Ne, to bylo volnější. Aha. Ale bylo, obě byly na Sázavě. Jedna byla v Sázavě v městě, to je čtvrt Sázava Černé Budy, kde byly nádherný, na druhém břehu nádherný sklárny, ve kterých já jako dítě jsem prostě neustále stála a koukala jsem na ty chlapíky, co tam prostě vyfukují to sklo a dělají ty vázy a ty umělecký předměty a zkumavky, já nevím, co všechno. Prostě tam jsem stála často a pak jsem stála pod jezem a učila jsem se chytat ryby. Tam to začalo. No a posléze teda za 14 dní nebo za 3 neděle jsem přejela vlakem do Vejš po Sázavě až do Podhradí u Letče nad Sázavou, kde zasměl tatínek velký rekreační prázdniny se mnou a bylo to nádherný a tam jsem chytala ryby neustále, hrála ping-pong a co ještě, volejbal a chodila na houby a to jsem zbožňovala. To byly moje prázdniny.
2: A teď, když máte vnoučata, tak jste ta prázdninová babička, ke který se jezdí?
1: No, ani já nemám chalupu, svoje zahradní experimenty páchám u přátel a takže kluci se mnou už jsou velký, moc se mnou nejezdí nikam, ale měli jsme chalupu a máme ještě takový rodinný objekt z mýho ostravského angažmá u Ostravy. Ale to už je dobrodružný tam jet. Je to veliký a není to úplně opravený, není to žádný luxus, ale jsou tam stromy, které jsem sázela, kraj, který znám prostě z doby, kdy moje děti vyrůstaly, no a tam jezdí i vnoučata.
2: A záchod splachovací nebo suchý?
1: Záchod už je léto splachovací, ano, a sprcha tam taky
0: to je.
2: To je super.
1: Ale dlouho nebyl.

0: Frekvence 1 s vámi, přejeme hezké ráno, teď přichází ta zásadní chvíle.
1: Prachy, prachy, prachy, prachy.
0: Když to nevíde, přátelé, tak posouváme zase k další 10 000. To znamená, že tady bude už 40 000, ale já nebudu předbíhat.
1: Nechvádne před večerem.
0: Dobře, ve hře 39 500.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: Teď samozřejmě zásadní otázka, kdo se nám dovolal. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1. Haló?
4: Ahoj, tady Zdeněk.
1: Zdeňku, odkud voláte?
4: Já jsem z Benešova.
1: Vy jste z Benešova, tak zdravíme do Benešova a posíláme vám tuhle větu. Chybí jedno jediné slovo na konci, jo?
5: Ano. Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak jaký je ten benešovský tip?
4: Kompresor.
1: Kompresor. Pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Bohužel, bohužel, ani kompresor není. To není, není, bohužel. Každopádně díky moc za tenhle tip, díky němu další 500 a vás zdravíme do Benešova. Mějte se krásně.
4: Taky, naschle, děkuju.
1: Tak, přihozeno. No a jak jsi, Míro, říkal, 40 000 je tady.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
7: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

0: Jsou Police na frekvenci 1, jaké počasí nás čeká dneska, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Také dnes jsou v hlavní roli bouřky a dusno. Bouřky se na Moravě a ve Slezsku vyskytují i v ranních či dopoledních hodinách. V Čechách je očekáváme odpoledne. Jak na Moravě a ve Slezsku, tak také ale v Čechách mohou být opět ojediněle i silné, doprovázené srážkovými úhrny až kolem 25 mm. Pozor také na čerstvé nárazy větru, které budou v bouřkách dosahovat rychlosti 70 km v hodině. Zatímco na Moravě a ve Slezsku je oblačnosti a srážek nejvíce nyní v ranních a dopoledních hodinách, tak odpoledne tam bude částečně docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. V Čechách ale bude scénář opačný. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno a odpoledne bude docházet k přibývání oblačnosti a srážek. Nejnižší teploty naměříme na severu našeho území, tam to bude v odpoledních maximech 21 stupňů Celsia, naopak na jihu to budou až 28.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Jsou to krátké zprávy a má je Katka Vavřínová.
6: Pěkné ráno. Chorvatská policie zatkla dva Čechy, kteří si v tamním letovisku přisvojili nalezenou plátěnou tašku značky Louis Vuitton s 1 000 000 korun. Když je policie vypátrala, část peněz už chyběla. Muži skončili ve vazbě v Rijece a na svobodu se mohou dostat po složení kauce. Malá Madeleine, jejíž příběh loni vyvolal nebývalý zájem veřejnosti o dárcovství kostní dřeně, úspěšně dokončila léčbu. Lékaři dívce se vzácnou poruchou krvetvorby nasadili před rokem a v dalších měsících dávky medikace postupně snižovaly. Dívce tak nic už nebrání v nástupu do mateřské školky. Hasičům ve středních Čechách v úterý odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřce. Zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku, řekl mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: Provoz brzdí na D1.
8: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 80. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení na D1 před Brnem od Vyškova u Holubic mezi 212. a 205. kilometrem. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: Míra Michálek
10: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 vás probouzí do středečního rána, středa, jako vždycky o prázdninách, ve znamení dalšího radiokempu. A mě napadlo, že bychom mohli zavolat našeho kolegu Tomáše Fílu, který tam velmi často jezdí o den dopředu, aby tam všechno pomohl připravit a tak.
1: Hlavně, aby nám uvařil oběd, že jo? No, přijedeme, poradím vysílání.
0: No, ale on měl zase noční jako šichtu, rozumíš? A tak jsem si říkal, podívej, za chvilku 8, uvidíme, jestli Tomáš je na nohou, anebo jestli včera to bylo divoký. To má hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Ale krásné, dobré ráno, no tak samozřejmě jako pracovalo se dlouho do noci, aby to všechno bylo, jak se říká, tip-top nachystaný, ale hele, pódium stojí, aparatura je zapojená, všechno je připravený na to, aby to dneska vypuklo, ve 14 hodin vlastně odstartujete to vy, takže jako vy máte, jak se říká, vrtulku v zadku, protože ve studiu teď a za malou chvíli už se potkáme všichni na Lipně, ale tam se fakt máme na co těšit. Protože čekají nás soutěže, nejen s dětmi, ale dospělými. Budeme soutěžit i o peníze. Tyjo, to za to fakt jako stojí. Máme tam vymyšlenou mraky a spousty ptákovin. No a samozřejmě, co je to nejdůležitější? Živý vysílání, vy dva, takže na kouknutí pěkně pod pokličku. 19 hodin, koncert fantastického pokáče. Já už ho několikrát zažil a musím říct, že tohle si opravdu nechci nechat ujít, protože to je mistr improvizace, takže pokáč od 19 živě i do éteru, samozřejmě potom after party, takže ono to tam zdaleka nekončí jen tím pokáčem, prostě jelo to včera v noci, pojede to i dneska v noci.
0: Dobře.
1: No my doufáme, že to pojede taky dneska. I dneska jakoby přes den, protože je to docela dlouhá štreka, která nás čeká.
0: Máme v podstatě asi 3,5 hodiny na přesun na Lipno, ale tak snad to zvládneme, ty jezdíš po republice. Furt, když bude všechno dobrý, tak to dáme, že jo?
2: No jistě, že jo, a bude to dobrý, když pojedete po dálnici, hele. To je jízda k marcipánu.
0: No, výtečně, takže začínáme dneska ve 14.00, těšíme se na vás, kemp Modřín, další radiokemp Frekvence 1 odpoledne plné soutěží o pékání buřtů a večer kapela Pokáč.
1: Kapela Pokáč, tak jo. Tome, měj se krásně a těšíme se na tebe, ahoj.
2: Ahoj, krásné ráno a těšíme se.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: frekvenci 11 za 2 minuty bude 8, to nejlepší z muziky i po 8, opět a Radeček. Taky Robbie Williams. A nebo Jan Kalousek. Ať jste v obraze, přidáme i zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: V Planéu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
8: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
9: Dobré ráno. U Ligic na Kladensku bouraly 2 autobusy. Spojené státy i Irán ohlásily další údery a kolonu hlásí zde jedničky před Brnem. U Ligic na Kladensku dnes ráno havarovaly 2 autobusy. Záchranáři ošetřují 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění. Do nemocnice ji přepraví vrtulník. Další zranění jsou lehká. Všichni účastníci nehody jsou mimo vozidla. K nehodě došlo na silnici 61 u odbočky na Ligice. Pro nezraněné osoby byla povolána náhradní autobusová doprava. Evakuační autobus z hasičské služebny ve Slaném. Hasiči na obou havarovaných provedli protipožární opatření. Vláda v pondělí skončí s regulací cen benzínu a nafty. Podle odborníků si na to ale vybrala špatný termín. Cena paliv totiž zase roste kvůli dalším útokům v Iránu. Je možné, že ceny nafty vzrostou až o 4 koruny na litr, říká ekonom Lukáš Kovanda.
10: Cena ropy vyletěla takřka o 10%, což je více než kdykoliv během celé války v Iránu nebo proti Iránu. A hrozí tedy to, že si řidiči už příští týden připlatí skokově více, protože třeba nafta může být i o 4 koruny na litr dražší.
9: Růst cen pohonných hmot očekává také analytik XTB Jiří Tyleček. Konec regulace se podle něj projeví zejména u nafty. Doprava do průmyslové zóny na Rychnovsku je plynulejší. Řidičům slouží první část nového obchvatu Častolovic.
11: Auta teď mohou využívat nový kruhový objezd na silnici 1/11 mezi Kostelcem nad Orlicí a Častolovicemi. Stavba je první částí připravovaného obchvatu Častolovic směrem na Solnici a má přispět k plynulejší i bezpečnější dopravě na vytíženém tahu. Nová křižovatka je už plně průjezdná, zatímco další práce na navazujícím obchvatu pokračují. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Americká armáda uvedla ve středu kolem 4:00 ráno, že dokončila novou vlnu úderů na Írán, která trvala 7 hodin. Íránské revoluční gardy oznámily údery na Bahrajn, Kuvajt či Jordánsko, píší agentury. Bahrajn a Kuvajt v noci hlásily útoky. Jordánská armáda sdělila, že zničila 3 íránské rakety. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovenský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3:36 minuty a udělal další krok k třetímu vítězství na takzvané staré dámě za sebou a pátému celkově.
1: Frekvence 1. Počasí.
9: Ráno v Čechách čekáme ojediněle mlhy. V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo. Místy zaprší i zabouří. Bouřky mohou být ojediněle silné. Přes den čekáme oblačno až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na severu naměříme teploty kolem 21, na jižní Moravě až tropickou 30.
1: Frekvence 1. Doprava.
9: Krátce po 8 hodině se podíváme na dálnice.
12: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 78. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. V koloně se navíc stala dopravní nehoda na kilometru 190. A práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení na D1 před Brnem od Vyškova u Holubic mezi 212. a 205. kilometrem. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: Přehled zprávy u konce pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
13: Přejeme vám hezké ráno, to středeční.
14: Krásné ranko dneska, Míro, prosím tě, 15. července, den žele žížalek. Jsou takový ty kyselý, že jo?
13: Ta kravina na světě má svůj den.
14: Přesně tak. No. Vzpomeneš si na gumový medvídky?
13: Když vzpomenu, vzpomenu, protože to bylo velký, tenkrát jsem ukosloval hlavu, tomu vždycky. A pamatuju si, když se to objevilo v Sámošce u nás, což si myslím, že budou možná začátek 90. možná ještě konec socíku.
14: A že to byly poprvé ty zahraniční, takový ty jako dobrý.
13: Bomber, myslíš, takový? To ty, si nejsem jistý.
14: Já si myslím, že to byly ty, ale jako Haribáče.
13: Jo, tohle dokonce, jo.
14: Já si totiž pamatuju, že oni byli takový hladký, takový tvrdší.
13: Jo.
14: Prostě takový lepší. A pak mi někdo prozradil, že ty český se dají namáčet do vody přes noc. Mm-hmm. A to máš z medvídka medvěda.
13: A foukne se, jo.
14: Hrozně. Aha. Ale to jsou takový ty vzpomínky, no, na to, když to člověk poprvé
13: ochutnal. Ono želé do té doby bylo, že jo, nějaký, byly taky ty měsíčky, jestli si pamatuješ, taky ty pomerančový.
14: Jo, to se máčelo do cukru, no.
13: No, ale medvědi byly až pak a to bylo jako velký, no.
14: Když to bylo přes nocové vodě.
13: Tak, hezké ráno.
14: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné středeční ráno na Frekvenci 1, tak jsme tady odstartovali takové téma gumových medvídků. Mm-hmm. Který máš nejradši? Myslím barvu.
1: Žádný. Já už to dávno nejím. Aha. Přiznej barvu.
0: Přiznej barvu.
2: Bílý.
0: No to jsou ale vzácný.
1: No to já věřím, no.
0: Velký překvapení, není jich moc?
1: Já si vybavuji, tam byly snad jako žlutý, modrý, červený, červená, zelený, možná jestli tam nebyly.
0: Červená je nejoblíbenější.
1: A jak oni do toho dávají to želé a ještě do toho dávali nějaký barvivo z nějakých brouků, tak jsem to přestal jíst kvůli tomu. Teďka vím, že už se dají najít opravdu nějaký ultra jako veganský, ale to červený barvivo vím, že bylo z nějakých broučků, z toho se mi nedělalo úplně nejlíp. No a ty tam máš co, jaký barvy? Nejoblíbenější?
0: No nejoblíbenější je červený.
1: Jasně.
0: A velký překvapení je bílej. Ten nebejvá moc častý, takže...
1: To musíte hledat. Já jsem šel minule kolem výlohy, byla to nějaká večerka, kde v té výloze ty věci byly podle mě takových 20 let vystavený. Jo, a bylo to tak vyšisovaný strašně, že si ano. Myslím, že tam by z bílýho možná taky našla od sluníčka. Teda
0: jo, jakože byl, že byl to...
1: Vyšisovaný.
0: No, jinak prosím vás, říká se, že je to právě dobrý na chrupavky, ale odborníci říkají, že z toho spíš přiberete kila, než abyste měli zdravý klouby.
1: Tak bacha na to, hezké ráno.

0: Frekvence 1 s vámi, taky hra v poslední slovo s krásnou částkou. Ráno se zadařilo a prolomili jsme hranici 40 tisíc korun. Respektive, abych byl přesnej, nezadařilo.
1: Nezadařilo. Na dlaní je pro vás, máme právě teď, tedy na dlaní. Na telefonním čísle 257 400 999.
0: Jdeme na to?
1: Jdeme.
0: Tak pojďme.
2: Frekvence 1. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak zásadní otázka, kdo pak se nám dovolal? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
3: Dobrý den, tady Jana.
1: Jani, máme pro vás tuhle větu.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Na vás je, abyste na tu větu navázala jedním jediným slovem, které tam bude pasovat.
3: Tak jo, tak improvizace.
1: Tak to pojďme prověřit.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Ani improvizace to není.
3: Není.
1: Tak, nedá se nic dělat, přihodíme 500, mějte se krásně.
3: Vy taky, na shledanou.
1: Noveda a je tam 40 500, o které hrajete dneska dopoledne.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: znali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Robbie Williams na frekvenci 1, jak říkala Dáša Honcová, i dneska taková prádelna, i dneska boušky, takže na to buďte připraveni. Na Moravě a ve Slezsku nám hrozí hlavně dopoledne, kdežto v Čechách potom spíš odpoledne, tam budou přehánky a boušky. Jinak ty nejvyšší odpolední teploty 21 na severu, 28 na jihu, na některých místech té jižní Moravy může být atakována až tropická třicítka. A jinak buďte opatrní, protože pokud se na vás přižene nějaká ta bouřka, tak sebou vezme i silný vítr, který může dosahovat v nárazech až 70 km v hodině.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
0: Krátké zprávy má je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili 12 lidí. Ženu se středně těžkým zraněním vrtulník přepraví do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí. Jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny. Silnice 61 je podle policie uzavřená. Havárie se odehrála u tamní odbočky na Lidice. Noční déšť ochladil hoří budovu ve Zlíně. Obavy ze silného větru, který by mohl mít vliv na stabilitu částečně zříceného objektu, se tak nepotvrdily. Ukrajina zasáhla v Černém moři 20 ruských lodí, uvedl velitel dronových vojsk. Po útocích v Azovském moři jde podle něj o další fázi operace.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Stále budete brzdit na D1 a na Pražském okruhu.
4: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 78. kilometru až ke sjezdu na Břeclav, ale mění se to. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení na D1 před Brnem od Vyškova u Holubic mezi 212. a 205. kilometrem. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Tak zdravíme všechny, co se za námi chystáte na Lipno. Díky moc za zprávy, které posíláte na 736-300-444. Jsem tady dorazila i zpráva, která se týká gumových medvídků, je z Hodonína. Píše nám Dana a píše, že hned vedle Hodonína v Rohatci se vyrábějí gumoví medvíci a další gumové příšery. Výběr je opravdu veliký, takže možná tip na takový menší výlet, protože je to výroba spojená s prodejnou. Tak díky moc za tenhle tip.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Středeční ráno, taky frekvence 1. Já jsem teda ospalej, netěší mě to, můžu se tady uzývat. Protože dnes míříme na další z radiokempů.
1: Tak tam se probereš.
0: Jo, myslíš?
1: Já myslím, že jo. A když ne, tak tě hodíme do Lipna.
0: Do té

0: teda zpátky k tomu, o čem jsme mluvili, a to je výlet na Lipno, ano. Na další z radiokempu je druhý, bude tam s námi Pokáč živě přímo v kempu.
1: Prosím Modřín, vás, kemp, Modřín na Lipně.
0: Důležitá zásadní informace, je to zadarmo, můžete za náma přijet, pobavit se celé odpoledne tam s námi soutěžit, dostanete od nás buřta, kterého si můžete opíct samozřejmě s hořčicí, s chlebem, všechno
1: taky
0: máme.
1: Taky jsou tam soutěže celé odpoledne, je to zábava, je to sranda.
0: A i ten Pokáč je zadarmo.
1: A i ten Pokáč.
0: Tak se na vás těšíme, začínáme ve dvě.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: středeční ráno vám přejeme, tak je tu léto, jsou tu horké a parné dny, i když dneska se nám trošku honí mraky.
1: Dneska je to ale tak všelijak, ale jak říkají tomu malí děti.
0: Teplo k tomu má být docela, nebudou tam žádný jako 15,
1: já si myslím, že bude
0: 16 stupňový jako ukazatelé na teploměru.
1: Já jsem třeba spokojená s 25.
0: Já taky, ale já jsem chtěl mluvit o něčem jiným.
1: No,
0: Praha spustila mapu míst, kde se můžeš ochladit.
1: Ano.
0: Což je vlastně celkem zajímavá věc. Myslím, že to je po vzoru zahraničních měst, protože už jsem to někde viděl, myslím, ve Francii, v Paříži, jak byly ty ohromný vedra.
1: Jo.
0: Kolem 40 stupňů.
1: Kde můžeš smočit kotníky, jo?
0: No, celkově, kde třeba jsou veřejný prostory klimatizovaný a když seš jako někde na cestě městem a už toho máš plný zuby, ale z tebe není se kam schovat, tak se koukneš na tu mapu a řekneš si, a hele, tady je třeba jako knihovna, kam si můžu jít jen tak sednout a je to tam klimatizovaný. Tam na chvilku sedneš, nebo když máš dítě sebou, který toho má plný zuby, nebo s pejskem si někam zalezeš.
1: Jo.
0: A tak,
1: no. Na mě takhle funguje teda metro, musím říct. Jakmile lezu dolů do metra, tak tam je to teda, tam je pěkný fičák.
0: Jasně, takže, ale zas musíš mít jízdenku, že jo? Tam je to taky horší právě.
1: To vlastně

0: zdarma.
1: Ukažte nám jízdenku, já se tady jenom chladím.
0: Jo.
1: Moje nejoblíbenější místo na schlazení jsou sklípky na Moravě.
0: Tam je přirozeně chladno.
1: Tam je velmi příjemně, horší je potom ten výstup zpátky ven na to vedro.
0: To je totiž jako dvojitej šok. Napřed ty schody z toho sklípku, jakože konečná.
1: Pak ta facka tepla.
0: A pak ta facka tepla, no.
1: Pak se ti rozběhne ta krev, což taky není dobrý.
0: A je vymalováno.
1: A musíš zpátky.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: V Planehu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A Kateřina Vavřínová je připravená.
4: Pěkné ráno. Záchranáři po nehodě autobusu u Ligic ošetřili 17 pacientů. Sněmovna rozhodne o znovu zavedení EET a brzdí se na D1 před Brnem. Po nehodě dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku měla v péči záchranka 17 lidí. Jak Frekvenci 1 řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková, vyhlášen byl i traumaplán. K zásahu přidala podrobnosti.
5: Měli jsme v péči celkem 17 pacientů. Jedna žena utrpěla středně těžké zranění, byla při vědomí a po ošetření letecky transportována do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti měli lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření jsme je vezli do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném a také do fakultní nemocnice v Motole. Operační středisko vzhledem k počtu zraněných vyhlásilo v 7 hodin ráno traumaplán, který byl po hodině a 5 minutách ukončen.
4: Silnice 61 je podle policie uzavřená. Havárie se odehrála u tamní odbočky na Lidice. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá taky dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Chráněné státní pozemky v Hradci Králové bude zachraňovat město. Pomocnou ruku možná podá i kraj.
6: Právě stát je vlastníkem většiny pozemků chráněné lokality Plachta na okraji krajského města, ale právě stát také začal škrtat peníze, které jsou nutné na udržení potřebného stavu téhle unikátní lokality. Poslanci o její záchraně nechtěli ani slyšet, a tak se role státu rozhodli částečně převzít město a hejtmanství. Bez škrtaných peněz totiž vážně hrozí, že místo s kriticky ohroženými korýši, obojživelníky, brouky, váškami, masožravými rostlinami i orchidejemi do několika let úplně zanikne. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 2x6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová a belgickou soupeřku zdolala 6-1, 6-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: V severovýchodní polovině území bude hlavně dopoledne oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a taky bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na severu území naměříme 21 stupňů, na jižní Moravě naopak až tropickou třicítku.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Martina.
7: Následky dopravní nehody se odstraňují na 27. kilometru D1 na Prahu v levém jízdním pruhu. Provoz se komplikuje na kilometru 34, počítejte s 20 minutami navíc. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Na pražském okruhu je kolona také na 15 minut směrem k D1 v úseku od Černého mostu až k mostu Lanovému. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A po zprávách má na Frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný.
8: Hezké ráno, přátelé, jsme tady dneska v naprosto unikátní sestavě a já to hodla plně využít. Jsme tady spolu s Robinem. Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
8: A to jsou dva lidi, kteří mají rádi film. No a
3: to
8: já jsem si říkal.
3: A nejenom film.
8: A nejenom film. A nejenom film.
3: I fotbal, Miloši.
8: I fotbal,
3: ale
8: ano.
3: Já nechci si o tom povídat.
8: Ne, nebudeme se bavit. Fotbalu je spoustu, se otevřem. Je teda pravda, že dneska se hraje zásadní zápas a Anglie a Argentina o postup do finále na mistrovství světa. To je poslední, co zmíním, takže ne, jako bude atraktivní večer.
3: Miloši, pojďme si říct, proč jsem tady vlastně o hodinu dřív. Jako?
8: Protože
3: jsem včera prostě projebal prachy. Já jsem vsadil na remízu.
8: Fakt?
3: Jo, jo. Ježišmarja. Já nebyl tak blbej, abych vsadil na Francii, to jsem si říkal ne.
8: Jo.
3: Ale remízu, já myslel, že to bude vyrovnaný zápas. Miloš, on byl stejně vyrovnaný, jako já jsem teď.
8: Je mi to úplně jasný. A navíc to teda nebylo moc něco, co by pohladilo oko fotbal.
3: Vůbec.
8: Jako nuda v Brně.
3: Ty
8: jako
3: to víš, že jsem tě v noci volal.
8: Já vím.
3: Já jsem tě prosil, dej mi hodinku. Ve tvém vysílání, se mi něco vrátí.
8: A tak je to tady, přátelé. Takže my za chviličku se budeme věnovat, máme prázdniny. Pojďme si to užít, je stejně okurková sezona, pojďme si užít filmy, máme oba rádi, tak si uděláme takový kvízeček společně s váma, ať se prostě ráno mezi 9 a 10
3: zabaví. Ať nám volejte. 257 400 999.
8: Přesně tak. Hezké ráno.
3: Frekvence 1. Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Prestige na Frekvenci 1, lehce po 9. hodině, no 10 minut lehce. No a my tady s Robinem jsme říkali, že si uděláme takové filmové ráno a já se nejdřív svého drahého kolegy, kterého poslouchám a protože mám rád filmy, tak se ho chci zeptat na tři zásadní otázky. Takže pojďme na první.
1: Pojďme se na takový úvod.
0: Dobře.
2: Ano. Ano. Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
1: Ano, protože tak. Tohle se vždycky ozve každé ráno, když tě poslouchám.
0: Tak,
1: jo, to byla škoda.
0: Tak,
1: tak, a co máš na mě?
0: Prosím tě, první otázka.
1: No?
0: Tvá nejoblíbenější česká komedie.
1: Na samotě u lesa.
0: Skvělý, já tě řeknu mojí. Kulový blesk.
1: Ty vole, to miluju taky.
0: Jako ale, pro mě, jako ale taky, je top. A je hodně těch komedie, fakt já chybě hodně dostroje miluju od dětství. Samozřejmě Marečky a všechno podobný, ale prostě kulovej blesk je pro mě absolutní pilíř.
1: Ležela tam mrtvola.
0: Absolutní pilíř, tak. Dobře. Nejoblíbenější český herec, pomlčka komik. Tvůj.
1: Komik? No tak to je pan Menšík, no.
0: Hele, já jsem potom docela dlouho přemýšlel. V dětství to byl Luděk Sobota. Když měl takovou tu éru toho Jáchyma, tak já jsem miloval Luďka Sobotu. To bylo zjevení, absolutní zjevení. Jo. Pak se mi hrozně líbil v okresním přeboru úplně v jiný poloze, ale jako, pojďme dál. Samozřejmě sléty strašně oceňuju Vladimíra Menšíka, protože Vladimír Menšík, i když vyprávěl starý fór, který všichni znali, tak se s tomu ve finále zasmál, že v jeho podání to bylo neuvěřitelné. A teď si vychutnávám i jeho menší role v komedii, kde nehraje v žádném případě hlavní part, i jako třeba vy světáci, to není hlavní, ale to, co on tam dokáže odehrát v té chvíli, to je prostě, to je unikát, to je vyplněná plocha jako neuvěřitelným způsobem. A vlastně začínám to až teďko jako oceňovat, že dřív, jak toho Menšíka bylo hodně v té televizi, za mýho dětství, tam byl furt Menšík s Bohdalovou, jo. A tak jsem taky jako, ale teď zpětně musím říct, že to je jako neuvěřitelný hráč, jako skvělý. A teď mám třeba rád z těch mladších ročníků, tak mám třeba rád Kubužáčka a tak dále, tyhle ty jako zase jiný generace, který jako odehrajou si svoje. Ale každý má na to samozřejmě svůj pohled, ale my těch komiků měli vždycky dobře. Dobře. Žena, herečka, pomlčka.
1: Hele, nevím, proč mě to teď napadlo na první dobrou, ale prostě je to Dáša, jako. Já se nemůžu pomoct, je to Dáša. Víš, kterou Dášu myslím určitě.
0: No teď váhám trošku.
1: Jo, váháš?
0: No.
1: O, tak prostě, na tom hádičku, jak byla, ne?
0: Myslíš jako Dášu Havlovou?
1: No.
0: Aha, dobře.
1: Ona totiž byla vždycky ve všech filmech naprosto vynikající herečka. Jako, ať si každý říká, co chce, ale podívejte se na staré snímky.
0: Jo, jo.
1: Výborná. Ona je doteď výborná.
0: Jasně. No tak těch hereček komického rázu jsme měli vždycky jako, taky jako dost a dobrý. Iva Janžurová, paní Iva Janžurová. Samozřejmě Jiřina Bohdalová bez diskuze. Prostě jako, já hlavně mám rád ty filmy typu žena nebo dáma na kolejích a tak dále. To jsou skvělý jako momenty a zase ona tam jako odehrává. A teď mám rád třeba Petru Nesvačilovou, jo, takže prostě...
1: Fakt?
0: Jo, mě hrozně baví.
1: To jako, čím tě tak jako...
0: Mě baví prostě jako, ona je svoje. Jako absolutně Petra Nesvačilová je naprosto svoje a mě prostě to
1: takže
0: baví.
1: Takže baví ta osobnost.
0: Ta osobnost, no. To je jako, že prostě opravdu vím, že ona se s tím jako nepáře. To mě baví.
1: A tak řekni, to nemá je workplace. Ne, se s tím nesere.
0: Přesně tak. No tak dobře, takže jsme si teď jako jen tak lehce položili karty na stůl. No. Telefon k nám do studia 257-400-999 a my za chviličku přesně pustíme tak ukázku a vy můžete reagovat, protože nás bude zajímat prostě...
1: A v té ukázce se teprve ozve herec, ale zároveň neherec, jeden z mých oblíbených.
0: Jo, pozor, a teď jsi mi nahrál, já to teď nemůžu říct, že ještě miluju jedno neherce z komedii, který prostě zbožňuji úplně.
1: Neříkej to, protože to možná nejde. Ta ukázka
0: bude stalo. No právě.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vy...

0: No a my jsme slíbili a velmi rádi jsme slíbili, že si pustíme jednu ukázku, protože ona vlastně i rozkryje toho oblíbence Robina a vlastně, já už to chápu a myslím si, že i mého oblíbence. Herec neherec vlastně, když to tak řekneme.
1: Ano, je to
0: herec
1: tak.
0: Neherec, ale geniální.
1: Jako Miloši, my jsme se na tom ani nějak jako nedomluvili. To je neuvěřitelná jako napojenost v tom hereckém světě teď. Ano. Protože já jsem jenom řekl herec, neherec a ty jsi hned věděl.
0: Jsem věděl okamžitě.
1: Ale okamžitě, o koho se jedná.
0: Pochopitelně.
1: Takže dáme tu ukázku
0: teď.
1: My to vlastně napojíme toho filmového odborníka i tou ukázkou na ten fočus, který jsme tak trošku...
0: Jako odpinkli.
1: Odpinkli, jo. V úvodu. Tak pojďme.
2: Ježíš Ludmo, ty jsi přišel homo. Ale to je to výrozu. Ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. Hele, Andrej, rozumí. Stahovačka, šok to na bránu. Hele, brána z levačky na pravačku přehodil, fouk to veselýmu. Hele, a ten.
1: Miloši, já chci jenom dodat jednu věc. Prostě tenhle ten borec teď nemluvil určitě o Francii.
0: Jako, ne, tam nebyla poprovačka totiž. A ještě já miluji, jak tam cupitá v těch pantoflích, jako, a to je slyšet tam, jako je, poprovačka. Ty by je rozkoupili. Andrej, Kvašňák.
1: Tak dáme typovačku, dáme někoho na telefonu.
0: No jasně.
1: Jo, 2574999, tak pojďte na to, protože vy tady voláte stejně o 106, tak...
0: Jako neuvěřitelný, fofrovačka.
1: Ano, je to fofrovačka i tady Féteru, kde je tam, hezký den, hezké dopoledne.
3: Dobré ráno, tady Tomáš.
0: Tomáši, zdravíme.
3: Zdravíčko.
1: No, tak bude to fofrovačka, tady typovačka, co Tome?
3: Takže tak jsou to určitě co toho Molkovi.
0: Ano.
1: To je jasný, že jo, no, ale...
3: Jasně.
1: Jako který, že jo,
3: no. Ten herec, ježišmarja, počkejte, není to pan Šebek?
0: Blízko. Tome, jste blízko. Já bych... Zdrobníme Šebka.
1: Ano, přesně.
0: Zdrobníme
1: Šebka. Jenom ho zdrobni, no.
3: Ježišmarja, sakra.
1: No tak
0: když zdrobníme Šebka,
1: no.
0: Takový měkčí jako Šebek, no. Tak ho nebudem trápit, ne?
1: Jo, tak...
3: Šebánek!
0: Ano!
1: Šebánek, to musíme zatleskat! Šebánek, a Tome, dáš dohromady i celý název toho filmu? Jako Homolkovi jasný, to víme.
3: Jasně, takže to je EC Homo Homolka.
1: No je to EC Homo Homolka, no tak jo.
0: Ne, pro mě, nebo teď jsme se o tom bavili, prostě...
3: Nebo Hogo Fogo Homolka, a to je druhý díl, že jo?
1: Vlastně. Ne, EC, fakt, jako, trefil jsi to přesně.
3: EC Homo Homolka. Jo.
0: Ale Josef Šebánek je neuvěřitelný hráč, bavíme se o tom mimo mikrofon. Vlastně neherec a absolutně přirozený talent, který vlastně...
3: To byl výborný člověk, jako, to byl taxikář.
0: No jasně. Taxikář, který prostě jako, no hráč, no, hráč, herec, ale neuvěřitelný a myslím si, že některé ty momenty, které tam padají, prostě on si ještě upravil, že tohle jako je geniální, jako, to je geniální. Škoda, že to neodehrál víc teda, že to neodehrál
3: je to
0: víc.
3: Je to škoda, on taky byl výborný, i třeba Hořímá panenko.
0: No jistě.
3: No prostě a ta trilogie Homolkový, to je nezapomenutelný bez něj.
0: A navíc on patří mezi herce, kterým sluší nátělník, jako co si to
3: No tak u něj bych jako násilníka asi bych nedával, ale on jako prostě to je hráč,
0: ne,
3: tam
0: sebe. Říkám, že mu sluší nátělník, ne že násilník.
3: Jo, nátělník, já jsem rozuměl, že by hrál násilník.
0: Ne. Že mu sluší,
3: by to možná zvlád.
0: Jeden z mála herců, kterým slušel, ne. Jean-Paul Belmondo.
1: a
0: Pepa Šebánek, tak. Tome, díky.
1: Tome,
3: ale taky
1: ho mějte. My tě zahrajeme za to, ne? Já tady mám, co, třeba dáme mu tu Sandru, nebo
0: tak
1: Miloši,
0: jo.
1: Co?
0: Byla tady nedávno, dáme mu Sandru.
1: No, a pozor, má koncert, Tome.
0: Ano.
1: Jo, pokud se nepletu 6. prosince 2026.
0: Ano.
3: No tak super,
1: no,
3: tak to určitě se, pak zajdu.
1: No, tak se
0: a dobrý, potkáme. Já jsem ji uváděl v Třebí v Licích na festivalu a byla dobrá.
1: No jo.

0: Jak už tady padlo, pokud jste měli rádi a máte rádi Sandru, tak do konce letošního roku bude koncertovat ještě v České republice. Už jeden koncert proběhl v rámci festivalu v Přebylicích. No ale teď se dozvíme opět novinky ze světa z domova s naší Kačkou, která prostě vždy dokáže vybrat to podstatné. Pojďme si to říct, to podstatné.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Dobré dopoledne. Požár zasáhl dnes ráno firmu na zpracovávání kovů Technotool v Aši. Podle prvních informací oheň zasáhl střechu haly v Okružní ulici. 8 českým jednotkám hasičů pomáhá další ze sousedního Německa, informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. Srbský prezident Aleksandr Vučić uvedl, že dnes přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Nejnovější série amerických útoků na Írán v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů, uvedla íránská vláda. Zranění utrpělo přes 260 lidí. S odvoláním na mluvčí íránské vlády a rezortu zdravotnictví to dnes napsali agentury DPA a AP.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz brzdí na D1 směrem na Prahu.
3: Dopravní nehoda osobního a nákladního auta se řeší na 318. kilometru D1 na Prahu. Počítejte s menším zdržením okolo 10 minut. Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 82. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Myslím si, že by byla škoda si nedat ještě alespoň jednu ukázku, když máme rádi ty české komedie. No a
1: no máme tady jednu takovou pěkně vypečenou. Ty máš hodně rád.
0: Ano, ano, ano.
1: Já ji vlastně taky miluju, co si budeme, jako. Nebudeme říkat samozřejmě název toho filmu, ale vezmeme zase jednoho z vás na čísle 257-400-999, abyste se mohli s náma taky trošku pobavit, ne? Tak kdo je tam? Hezký den, hezké ráno.
2: Ahoj, tady Věra. Mm-hmm.
0: Věro,
2: z Berouna.
0: Věro, zdravíme do Berouna. A ještě se zeptáme, jaký máte ráda český komedie? Jako spíš ty starší? A nebo třeba teď ty současný?
2: Ty starší.
0: Oni jsou nějaký lepší, že jo, většinou? Oni jsou nějaký lepší.
2: Jo.
1: Ale jako všechno je tak nějak jako lepší, to, co jako bylo, ti herci nějak mi jako přijdou takový celý jako, ale já nechci pomluvat tu novou generaci, jo, jestli mě někdo poslouchá z tým mladý generace.
0: Máme dobrý,
1: fakt, máme dobrý herce.
0: Máme dobrý herce, ale jak
1: ale byli jako, jsme lepší.
0: Ty scénáře byly nějak lepší a bylo na to víc času. Už tady zase brečíme.
1: No nic, Věrko, tak jdeme na to. Máme tady jednu takovou pěkně vypečenou ukázku. Tak si ji dáme, jo?
3: Podívejte, pane doktore. Je tady prostě mrtvola v tom příběhu. No teď jde o to, jestli ten policejní lékař může přesně na minutu stanovit, kdy došlo k úmrtí. S jakou přesností? Záleží na chladnutí těla. Přikryjte ho.
0: Nevychladne.
2: Ježkovi oči, tak to nevím.
1: Fakt. Věroška, a že byste neposlouchala pozorně Miloše předtím? Že byste neposlouchala předtím?
0: Tam byla velká nápověda.
1: Řekl, že větší nápověda už být nemohla. Nejoblíbenější film Miloše. Otázka z ní. Nejoblíbenější československý snímek Miloše. No jo, který to je... Rok 1978, Věrko.
0: To už je takhle starý.
1: Je to tak, no. On to režíroval Láďa Smoljak a Zdeněk Podskalský s tím, že scénář, jak jsme se bavili o těch skvělých scénářích, že jo, tak to napsal samozřejmě pan Smoljak, pan Svěrák. Kdo jiný?
0: Ale režie Ladislav Smoljak, přesně tak.
1: Ano, jako, ano, přesně tak.
0: A já miluju teda speciálně jeho v těch menších rolích jako osobní vlak z Vizovic.
1: To je výborný, to je výborný.
0: Jak na ně koukáš tě.
1: Jo. No zahrál si tam i samozřejmě pan Rudolf Hrušinský.
0: Josef Abraham.
1: Počkat, tak já snad vyberu ještě jednu ukázku.
0: Ještě jednu,
1: z toho stejného filmu.
0: Jestli napovíme.
1: A tam bych navrhoval dát možná, tak tohle je hláška. Věrko, měla už jste kafe dneska?
2: No, akorát ho mám uvařený.
1: No, tak poslouchejte.
4: Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu.
1: No, měla jste brazilskou kávu.
2: No, kulový blest.
1: No, ježíš Maria.
2: Jasný, teď se mi rozsvítilo.
1: No.
0: Mistře, vy zlovíte.
1: Ano.
0: No, je to v pořádku. No, tak přejeme hezký prázdniny, hezký léto. A ty české komedie jsou ještě lepší, než jsou teďkon. A ať se...
1: Přesně. Ne.
0: Bych to řekl decentně.
1: No,
0: ať dorovnají ty staré.
1: Jako to se nestává často, protože by Miloš hledal slova, jo. Jako,
0: ať dorovnají ty staré české.
1: Odborník ve svém oboru, jo.
0: Tak, pojďme. V každém případě, mějte se fajn a děkujeme.
1: Tak jo, papa.
2: Já taky.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. Pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambule.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nošení dříví do lesa, ale přesto Tomáš Klus na frekvenci 1. No a my jsme si tady řekli s Robinem, že se ještě ujáme jako hezkou rozlučku, ne?
2: Uděláme si radost. Já jsem si vzpomněl ještě na jeden film, který vlastně miluju, a já jsem ho tady neřekl.
1: No.
2: Ale ty ho poznáš. Stačí jenom pustit našeho idola,
1: okay,
2: o kterém jsme se teď povídali. Poslouchej.
3: Dneska je mi tak smutno, na prsou mě tlačí, jsem v depresi.
4: Tak, aby ses nemožnal!
1: No, geniální pan Hrušínský, pochopitelně, bavíme se mimo mikrofon o tom, že to byl herec, který vlastně nepotřeboval dělat velký gesta, nepotřeboval se hlasitě smát, křičet,
2: nic, cokoliv. Nic, žádné jako, obrovské emoce.
1: Ani mimika, žádná jako...
2: Minimalistické
1: minimalismus, hrané, ale jako dokonalý.
2: Jako hraní,
1: ano, vesničku má středisková a tak dále.
2: A tam všechno.
1: Jako skvělý, no, úžasný a samozřejmě slavnostní ženy.
2: No jasně, no tak... Mám ti tleskat, Miloši?
1: Ne, jako, to je zbytečný, to je zbytečný. Ne.
2: Takhle.
1: Ale tak dobře.
2: Ale tak počkej, jo. Ale slavnosti se, že ne?
1: Tak jo, tak
2: no,
1: jo.
2: Jasně. Samozřejmě těch filmů je tady několik, ježíš, tady bychom
1: ale
2: mohli...
1: Ale když si vezmeš Spalovače mrtvol, jako, a vedle toho jako mediální věci, o kterých se tady bavíme, vys i kulový blesk, že prostě takový geniální. Skvělý, to nemá cenu, tady budeme prostě jako předávat šlehačku na dort, jenom.
2: Přesně
1: tak. Zbytečný. Tak čím se rozloučíme?
2: No tak dáme si, a musíme si dát dvě, hele, ještě tohle mě napadá.
5: Vejš, Radime.
2: No, tak to byla taková klukovina, jenom tak jako na závěr. Tak to jsme samozřejmě na samotě u lesa.
1: Ano.
2: Ale pojďme se rozloučit takovým vlastně tím tvým oblíbeným snímkem.
1: Když jsme ještě samotě u lesa, je Ladislav Smoljak, že jo, prostě Mlajn, no.
2: Jo. Jak tam byl ten Racho?
1: Racho, Mlajn.
2: A to si musím poslechnout ještě jednou.
1: No, to je skvělý. Jako jak ukázat prostě návštěvě, že jo, skutečně jo. Je ve Mlejně. No.
2: Přátelé, my se dneska budeme loučit vlastně zpěvem. Jak
1: ano, jinak jak zpěvem.
2: Teď jsme hudební rádio. Pojďme si zaspívat, hlavně čistě. Jo. Yeah.

0: Martine, já ti nesmírně děkuji za úžasnou hodinu.
1: Já bych chtěl říct Miloši takhle, jako přátelé, berte tohleto ráno, tohleto vysílání jako takovou malou rozcvičku s Milošem na filmového odborníka, který přijde ano. ve čtvrt na jednu odpoledne. Přesně teď tak. Jsem se vlastně trošku provalil, já jsem si sem teda přišel vlastně udělat reklamu
0: no, na své vysílání. No, teď je to pořád.
1: Jo, nevadí. Já
0: ne, ale bez marketingu to dneska neudělá. Co chceš dneska bez toho? Díky, někdy zopakujem, bylo to skvělý. Tak jo, díky a pokračujeme. Kačka zprávy a Frekvence 1 jede pochopitelně dál. Zítra já opět mezi 9 a 10 hodinou. Mějte se fajn.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pojďme na ně těsně po desáté, jsme připraveni, stejně tak Kateřina Vavřínová.
15: Dobré dopoledne, meteorologové zmírnili varování před bouřkami. Evropští ministři sportu kritizují Mezinárodní olympijský výbor a provoz brzdí na D1 v obou směrech. Meteorologové zmírnili výstrahu před velmi silnými bouřkami. Budou v uvozovkách jen silné. Kterých regionů a kdy se týkají, nám řekl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák.
16: V silných bouřkách, které se ojediněle vyskytnou na severu a severovýchodě území ve středu dopoledne, může spadnout kolem 35 mm a výjimečně se vyskytnou nárazy větru kolem 15 metrů za sekundu, to je 55 km za hodinu. Na jižní a střední Moravě zůstává nebezpečí požáru do odvolání. V důsledku opětovného přílivu teplého a vlhkého vzduchu na naše území během pátku 17.7. opět vzroste riziko zátěže teplem.
15: Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči dál prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli bouřkám, které v úterý večer a v noci na dnešek zasáhly region, se obávali silného větru. Neměl však takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní stavby. Německé dráhy se za letošní první pololetí staly cílem sabotáže ve více než 2000 případech, napsal bulvární deník Bild. Jde o krádeže, žhářství nebo vandalismus. Takových případů je letos v porovnání s prvními 6 měsíci loňského roku o 7% více. Ministři sportu 9 zemí Evropské unie vyzvali Unii, aby přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim, že umožnil návrat Ruska na olympiádu.
14: Frekvence 1. Počasí.
15: V severovýchodní polovině území bude hlavně dopoledne oblačno až zataženo, místy občas zaprší, nebo taky čekáme přehánky a taky bouřky, ojediněle silné, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, naopak na severu tam naměříme denní maxima kolem 21 stupňů, na jižní Moravě vystoupí teploty až na 30 stupňů.
5: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: Krátce po 10. hodině míříme na silnice.
17: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi tím 78. kilometrem až ke sjezdu na Břeclav. 15 minut naberete na D1 u Brna na Prahu, popojíždět budete mezi kilometry 202 a 197. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyně od Vesce až ke exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A 15 minut naberete na Pražský okruhu také směrem k D1 od Chrášťan až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
15: Ze zpráv je to vše, slovo už má na frekvenci 1 Robin Sobek.
1: Je to tak, ano, opět jsem zpátky, 5 minut po 10, ještě jednou hezké dopoledne, no co vám budu povídat, Francie, Španělsko, to mě včera tak zvedlo ze židle, ze strany Francie, to byl tak tragický fotbal. Přátelé, to byl tak tragický fotbal, že já jsem úplně i zapomněl na toho kreténa, co mě teďkom 2 dny zpátky vlastně předjížděl v koloně na IP Pavlova, když jsem byl v autě, já tam čekal, tyjo, normálně, já tam seděl a teď jede něco hranatého okolo mě, normálně to předjíždí, já si říkám, ježiška, mi jedeš ty blbčelice, ještě něco stane, prásk, něco se stalo, no nic, no tak, snad se tam už voda vaří, no ale říkám, hele, já jsem úplně i zapomněl na tuhle situaci, která mě taky zvedla ze židle, no spíš zase jako ze sedadla.
15: Ty jsi úplně zvednutý ze židle.
1: No já jsem úplně zvednutý, ale dneska pozor, Argentina, Anglie, abychom se dostali taky někam jinam. Já jsem to tady probíral trošku s Milošem v průběhu písniček a on se přiznal, že fandí Angličanům.
15: A ty to máš naopak, jo?
1: Já tam vidím zase tu remísku, jako vždycky. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Klidně pište svoje tipy. Guns N' Roses, Agnes, taky kapela Krištof, hrajeme to nejlepší z muziky a bude i pozvánka na dnešní, teď je středa, Rádiokem Frekvence 1.
15: Na Lipně.
1: Já na to málem zapomněl. Z těch všech událostí, o kterých jsem tady mluvil, no to víš, to není jen tak. Jako.
15: No to není.
1: To bylo hodně, to bylo emotivní vypětí na mě.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Don't Cry a Guns N' Roses. Na frekvenci 1 pár minut po čtvrt na 11 dopoledne, tak kdo bude v tom finále podle vás? To tady řešíme. Po včerejšku už víme, že jsou tam Španělé, hráli výborný fotbal. Nevím, jestli jste to sledovali nebo ne, já od začátku až do konce, a hráli tak výborný fotbal, že vlastně nedali Francii ani šanci na jeden jediný gól. Natož, abychom tady mluvili o remíze, a nedej bože, abychom se vůbec bavili o výhře, to v žádném případě. Dneska Argentina, Anglie, vidím, že i vy máte své tipy, kdo bude jako druhý tým ve finále. Třeba Pavlínka nám tady namluvila zprávu.
1: Oh, Robine, já už se úplně bojím tipovat. Já přál jsem si, aby vyhráli Norové, vypadli Norové. Včera jsem si přál, aby vyhrála Francie, vypadla, nebo nevypadla, nevyhrála Francie. No a dnes bych si docela přála, aby vyhrála Argentina, no, takže se úplně obávám, že to nedopadne tak, jak si to přeju, no. Já jsem si přála původně finále Francie Norsko, ale bohužel, no, takže to vypadá, že to asi bude Španělsko, Anglie.
0: Nevím, nevím, to znělo jako otázka na závěr, Pavlínko, ale podle toho, co ty vlastně říkáš, a to jsem tě poslouchal velmi pozorně, bych být tebou si vsadil na Anglii, klidně celou výplatu a budeš v balíku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Michael Jackson. A Thriller na Frekvenci 1 máme 4 minuty. Po půl 11 letí to jako blázen, ještě tady řešíme fotbal. Píšete konkrétně Lída, ahoj Robine, já si myslím, že dneska vyhraje Argentina. Přála bych jim to. Typu 2-1 po prodloužení. Bude to určitě boj, zdravím všechny v rádiu Frekvence 1 Lída. Lído, já moc děkuju za SMSku, no jo. On je tam ten Messi, že jo? No, tak já to chápu. Ale takhle. Já upřímně taky čekám boj, jo? Proto bych typoval klidně remízku v normální hrací době a pak třeba prodloužení, jak píšeš ty, nebo klidně i penalty, ale na druhou stranu, já jsem to samé vlastně čekal i včera. Já jsem, nevím proč, já jsem byl úplně přesvědčený o tom, že to bude boj, přece jenom, teď je to semifinále mistrovství světa, pane bože, to musí být boj, teď tam jde vlastně o všechno, teď ježíš, jeden jde do finále, no ale přišlo mi, že Francie to úplně zahodila, jo, že si to prohrála úplně sama, v normální hrací době, žádný boj, žádné vyrovnání, natož prodloužení nebo penalty vůbec, takže nevím, těžko říct, jak to dneska bude probíhat, ale na druhou stranu nehraje Francie, Španělsko, hraje Argentina, Anglie, takže třeba to opravdu bude pade na pade, bude to obrovský boj, třeba to fakt bude do toho prodloužení a možná i na ty penalty, takže nevím, asi si i tentokrát ještě budu stát tvrdohlavě za svým a budu typovat remízu, ale moc děkuju za všechny vaše zprávy, ty ostatní už můžete směrovat na narozeniny, protože ve středu 15. července určitě někdo z vašich milovaných přátel, rodiny nebo kolegů v práci slaví narozeniny, tak si na něj vzpomeňte, udělá jim to ohromnou radost, alespoň doufám, předpokládám, že ano. Klidně pošlete nějaké telefonní číslo, zkusíme někoho příjemně překvapit. Už za chvilku narozeninové okénko na Frekvenci 1. A do té doby to nejlepší z muziky. Sinead O'Connor, Train, Ava Farna nebo Doprava.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si, hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Nesouvislou kolonu stále evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od svého 80. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Modletic až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na dálnici D11 na Prahu mezi 6. a 8. kilometrem a 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině na vině dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Tak dneska to vypadá na rychlé narozeniny. Budeme přát na přání Ivany, která napsala, že by chtěla popřát svému Petrovi, kterého miluje. Má dneska 50. narozeniny, krásný věk, a přeje mu všechno nejlepší a samozřejmě i nadále lásku a zdraví. Tak já doufám, že Petr poslouchá. Za tým Frekvence 1 přejeme všechno nejlepší taktéž. No a co se týká těch známých osobností, tak dneska slaví dnes ve středu 15. července americký kytarista Joe Satriani, ročník 1956. Znamená to, že dneska tady máme další kulatiny, nádherné kulatiny. 70 let slaví tenhle ten americký kytarový virtuos. Jedním z nejznámějších rockových kytaristů začátkem 21. století, tohle o něm můžeme říct, je známý svou virtuózní technikou hry a taky osobitým projevem a zvukem. Joe Satriani, dneska 70 let, ještě jednou všechno nejhodně zdraví. Pokud poslouchá i někdo z vás, nenapsali jste a slavíte narozeniny dnes ve středu 15. července, tak vám pošleme to nejlepší z muziky jako dárek.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: čas ráno začíná, marně vzpomínáš, chtěla snad pár chvil vzít do nebe.
1: Sbírka z Vedlej hrůží, na stově věci, já si vzpomínám, jak jsem na kazetě TDK nosil tuhletu záležitost vanastovky po kapsách do základky, na základku, do školy. Seděl jsem tam a vždycky my se přetahovali o tu TDK kazetu. Ačkej, ty jsi možná ještě nebyla, nebo byla?
2: Ne.
1: Nebyla.
2: Já nosila Discman v kapse.
1: Počkej, ty jsi nezažila TDK kazety?
2: Ne.
1: Tyjo, já jsem úplně v prdeli.
2: Nejsi.
0: Znám tě už tolik let.
1: Já jsem úplně odepsanej.
2: Proč?
1: Jsem tak starý. Ty neznáš TDK kazety. Walkmany jsi zažila?
2: Ne.
1: Kačka, já jsem zapomněl uvádět ty písně, všimla jsi?
2: Jo.
1: Já jsem z toho úplně v šoku. To byla Anna K. předtím.
2: Promiň, já jsem se měla narodit dřív.
1: A tohle jsou Scorpions a ty jsi se měla narodit dřív. Já ti ještě pak vysvětlím, co všechno si prošvihla.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
7: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Pojďme na zprávy, jsou aktuální jako vždy, máme minutu po 11. a je zde Kateřina Vavřínová, velmi mladionka. Tak hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Sněmovna bude dnes schvalovat návrat EET. Česká policie eskortovala extremistku Líbichovou do Německa a kolony hlásí z D1 i D11. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá taky dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Poslanec opoziční TOP 09 Jan Jakob dnes na plénu řekl.
8: Proč mají být znovu evidovány také bezhotovostní platby? Platby, které už dnes zanechávají digitální stopu. Platby, které jsou dohledatelné. Platby, u nich stát disponuje nesrovnatelně větším množstvím informací než před 10 lety.
2: Občanští demokraté tvrdí, že kabinet vytváří ze všech podnikatelů podezřelé z daňových úniků a EET nepřiměřeně zatíží zejména malé živnostníky. Česká policie dnes převezla do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Líbichovou. Z litoměřické vazební věznice ji eskorta odvezla ráno. Eskorta před hodinou překročila česko-německou hranici. 55-letou Líbichovou původně německé soudy odsoudily jako muže Svena Líbicha. Mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Líbich si ale prohlášením na matrice úředně změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. Nad Lipenskou přehradou je jednou z mála míst v Česku, kde v noci můžeme bez světelného znečištění sledovat vesmír. Kromě Lipna je to Šumava a Novohradské hory v Jihočeském kraji, ale pozorovat vesmír můžeme nedaleko Lipna i ve dne, a to na hvězdárně na Kleti. Jaký mají dnes a zítra program, nám prozradil Jakub Šimánek z hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.
9: Na Kleti máme každý den pozorování pro veřejnost, exkurze ve dne, ne v noci, protože v noci se tam dělá vědecký výzkum a pracuje se na dalekohledech, ale ve dne jsou každý den exkurze pro veřejnost. V případě jasné oblohy je pozorování slunce a slunečních skvrn skrz největší čočkový dalekohled v Česku a k tomu zajímavé povídání o vědeckém výzkumu, který se soustředí na asteroidy a komety právě na Kleti, což je nejvýše položená hvězdárna v Česku.
2: Na Klek se dá vyšplhat pěšky nebo vyjet lanovkou. V červenci a srpnu vyráží každou celou hodinu od 9 do 17 hodin. Trasa začíná v Krasetíně u Holubova. Jízda na vrchol trvá 15 minut. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu ve středu, tedy dnes od 21. hodiny středoevropského času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: Bude převládat oblačno až polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech budou i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat, přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na severu a místy i na severovýchodě území naměříme 22, na jižní Moravě naopak i tropickou 30.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
2: Provoz brzdí na D1 i na D11.
10: Nesouvislou kolonu stále evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 80. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Modletic až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na dálnici D11 na Prahu mezi 6. a 8. kilometrem a 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzyně na vině dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: A po zprávách se od mikrofonu na Frekvenci 1 hlásí opět mladěch, téměř teenager Robin Sobek.
1: Tak je to přesně naopak, naproti mě je mladice a tady už je vlastně děda, podle toho, co jsem pochopil před zprávama. Ne. Pojďme si to všechno projet a probrat, o co si přišla teda, abychom dokončili to, co jsme nakousli před zprávama. Kdyby někdo neposlouchal, tak já jsem se dozvěděl tím, že jsem hrál vanastové věci a nosil jsem je na TDK kazetě do třídy na základku, že vlastně tu dobu vůbec Kačenka nezažila. No. Takže se ptám, TDK kazety vůbec teda? Ne. Walkman si zažila? Mm. To byla taková ta krabice, do toho se dávala ta kazeta, taky ne.
2: Ne.
1: Ty, ono to byl úplný úlet.
2: Ale měla jsem Discman.
1: Discman, dobře, tak tam už se dávaly ty CDčka
2: no,
1: potom.
2: A MP3.
1: No tá, to už je daleko. Jajajajajaj, to už USBčka věci, tohle, to už jsme daleko. Vinylovou desku, znáš? Gramofon.
2: Ale znám, no jasně, když to je teď hrozně populární.
1: No vlastně ono se to vrací všechno, stejně tak jako ta móda, že jo, mrkváči a tyhle věci.
2: Tak.
1: No, dobře, ve třídě jsme hráli kuličky, čáru, měnili jsme známky třeba. Známky měnila jsi? Ne, to už jsi nezažila, víš?
2: Vůbec
1: tu,
2: nevím, o čem mluvíš.
1: Jo, jasně, ty nemáš alba se známkama doma?
2: Ne.
1: Já si přijdu jak úplný kreten.
2: Ne,
1: my jsme někteří sbírali mateří doušku, jo, a Cčka znáš, ne, Cčka?
2: Jo.
1: Jo?
2: Cčka
1: znám. Podle názvu asi, víš?
2: Ne.
1: Písničku Michala Davida.
2: No to tak.
1: Ty vado, já ji tady snad ještě někde najdu. Přátelé, pojďme z toho udělat téma. Napište mi, co vy vlastně jste zažili, co jste hráli na základní škole. Pojďme nostalgicky zaspomínat. Já prostě nemám s kým tady vzpomínat. Já si přijdu jako blázen. Takže napište mi na 736444, co vy jste hráli, co vy jste měnili, jaké jste tam měli vlastně to dětství a mě to všechno zajímá. Já třeba zase neznám na místo opalování sprchu. Jo? Teď se mi dostal kačku. Ona přišla, je opálená, já se ptám, to je skvělé, tyjo, tak se zopalovala někde, ale...
2: No, ve sprše, no.
1: A normálně existuje jakási sprcha, oni vás tam nastříkají, vypadá to jako slunce, že máte na sobě, ale když se o něco opřete, tak všude jsou nějaký fleky, že?
2: První den pro posluchače byla jsem na takzvaném spraytanningu.
1: No tak vidí, tak to zase neznám já.
2: Ale znáš.
1: Prostě nastříkají na vás sluníčko, jako opálení.
2: No.
1: Ale má to barvu, takže vlastně se tě... Teď barvíš teď, nebo ne?
2: Ne. Ale první den jsem barvila.
1: První den, dobře, tak jo. To je úlet, ty vado. Svět se zbláznil, já chodím na slunce. No nic, pojďme hrát. Skorpion z Vanessa Amorisi, Petr Kolář. Hezké dopoledne přejeme.
2: Krásnou středu.
1: Plné slunce.
3: To nejlepší z muziky a Robin

0: Scorpions. Přátelé, tak to je píseň zrovna, to mi úplně hraje do noty, to snad ani není možné, jako to nevymyslíte. To je píseň, která hrála na nějakém školním lyžáku. Ano, to byl školní lyžák a já jsem při této písni hladil jedné dívce z základky ruku a byl jsem do ní těžce zamilován. No, láska nebyla opětovaná, ale tak to v životě chodí. Že jo, tak to vlastně chodí i v dospělosti. Každopádně, kazety, walkmany, vinylové desky, gramofony, ve třídě jsme hráli kuličky, čáru, měnili jsme známky. Jo, byl to svět mateřidoušek a taky C-ček a vy mi tady píšete o 106 a já s váma normálně nostalgicky vzpomínám na to dětství, na ty školní lavice, protože taky mi hrajete úplně do karet. Já jsem úplně zapomněl třeba na Vitacit. Jana napsala Vitacit. Mně se vybavilo celé dětství. Jedno slovo. Jedno slovo. Já měl pořád červené dlaně. Jo, kor tu jednu, protože jsem miloval pomerančový Vitacit. Ani ne tak citronový, ale pomerančový. Takže, no to byl úlet. Pak píše duhová pružina, kterou jsme posílali ze schodů. Tak to my jsme neposílali duhové pružiny. Ale chápu, taky Mončičák, no jasně. Píše, já jsem ročník 84, takže znám podobné věci jako ty, Janča. Ty jo, Jani, děkuju moc za SMSku. Ještě ledovou tříšť bych tam dal. Ledová tříšť. To myslím, že byla taková jablečná. Nevím, no to je jedno, každopádně. Někdo napsal, Pavel nám tady píše. Pavel 56, ano. Kdyby TDK, to byla alespoň japonská kvalita, ale MG-ton, to byl ten pravý šmrgl na hlavu u kazeťáků. Made in Czechoslovakia. Pavel 56, Pavle. To se mě úplně dostal. MG-ton, já vůbec vlastně neznám MG-ton, takže konečně někdo, kdo si něco pamatuje, ale... Já jsem si to tady vtipně zadal, abych byl v obraze. Česká značka výrobků z oblasti digitálních technologií byla založena v roce 1951. V té době patřila podniku Československý filmový průmysl. Pokud se nepletu, MG-ton pak začal vyrábět i telefony, že jo? Na základce u nás frčelo přebírání, ale já jsem věkem z doby ledové, zdravím z Turnova. Zdravíme z Prahy do Turnova, přebírání. Jako čeho? Přebírání partnerů. V tom jsme byli na základce jedničky, musím říct, protože třeba u nás každý chodil s Eliškou, jo, a ta všechny naučila líbat, ale mě jedinému nechtěla dát ani pusu. A víte proč? Protože mě řekla, že mě miluje. Já už jsem si tehdy říkal, že ta láska je fakt zvláštní věc. Nic, pojďme dál, Tomáš, zdravím. Já jsem měl na základce průhledný modrý Walkman a hrála se přebíraná, anebo klouby s dvackou. Tyjo, vidíte, sakra, co máte furt s tou přebíranou. Dobře, tak to nebylo asi přebírání partnerů, ale nějaká hra, vidíte, tak konečně já si něco nepamatuju, nebo jsme tohle nehráli, ani klouby jsme nehráli. Krásný den, rádio, pamatuju aj Walkman, aj kuličky do důlku, aj čáru, Cčka. To byla doba bez mobilů a sranda s kamarádama. Zdravíme všechny. Ahojky z Medlovic u Vyškova. Ahoj Šárka s rodinou, přesně. Musím říct, Šáry, to byla taková ta šťastná, úplně jiná doba bez telefonu, Facebooku, Instagramu, TikToku, prostě bez internetu. No nic, a ještě jedna zpráva. Píše Crazy z Grešla, ahoj Robin, videokazety nadabované jedním člověkem byla prostě pecka. Hodně se nahrávalo z rádia, dokonce i z frekvence jsem nahrával, ale pak tě sr a l moderátor, když do toho začal kecat, Crazy z Grešla, aha, tak to si Crazy myslím, že platí do dneška, no, tak už jsem sticha. Ptáš se mraku,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: 4 minuty po půl 12. Já vám moc musím poděkovat za to, že mi píšete a posíláte zprávy. Teda je to tady set smaze, co se děje na naší SMS bráně. Jde vidět, že rádi vzpomínáte, teda včetně mě, já taky, nostalgicky na školní léta. No a vy jste mi tady vysvětlili mimo jiné, co znamená vlastně přebírání, které jste hráli na základce. Někdo napsal, ne partnerů, ale provázku. Provázku nebo vlny, no jo, jo jasně, já jsem si na to vzpomněl taky. Provázek mezi prsty, dokonce i Pavlínka mi to vysvětlila.
1: Robine, jenom tak pro vysvětlení, přebírání je takový ten provázek typu bavlnka, třeba dělali z bavlnky, svážeš do kruhu a namotáš na prsty a přebíráš. Ano. Jeden druhýmu přebírá tu bavlnku z ruky a vytváří různé tvary. No a mělo to různý kódy a tohle já jsem uměla jenom pár. Byli někteří, kteří prostě zvládali přebírat klidně i hodinu. Neznala jsem všechny obraz, nebo já nevím, jak to přesně říct. Možná, že to dloužtě něco napoví, že asi víš. Prostě prstama, palcema, různě přebírat šňůrku.
0: No, jak jsem starý, tak jsem blbej, Pavlinko. Já na to zapomněl. No nic, hele, pokračovat budeme za chvilku. Teď nás čeká to, na co všichni čekáte.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Teď nás čeká poslední slovo. Teď budeme hrát o peníze, o balík peněz. Takže opět se nám tady zblázní, ne tentokrát SMS brána, ale telefonní linka, tak volejte. 257-400-999, máme v banku 40 500 korun, tak to už jsou hezké penízky, že jo? Co vy na to? Hezké dopoledne, kdo tam?
4: Dobrý den, tady Ilona z Jedovnic.
0: Ilono, 40 500.
4: No,
0: co?
4: Bylo by to krásný, no.
0: Ježišmarja, hele, to by bylo vinylových desek, to by bylo gramofonů, kazet, walkmanů, to by bylo, ježiš, kuliček na čálu.
4: Možná indukční deska by taky byla.
0: Jo, to je pravda. To už jsme zase v jiné době. No nic, tak pojďme na to, pojďme hrát. Já pouštím větu, fotra na tripu zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Co je to?
4: Parťák.
0: Parťák na cesty, jo? Mhm.
4: No.
0: Tak pojďme zkusit, co nám to udělá.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak, pravděpodobně fotr na tripu parťáka nepotřebuje na tripy.
4: Teda, no, tak se dá dělat, no. Tak třeba příště.
0: Tak, pojďme přihodit. Jako už je tam hodně peněz, co si budem? Pětistovka teď navíc, 41 000, tak jsme to zaokrouhlili a pokračovat se Ilonu bude v 4:30 odpoledne. Tak ještě tam máte šanci, jo?
4: Jo, jo, dobře.
0: Tak zatím, taky, naschle.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Pojďme se aktuálně podívat, jak to vypadá na cestách.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 směrem na Prahu před sjezdem na Novou Ves na 16. kilometru. Je to na začátku dopravního omezení a popojíždět budete od 21. po 18. kilometr. Počítejte s 15 minutami navíc. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzyni. Na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.

0: Opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
1: To nejlepší.

0: Tak, to byly Skutři, Break It Up, vlastně taky taková vzpomínka na starou dobrou dobu, to nejlepší z muziky ve 3:15. Já se musím vrátit k tomu tématu, které jsme tady řešili, jak jsme se spolu podívali do těch dob Walkmanů a tak dále. Píše mi tady, jo, Pavlínka, vlastně já měla taky Walkmana, nejsi v tom sám, Robine, my prostě nejsme starý, my jenom hodně pamatujeme. Přesně, ano, líb bych to neřekl, přesně tak, my jenom hodně pamatujeme, jako kazety, Walkmany, desky, gramce, kuličky, čáry, známky, Cčka a tak dále, no už jsme to tady všechno probírali, ale je pravda, že ještě existuje něco, co vlastně taky úplně nevím, co je, ale Pavlínka nám tady zanechala zprávu.
1: Pamatujete někdo Lutru? Já když jsem byla na základce,

0: 1963 jsme na základní škole blbli, říkalo se tomu, myslím, kliklak, byly to takový ty černý plastový kuličky, které byly na řadicích pákách, ty byly přivázané na dvou šňůrkách a s tím se různě točilo a mlátilo o sebe a vím, že to dělalo neuvěřitelný bordel a randál.
1: To dělalo a já to úplně miloval a tím si mi teďkom normálně úplně připomněl tu dobu, kdy já byl jako student v Adržbařských Skalách. Tam jsme měli takovou partu vlastně záchranářů a někdo přitáhne černý, ale bílý kuličky, dvě bílý kuličky na jedné šňůře a přesně takhle vlastně se s tím kmitalo, nevím, jak bych to vysvětlil, musel bych to ukázat, kmitalo a ono to o sebe práskalo, jak nad tou rukou, tak pod tou rukou. Já jsem teda ročník 1979, říkalo se tomu klik, klak a my jsme to hráli, teda ale o 106, jak o duše, jak se říká, jako blázni. A kdo vydržel díl samozřejmě, hráli jsme to vedle sebe, že jo. A v těch Skalách se to ještě víc rozléhalo. Takže moc díky za tuhletu vzpomínku, mimochodem, já klik, klak mám ještě doma. Mám to doma někde na botníku, já jsem si to tam pověsil a už to mám jako takovou, já nevím, spíš taková jako prostě vzpomínka na tu dobu. Já se s tím normálně musím vyfotit i na ten Instagram nebo někam to dát tu fotku a pak vám řeknu, ať na to mrknete, protože to, no, to mě teď dostalo.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: To nejlepší z muziky Coolio, kamarádi, já to vůbec normálně nestíhám, ty vaše zprávy. Využíváte aplikaci Frekvenci 1, takže i to, co jste namluvili, i ty vaše SMSky, ale já si to ještě nechám do příští hodiny, protože my jsme rozjeli takové téma, že to nelze zastavit. Tak si mezi tím ještě dáme zprávy, co vy na to, a pak se k tomu vrátíme.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně. Pravé poledne zprávy má Kateřina Vavřínová.
3: Dobré poledne. Dnešní střelbu v Praze 10 policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Pražský hrad loni navštívilo více lidí a provoz brzdí na Pražském okruhu směrem k D1. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Herbenově ulici v Praze 10, kam policisté vyjeli po oznámení dnes dopoledne. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí už žádné další nebezpečí, uvedla policie na síti X. Původně oznámila, že pátrá po pachateli. Zbourání vyhořelé budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zabere podle jejího majitele, společnosti Krým, odhadem několik týdnů. O tom, jak společnost prázdné místo využije dál, nechtěl spekulovat. Objekt, který schořel minulý týden ve čtvrtek a částečně se zřítil, si firma dosud nemohla převzít. Hasiči totiž požár budovy s 11 nadzemními podlažími nadále likvidují. Areál Pražského hradu loni navštívilo 9 milionů lidí. To je o 2 miliony víc než v roce 2023. Za úspěch hrad považuje i navýšení investic na opravy. Doprava do průmyslové zóny na Rychnovsku je plynulejší. Řidičům slouží první část nového obchvatu Častolovic.
4: Auto teď mohou využívat nový kruhový objezd na silnici 1/11 mezi Kostelcem nad Odlicí a Častolovicemi. Stavba je první částí připravovaného obchvatu Častolovic směrem na Solnici a má přispět k plynulejší i bezpečnější dopravě na vytíženém tahu. Nová křižovatka je už plně průjezdná, zatímco další práce na navazujícím obchvatu pokračují. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu je podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na MetLife Stadium v New Jersey s kapacitou víc než 82 tisíc lidí mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Přes den bude převládat oblačno až polojasno. Lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech budou i silné. Večer bude místy oblačnost ubývat, přechodně až na skoro jasno. Denní maxima vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na severu a místy i na severovýchodě území naměříme denní maxima kolem 22. Na jižní Moravě teploměry ukážou až 30 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A jak to vypadá v provozu, tak to ví Zuzka.
5: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte s 20-minutovým zdržením od Rozvadovské spojky po Barandovský most. Důvodem je hustý provoz. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové probíhají práce na vozovce u exitu Jirny. V místě je zdržení okolo 15 minut. 15 minut vlivem hustého provozu budete také popojíždět na dálnici D8 při příjezdu do Prahy od exitu Zdiby. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: A po zprávách posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Ano, a já se výrazně bavím s váma, musím říct, poměrně dlouhou dobu, tak doufám, že je to vzájemné, protože my tady vlastně řešíme staré dobré časy, my tady řešíme kazety, walkmany, vinylové desky, gramofony, kuličky, čáru, známky, svět mateří doušek, vitacitu duhových pružin, mončičáků, na základce frčelo přebírání, ažišmarie a tak dále. Toho je strašně moc, já jsem si to přebírání spletl samozřejmě s přebíráním partnerů na základce, takže já tady vyprávěl o Elišce, která olíbala všechny mé kamarády a já jsem byl jediný, kterému nedala ani pusu, protože mi říkala, tebe miluju. Aha. A já už jsem si tehdy říkal, že ta láska je fakt divná. Jako.
3: Tě takhle vyškolila.
0: Mě vyškolila takhle, no. A mám z toho samozřejmě do dospělosti, tak, jak se tomu říká, mindrák. Si to říkám doteď, ježiš, ta láska. Ne, dobře, tak dělal jsem si trošku legraci, ale bavíme se tady, skončili jsme dokonce u klik klaků. To nevíš, co je, předpokládám.
3: Ne.
0: Nevíš. A nemusíš se u toho stydět. Kačko, to nevadí. On je internet, takže možná to tam ještě najdeš, jo? Klik, klak, ale počkej, mám zprávu.
6: Ahoj, to jsem rád, že tě klik, klak vrátil zpátky do dětství.
0: No to teda.
6: Zapomněl jsem se představit. Ano. Jmenuji se Mirek Běrna, tak jsem z Hradce Králové. Tak ať se vám daří. Hezký den.
0: Děkujeme, hezký den, Míro, zdravíme do Hradce Králové z Prahy.
3: Zdravíme, já to znám.
0: Znáš to, je to kliklák, jsou to dvě kuličky na provázku a takhle děláš tou rukou nahoru, dolů a takhle třepeš, třepeš, třepeš a ono to dělá nahoře na tou rukou. Klik, klak, klik, klak, jako chápeš. Počkej, ještě tady mám jednu zprávu.
7: Dobrý den, taky jste zapomněli ale k tomu kliklaku dodat, že taky u toho byly odlučený ty palce, jo, anebo ruce a docela to bolelo.
0: No.
7: No, tak to je tak všechno, to jen tak jsem poslouchal. Mějte se.
0: Taky se měj, bolelo to jak svině, já se na to úplně vzpomínám, já jsem měl ty klouby úplně obyte, takže dlouho vlastně se to nedalo hrát, ta hra. Ale moc díky za tuhletu připomínku, protože je poměrně zásadní. No nic, jedeme dál, já tady mám spoustu ještě zpráv, tak já je dojedu v této hodině, ale víte co, dáme si taky filmového odborníka, ne, toho nemůžeme vynechat za chvilku. Do té doby Chumba Wambariana nebo LP, tak hezké zábavné odpoledne
3: přejeme. Pěkné poledne.
8: Z muziky a Robin Sobek.

0: Chumba Wamba, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, máme minutu po čtvrt na 1 odpoledne. Pokud jste nás dneska poslouchali s Milošem Pokorným mezi 9 a 10, tak jste pochopili, že jsme vás předpřipravili společně a navnadili na filmového odborníka, který startuje právě teď.
1: To je to 16, tak jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úkolce.
2: Filmový odborník.
0: Samozřejmě tu ranní legrandu s Milošem se musíme zase někdy zopakovat pro velký úspěch, protože to byla velká legrace, byla to velká zábava. Tak doufám, že se budete bavit i teď, takhle v čase okolo 12:15 odpoledne, kdy vždycky pravidelně, vlastně od pondělí do pátku, je tady pro vás připravený filmový odborník a k obědu, jak já rád říkám, malý předkrm v podobě dvou, někdy českých, někdy československých ukázek, ať už filmových, pohádkových, nebo jakýchkoliv jiných. No, tak, pojďme na to. Kdo je tam? Hezké odpoledne, kdo se dovolal?
4: Ahoj, tady Kamča.
0: Kamčo, nazdar, poslouchala jsi dneska ráno takovou předpřípravu?
4: Ne, neposlouchala, bohužel jsem nebyla zrovna v autě, takže neposlouchala.
0: Škoda, byla to velká legrace s Milošem dneska mezi 9:00 a 10:00, my jsme si tady udělali, no prostě, hele, dva kluci, když se potkají v éteru, chápeš, klukoviny jsme dělali.
4: Já na to znám taky, když se potkají holky.
0: Že jo, že to je úplně to samé, potkáš kámo, jdu najednou, akorát vy teda nejste u mikrofonu, ale zase to umíte rozjet jinde.
4: To si myslím, já si myslím, že všude.
0: Všude.
4: Jo.
0: Kamčo, my si vás Milošem někdy pozvem.
4: No, jak myslíš?
0: No, to budeš švanda teprve. No nic, každopádně, hele, teď si teda jako solistka, teď si tam sama, předpokládám, jo?
4: Ano, jsem sama, ano.
0: Pojedeš solo. Dobře, tak jo, tak, já ti pustím první ukázku, která zní soustřed se takto.
5: Jako déle sloužící manžel učitelky bych mohl o tom psát romány. Jsem hloupý, umazaný, musím být poučován, musím poslouchat.
6: Poslyšte, pane inženýre, vy jste opravdu v zajetí dojmu ze své ženy. Já znám řadu neuvěřitelně velkorysých učitelů.
5: Řadu?
6: No tak řadu. To ne, ale pár, ano.
5: Já myslím, že rozdíl mezi ženským a mužským uvažováním rozhodně je.
0: No to určitě, my jsme totiž z Marsu a vy jste z Venuše, ale o tom se bavit nemusíme. Kamčo?
4: Tak vůbec, ano. Ale opravdu vůbec nevím.
0: Nevíš?
4: Vůbec.
0: Tak to byla rychlovka.
4: To nějaký tak kousek.
0: Hele, tak jsou to 80. leta, je to rok 1984, když budu úplně přesný, a je to takové československé rodinné drama, které režíroval Ludvík Ráža. A zahrál si tam třeba Miroslav Vladyka tam hrál hlavní roli, Veronika Žílková, Jirka Bartoška, paní Šulcová.
4: Nevím.
0: Takhle, já možná, když řeknu, že se to skládá z několika epizod, jo, že to vlastně...
4: Ani to mi nepomůže. Úplně jsem z toho srna, vůbec nevím.
0: Kamčo, a říká ti teda něco My všichni školou povinní, seriál?
4: Jo, no to víš, že jo.
0: No, vidíš.
4: To víš, že jo, no. Tak tohle mi asi uteklo, tahle ta fráze zrovna.
0: Jo. Možná, kdybych řekl seriál, kdybych neříkal československé rodinné drama, protože ono to vyznělo jako film. No, kdo ví, jestli
4: ale
0: by se schytla.
4: Nečuklo by mě to vůbec.
0: Ne. Tak my všichni školou povinní, vidíš, tak to znáš prostě.
4: To znám.
0: Tak jo, tak já ti dám teďkom, protože tohle byla jenom taková rozcvička, dám ti něco těžšího teď.
4: Nevadí, no zkusíme teďko, možná to klapne.
0: Tak se soustřeď, zní to takto.
7: Život mizerný, nesmyslný, já nevím, všichni jsou doma, jenom já se pořád toulám. Víte, nemohu najít svůj byt, žena se zlobí, někdy i udeří, myslí si, že pije. A já zatím hledám.
0: On nepije, on hledá, Kamčo.
4: Tak, taky nevím. Ty brďo, tak já se poprvé dovolám a vůbec.
0: Tak vůbec. Já jsem, možná jsem ti dal nálož dneska, no. Možná jak...
4: No, asi jo.
0: No, protože my jsme... Já jsem ráno dával tak jako jednoduché jako ukázky vlastně. Víš, jak jsme si to tady tak jako užívali, tak jsem nechtěl, aby to bylo úplně složité, takže tady lítaly takové filmy jako Kulový blesk, Na samotě u lesa, Slavnosti sněženek, víš, takové ty klasiky.
4: No, vidíš to. Tak to bych třeba věděla.
0: A to by si věděla, viď? No.
4: No, určitě.
0: Tohle je totiž snímek z roku 1971. On je trošku takový jako krátkometrážní. Je to československá komedie. Je to komedie o mladém páru, který se přestěhoval na sídliště. Samozřejmě my jsme slyšeli v ukázce Zdeňka Svěráka. Ten byl výborný, ale zahrál si v tom filmu i Vladimír Menčík, pan Libíček, Helena Růžičková a tak dále. A jmenuje se to Moderní byt.
4: Tak, to slyším poprvé. Mrkni, to ani neznám.
0: No, jasně, no. Mrkni na to někdy, Kamčo, až budeš mít chuť a čas, protože to stojí za to. Ale nevadí. Hele, já doufám, že se dovoláš zase příště. Já ti dám něco jednoduššího.
4: Jo. Já ti to připomenu, jestli se dovolám, jo?
0: A jestli se, přesně, a ty mi to znovu připomeň, neboj se toho, řekneš, jo, já jsem Kamča, minule to bylo složité, vůbec takhle ne, takže jednoduché ukázky, jo, a já tam něco najdu.
4: Tak jo.
0: Dobře.
4: Tak jo, já ti děkuju.
0: Tak jsme se domluvili, já ti taky děkuju, byla to super hra a já ti za odvahu budu hrát to nejlepší z muziky. Chceš to někomu poslat?
4: Asi to pošlu svým kolegyním do práce, které taky jezdí teďkom, tak něco hezkého k poslechu.
0: Tak doufám, že jsou teďkom zrovna na příjmu, poslouchají, ty se měj parádně a zase někdy
4: jo,
0: se budou těšit.
4: Taky hezké prázdniny, kdybychom se neslyšeli.
0: A my se uslyšíme.
4: Dobře.
0: Tak jo,
4: mějte hezky, ahoj.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: To nejlepší z muziky Roy Orbison, You Got It, 2 minuty po půl jedné odpoledne, na frekvenci 1. My tady, přátelé, stále vzpomínáme, my se vracíme do dětství, do školních lavic. Tak trocha nostalgie vlastně v našem vysílání a trvá to poměrně dlouho, píšete o 106, pořád a pořád. Já tady vidím ještě dokonce i nějaké namluvené, nahrané zprávy, tak k tomuto tématu vzpomínky ze základky, třeba to můžeme nazvat, se vrátíme za chviličku, ale co se týká SMSek, tak Lenka, ahoj, já vzpomínám na cigaretové žvíkačky, ježiš, to já taky, cigaretové žvíkačky, vidíš to, až žvíkačky bio s tetovačkou, všude jsme měli ty tetovačky, žvíkali jsme baja, to je pravda. A taky bonbony a tlasky frčely a jahodu vyplněné furé bonbony, skvělá sladká chuť po jahodách, Lenka Střebíče. Tak díky za vzpomínky, Lenko. Připojuji se k nostalgickým vzpomínkám. Další zpráva, sbírali jsme s holkama ubrousky, psali si zpěvníky a vlepovali do nich výstřižky zpěváků z časáků. Hezký den, Katka. Jo, a kazety ještě mám. Mgeton, Maxel a Basf. Jo. Tak to jsou hluboké vzpomínky, Katko. Díky za zprávu. Ještě Réňa napsala. Ahoj, Robine. Co takhle kotoučák nebo magneťák, my na něm se ségrou poslouchali francouzské šanzóny a pak jsme na ně nahrávali přes mikrofon z televize znělku Sandokana. Samozřejmě z toho potom byl průšvih, ale Sandokan tam byl. Hezký den, Reňa. Ježíš, to jsou nezapomenutelné vzpomínky a my si je zakončíme už za okamžik.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte s 20-minutovým zdržením od rozvadovské spojky po Barandovský most. Důvodem je hustý provoz. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové probíhají práce na vozovce u exitu Jirny. V místě je zdržení okolo 15 minut. 15 minut vlivem hustého provozu budete také popojíždět na dálnici D8 při příjezdu do Prahy od exitu Zdiby. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Co nejlepší z muziky Shakespeare Sister tady u nás na Frekvenci 1. Máme 3:15 odpoledne a vzpomínáme na staré dobré časy. Vzpomínáme na kazety, Walkmany, vinylové desky, na gramofony, čáry, kuličky, na známky, C-čka, vitacity, duhové pružiny, na mončičáky. Takhle upřímně, já si myslím, že dneska z tohoto tématu jsme nemohli vlastně více vyždímat. Je toho strašně moc, těch vašich zpráv. Ještě někdo vzpomínal na Sandokana, já už nevím teď v jaké souvislosti, ale ozvala se Mirka a napsala: ahoj Robine, Sandokana budou dávat od 23. července na ČT2 od 20 hodin, už se těším, je to seriál mého mládí, s pozdravem Mirka, no jo, no prostě seriál mládí. Vzpomíná.

0: novinku. Když byly mi moje dcery malé, tak byla čokoláda, kde byla taková panenka a na každém obalu té čokolády byly nakreslené jiné šaty. Ty si holky vystřihali a nahoře a dole byl takový obdélníček, který přehli přes tu panenku papírovou a tak si hrávali. Těch šatů bylo nespočetně, ale taky té čokolády. Zdraví Dana.
1: Dano, to je super, to je prostě parádní příběh a nádherné vzpomínky na vše holčičky. No jo. Tak teď úplně nevím, jestli bych si dal víc čokoládu, anebo bych se podíval teda na ty hračky, jak to vypadalo. No to nevadí, pojďme dále, já tady mám další zprávu.
2: Zdravím rádio a zatím jste nemluvili antiprle, kuličky v plastové krabičce a zmrzlinu kostka. To byla taky úžasná.
1: No ta byla, já si na kostku vzpomínám, to určitě. Vidíte, tak to je taky dobrá vzpomínka. A pak někdo zazpomínal na takzvané jojo.
3: Ahoj, u nás na Slovensku letěli ještě, myslím, že se to volalo jojo. Je to taková plastová na špagátku a celé se to musí navíjet. Děkuji.
1: No jasně, že jo, kdo by neznal jojo. Míra tady vzpomínal na kliklak, no a vidíte, na Slovensku vzpomínáte zase na jojo.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: nejlepší z muziky Stand By Me na frekvenci 1. Mimochodem, tak to byla taky jedna z mých oblíbených skladeb, když už teda jsme vzpomínali na mladá léta, tak trocha nostalgie. Ale co si budeme, ve školních hlavicích jsem poslouchal i Pala Haberu a kapelu Tým. My si dáme Držím ti město po zprávách a bude taky Demi Lovato. Zprávy si dáme už za 3 minuty.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Nechtěji, už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
13: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Strašně to letí, opravdu strašně. Opravdu 13. hodina, přejeme hezké odpoledne. My se vlastně od dětství dostáváme...
14: K čemu?
0: K 13. hodině. Středě 15. července roku 2026. No ne, mně už přijde, že jsme probrali celý život. Kačko, po zprávách se k tomu vrátíme, teď Dobře. Je to tvoje hezké odpoledne.
14: Děkuju, pěkné odpoledne. Na jih Čech se ženou silné bouřky, zítra udeří vedra. Silnice 61 je po nehodě autobusů u Lidic průjezdná a půl hodiny budete popojíždět na D1 před Brnem. Silné bouřky dnes odpoledne a večer hrozí na jihu Čech a na Klatovsku. V přívalových srážkách může spadnout až 30 litrů vody na metr čtvereční. Padat můžou i menší kroupy a hrozí silný vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Zítra a v pátek budou navíc místy růst i teploty. Více řekl k varování za Český hydrometeorologický ústav František Šopko.
15: V důsledku přílivu teplého a vlhkého vzduchu na naše území očekáváme ve čtvrtek a v pátek místy v Polabí, na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. Pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. Oblast výstrahy na požáry byla s ohledem na spadlé srážky zmenšena a zůstává v platnosti jen na jihu Moravy.
14: Přehřátí a dehydratace hrozí lidem na většině území Moravy, ve Slezsku a v Polabí od čtvrtečního odpoledne do pátečního večera. Lidé by se měli držet ve stínu a dodržovat pitný režim. Silnice 61 u Lidic je po ranní nehodě dvou autobusů opět plně průjezdná. Oba autobusy se podařilo otáhnout. Nehoda si vyžádala 17 zraněných. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy rukou, nohou a odřeniny. Celníci zastavili v Ústeckém kraji dodávku, která převážela 680 tisíc nekolkovaných cigaret. Škoda na spotřební dani činila přibližně přes 3 miliony korun. 10 zemí, včetně Itálie a Polska, vyzvalo Evropskou unii, aby přehodnotila nový poplatek za uhlíkové emise u pohonných hmot. Má se tak stát v rámci samostatné revize unijního systému obchodování s emisními povolenkami, vyplývá ze společného prohlášení. Hokejový útočník Nicholas Robertson se v NHL dohodl jakožto chráněný volný hráč na podmínkách dvouleté smlouvy s Pittsburghem. Vydělá si díky ní celkem 6,5 milionů dolarů a vyhne se arbitráži. Penguins o dohodě informovali na klubovém webu.
13: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Jak zaznělo na začátku zpráv, na jih Čech se ženou silné bouřky. Od zítřka se na část území přidají i pařáky. Obloha bude během dneška oblačná až polojasná. Večer bude místy oblačnosti ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na severu a místy i na severovýchodě naměříme 22, na jižní Moravě až tropickou 30.
2: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: A krátce po 13. hodině míříme na silnice.
16: S půlhodinovým zdržením musíte počítat na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Do kolony najedete od Ostrovačic a popojíždět budete až po sjezd na bratislavskou dálnici. Nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu musí počítat s více než hodinovým zdržením. Pokud pojedete po pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte s kolonou mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Zdržení je okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
14: A po zprávách už má slovo Robin Sobek.
0: Ano, tak jsem opět zpátky, máme 4 minuty po 13. Já jsem si upřímně říkal, že bych v této hodině konečně mohl zavolat na to Lipno. Ty se mi směješ, protože my máme stále si co říct s posluchačema.
14: Já to viděla.
0: Náš šup těch zpráv a tohle. No, já jsem si říkal, že by nám tam mohli právě jako prozradit, jak to vypadá s přípravami na náš další v pořadí druhý Radiokem Frekvence 1, protože ve 2 hodiny odpoledne, to znamená za necelou hodinku, už se budeme přepojovat do kempingu Modřín, tak by bylo fajn tam taky zavolat, ale na druhou stranu, tady jde vidět, že to téma, které jsme tady započali, vás baví natolik, že mě vlastně nenecháte ho ukončit. Dana napsala, Robinku, a co igráček? A kolik bylo druhů? Zdraví Danča. Nevím, Dančo, já nevím, kolik bylo druhů, ale vzpomínám na igráčka. A teď to tady úplně někdo zabil. Ahoj, Robine, a co verzatilka? No a jsme v prd.
14: Takhle já určitě.
0: Hele, verzatilka, kačko, pozor, já vám něco musím říct. Mně stačí dát jedno slovo a zase se mi vybaví nějaká situace, zase nějaké dětství. Takže verzatilka, my jsme dělali takovou věc, že my jsme vytáhli tu tuhu z té verzatilky. To znamená, že vlastně tam zbyl takový dutý prostor a do toho dutého prostoru jsme dávali pomerančovou kůru. Pomerančovou kůru, to se vykrojilo a pak jsme to po sobě... flusali a ta kura vyletěla z druhé strany a vždycky někoho zasáhla. To by mě zajímalo, jestli to taky někdo dělal. Já si totiž myslím, že to byla zase nějaká éra právě verzatilek a téhle té hry. Takže my jsme takhle po sobě flusali. Ano, je to tak, no. Byl to blázinec, no, tak mi můžete klidně napsat. Já se k tomu ještě určitě vrátím, ale pojďme taky zkusit zavolat Talipno a do té doby si dáme to nejlepší z muziky, třeba Demi Lovato, to jsem sliboval, tak pojďme hrát hezké odpoledne.
14: Pěkné odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky na frekvenci 1 Deze Shanté. Máme pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. My tady jedeme ale neskutečné pecky v tom našem vysílání. Vzpomínáme na staré dobré časy. Kazety, walkmany, vinylové desky, gramce, kuličky, čáry, známky, mateří doušky, C-čka, vitacity. Já už nevím. Skončili jsme, přátelé, a to už jsem ani nečekal, já jsem to téma, takhle, já jsem si aspoň sám myslel, že jsem to téma zakončil. A vy jste nehodili zase verzatilky. Takže my jsme teď skončili u flusání z verzatilek a já se přiznám, já jsem neměl čas ani odskočit na záchod, jak jedeme, ale teď jsem byl na záchodě a na záchodě mě pípaly zprávy, jako třeba Pavlínka, jsem ročník 82, Robine, a za nás verzatilka musela být, flusali jsme o 106. Jo, nebo další, pomerančová kůra, vařená rýže, nebo rozvíkaný papír a další, třeba skobičák Milan se připojil. Přátelé, musíme si opravdu odskočit i na kemping, do kempu. My dneska ve 2 hodiny odpoledne přepojujeme do kempu a tam už vás budou bavit Lubka s Mírou, večer bude koncert, bude vás tam bavit kolega Tomáš Fíla, takže na chvilku si uděláme čas i na Tomáše. Nazdár, Tomé.
1: Ale krásné odpoledne si, Robine, tak hele, když jsi začal s tím retrem, já už taky něco pamatuju, tak samozřejmě verzatilky a pomerančová kůra, taková malá houfnice, to jako to letělo, akorát za mě bohužel byly pomeranče a mandarinky jenom vždycky jako listopad, prosinec a pak už zase nebyly, takže to byla taková zimní aktivita. Jinak, ale jsme skákali gumu, jako guma ta letěla, jako já byl ve sportovní třídě, myslím si, že to mělo nějakých 14 úrovní a fakt jsme se dostali až úplně jako nahoru, takže guma ta jela, no a C-čka, jako kdo neměl C-čka, tak to bylo, hele, hrála se čára, klasická dětská lichva, první stupeň, ale jako musím říct, to jako to fakt frčelo. No ale teď už teda pojďme zpátky do kempu.
0: Ano.
1: Takže my zdravíme z Lipno kempingu Modří, kde už samozřejmě jsme, všechno je tady postavený, všechno je tady připravený. My ve 14 hodin živě vykopáváme právě odsud. No a máme tady připravenou, hele, celou řadu soutěží. Lidé už za námi chodí, jestli už, a my říkáme ne, až ve 2. Takže jako atmosféra je tady jako super, musím říct, že ten náboj tady jako roste a ve 14 to tady vybuchne jak takový letní ohňostroj, ale spousty soutěží pro dospěláky, pro děti, chybět nebude ani oheň, busty, opejkání, to samozřejmě k letnímu kempování patří, no a potom koncert Pokáče, který sem přijede na Lipno a bude tady mít vlastně takový koncert pod širým nebem, který budeme přenášet samozřejmě na frekvenci 1 živě, takže jako ti, kteří nemohou dorazit, tak si ho užijí alespoň takhle zprostředkovaně a ten zvuk těch koncertů v tom živém vysílání, tak ten je vždycky fantastický, takže doporučujeme dneska Pokáč na frekvenci 1 od 19 do 20 od 7 do 8. No a živě samozřejmě tady v Lipno kempingu Modřín, jako bude to velký, no a potom afterparty a jako do 10 ruka, noha hore a prostě spousta světel zábava.
0: Takže prostě doražte, můžete si dát klidně s Tomášem nebo s Lubkou, s Mírou, s kýmkoliv, kdo bude na místě, drink, pivko, klidně něco tvrdšího podle chuti, jak chcete. Můžete je vidět, popovídat si s nimi, podívat se do zákulisí toho živého vysílání. Takže těch lákadel je spousta. My držíme palce hlavně, aby vyšlo i počasí, Tome, protože někde se něco žene, ale Kemping na Lipně, to tady sledujeme, to obejde, je to tak?
1: Hele, sledovali jsme to tady jako velmi bedlivě, takže v nějakých 18 hodin by měla být velká bouřka v Rakousku u Lince, která se samozřejmě hrne na Lipno, ale ta by měla přijít až kolem mezi 9:30. Tak doufejme, že ty modely jako vyjdou, protože to už je jako vlastně aktuální, to už je dnešek. Takže dneska by to mělo být v suchu, hele, tady je příjemných 21 stupňů. Je sice pod mrakem, ale je to příjemný. Šortky, tričko, lidi na trávě, na dekách, taková ta ideální festivalová nálada a prostě Radio Kempy Frekvence 1, jako lepší počasí se ani vybrat nemohli.
0: Přesně tak.
1: A jako vzhledem k tomu, že jsme na Lipně a tady je buď to takhle, nebo sněží, tak si myslím, že jsme to vychytali úplně perfektně.
0: A kdyby někdo neznal kemping Lipno Modřín, přátelé, i tam máte výhled vlastně na celé Lipenské jezero nebo přehradu, jo, takže je to idylka, je to vlastně idylka, tak vyražte, držíme palce, ať se všechno povede. Já vás tady zkusím přepojit už za 40 minut, ježiš, to letí, tak jo, tak se měj krásně, pozdravuj partu a užijte si to tam, Tome.
1: Děkujeme moc a samozřejmě posíláme spousty pozdravů a od 2 hodin už živě do celé republiky z dalšího kempu Rádia Frekvence 1. Tak ahoj.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: To nejlepší z muziky, tým Palo Habera, Držím ti město. Dneska spolu řešíme nostalgické vzpomínky na naše mládí, na školní lavice, na to, co nás vlastně bavilo ve škole dělat nebo hrát, na čem jsme frčeli, ujížděli a tak dále, a zdá se, že to je nekonečné téma. Dokonce Tomáš Chvíla se k nám přidal před chvilkou po telefonu a taky zazpomínal na svoje mladé časy. Vidíte, a já mám ty školní léta spojené právě i s kapelou Tým. Kdyby to Pálo Habera jenom tušil, jak jsem ho ladil tehdy a nosil texty napsané na papíru do školních lavic. No nic, ještě to dojedeme, zdravím. My jsme si kupovali gumu na mazání a tu jsme ukosovali a flusali z verzatelky po sobě, no vidíte. Já to věděl, že ne, nejsem sám, i když mi teda pomerančové kůry, ale je pravda, že ty pomeranče zas tak k dostání nebyly, co si budem, že jo. On to tady dokonce snad i někdo napsal, ale já budu pokračovat, ahoj. Flusání z verzatelky, také pamatuju. Dávali jsme tam kuličky z papíru, jinak vysílání s tebou super, Vlasta, díky, Vlasto, verzatelky jsou nej, stále se vyrábí v mnoha provedeních, jinak je poznat jiná éra, za nás pomeranče, jenom o Vánocích, ano, já to říkal, jenom o Vánocích, takže musel stačit rozmoulaný chleba, brtník, Brno, že se nestydíte, chleba, jo, dokonce i Dana se přidává, ahoj, Robi, no jo, vlastně verzatelka. On byl trošku problém sehnat za nás pomeranč, takže my jsme přežvikovali kousky chleba a flusali po spolužácích. Vy jste takhle plítvali chlebem. Teda. A ještě jedna zpráva od Jirky. Čauky, Robine, prak z tlustého hliníkového drátu. No tak praky, tak to jsme na tom taky ujížděli. No a s kobičkami jsme to po sobě pálili. Naštěstí nikdo o oko nepřišel. Do verzatelek jsme dávali plastelínu do konce. Hezké odpoledne přeje Jirka. Díky za zprávy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A že jich bylo, panečku, ale teď už aktuálně doprava 3 minuty po půl druhé.
2: S půlhodinovým zdržením musíte počítat na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Do kolony najedete od Ostrovačic a popojíždět budete až po sjezd na bratislavskou dálnici. Nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu musí počítat s více než hodinovým zdržením. Pokud pojedete po pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte s kolonou mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Zdržení je okolo 20 minut. Z prvního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: I got a feeling na taky Black Eyed Peas na frekvenci 1, tak za chviličku 3:15 odpoledne. Uteklo to jako blázen. Musím říct, že mě to s váma dneska výtečně. Nejenom, že utíká, ale mě to baví. Baví mě to s váma. Ne, že by mě to jindy nebavilo, ale dneska je to jedna velká jízda už od 9 hodin vlastně s Milošem. Tak je to tím, že jsme to trošku spolu nastartovali a ta jízda trvá vlastně až doteď. A to jsem teda vstával dneska o hodinu dřív, byť na to vůbec nejsem zvyklý, protože Lubka s Mírou, naše ranní dvojka, se musela přemístit logicky do kempu směr Lipno a cesta je dlouhá, takže vidíte, mně se to tam ani nechce přepojovat, ale no, to jim nemůžu udělat, to ne. A taky vás nemůžu připravit o ten zážitek toho živého vysílání z našeho radiokempu. Takže klidně zase zítra od 10 dopoledne můžeme pokračovat v nějakém tématu, které vás bude bavit. Já tady mám tady ještě pár posledních vzpomínek na vaše dětství. Když jsme naťukli tu verzatelku, tak Andrea mi napsala: ahoj Robine, verzatelku pamatuji a dělali jsme přesně to, co si popsal, ale používala se nastříhaná guma. Jinak ještě vzpomínám na TV pořady, jako je Magion a Vega, no jasně, to já taky. Máca: ahoj Robine, taky si pamatuju z mého dětství lékořicové pendreky, ježiš, ty jsme milovali. Za 1 korunu na váhu jich bylo. Balili se do papíru, mňam, to byla dobrůtka. Dneska jsou každý zvlášť balené a jeden stojí asi 6 korun, hezký den, Máca. To je pravda. Já ani nevím, já jsem pendrek neměl, ani nepamatuju vlastně, možná opravdu v dětství naposledy, maminka je taky nosila domů a byla to mňamka. Ahoj Robine, ještě se zapomnělo na jojo, kdo to tehdy měl, tak byl king. Bohuž, nezapomnělo Bohuši, pozor, to jsme zmiňovali tady, dokonce dneska někdo namlouval zprávu. Ročník 78, takže Walkman jsem měla a mám ho ještě doma, doteď, no a to je asi úplně poslední zpráva pro dnešek, bylo to parádní. Tak hotovo, pět. Finito, za chviličku přepojíme na Lipno. No a můžete si vychutnat živé odpoledne právě z našeho druhého letošního rádiokempu Frekvence 1 v kempingu Lipno Modřín. To znamená, ve 2 odpoledne už půjdou zprávy přímo z toho kempingu. Já doufám, že vy tam dorazíte a že si to tam užijete. Mějte se, smějte se a zase zítra. Ahoj.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Barman roku Štěpán Šimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: A vím, že kamarádi bychom měli ty kempy startovat až po zprávách, jako oficiálně. A už jsme připojení do éteru.
1: Na druhou stranu bychom je měli startovat ve dvě. Takže v podstatě to jsou takový dva zásadní body, které tak nějak částečně naplňujeme.
0: Já nevím, jak moc Lucka spěchá na zprávy.
1: Pokračujte.
0: Jo, vlastně natáčí video, tak možná na to. Přátelé, my vás zdravíme z kempu, vysíláme živě, tentokrát tedy z Lipna, z kempu Modřín. Všechno vám povíme za chvilku, teď chystáme zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Ptáš se mraků,
3: kterou cestou se dál. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
4: všude je fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Abychom byli přesně minuta po 14. hodině, my vás moc zdravíme.
1: Zprávy má Lucie Šmídová, krásné odpoledne.
5: A i já přeju hezké odpoledne. Hasiči z Česka dorazí večer do Řecka. Zkontrolujte kvalitu vody v bazénech a zdržíte se na D5 za Prahou a na D1 u Brna. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil v úterý ráno z Brna, dorazit dnes večer. A už od zítřejšího rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Mise v Řecku je opět součástí programu, při které hasiči z vybraných států Evropské unie vyjíždějí do zemí s velkým rizikem rozsáhlých přírodních požárů. Kontrolujte si vodu v bazénu na zahradě. Její kvalita v horkých dnech může představovat ohrožení zdraví. Varování vydaly pražské vodovody a kanalizace, ale týká se to celého Česka. Voda se nabírá z hloubky asi 15 cm pod hladinou a nejméně 30 cm od okraje bazénu. V Česku můžeme během následujících nocí sledovat na obloze hned několik planet. Stačí se vydat mimo města, kde je lépe vidět. Co můžeme vidět, řekl Frekvenci 1 z hvězdárny České Budějovice Jakub Šimánek.
6: Letní obloha svádí k pozorování souhvězdí, protože lidi jsou často večer venku, můžeme se koukat na krásnou letní oblohu, Mléčnou dráhu, typická souhvězdí jako třeba Labuť. Před západem slunce můžeme spatřit nějakou planetu, konkrétně Venuši, které taky přezdíváme večernice. Pokud je vidět zrovna, tak to večer opravdu nejjasnější bod nad západním obzorem. To už bude přistmívání. No a nad ránem naopak bychom spatřili Saturn a před východem slunce třeba i planetu Mars.
5: Nejlepší pozorování je právě na Šumavě a v nedalekých Novohradských horách. Speciální monitorovací vůz odhalil neplatiče parkování v Hradci Králové. Má za sebou první 3/4 roku ostrého provozu. Najezdil už 14 000 kilometrů a na pokutách vynesl miliony korun. Podle posledních dat naučil řidiče za parkovné platit. Obyvatelé Slovenska loni poprvé po nejméně 4 letech vypili v průměru více alkoholických nápojů než o rok dříve. Důvodem byla hlavně meziročně vyšší spotřeba piva. Klesl naopak zájem spotřebitelů o ochucené a slazené nealkoholické nápoje, které stát zatížil novou daní. Slovenské úřady v minulosti označily spotřebu alkoholu za problém. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show ji podle médií může prodloužit až na 2x. Mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira.
2: Frekvence 1. Počasí.
5: Odpoledne má být oblačné až polojasné, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů, na Moravě až na 30. No a na Lipně máme oblačno až polojasno a měříme 23 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: Hustý provoz hlásí na D5 na výjezdu z Prahy a v kolonách se zdržíte na D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete před mostem Šmejkalka. Další kolony jsou pak na D1 v Brně. Tak opatrně a šťastnou cestu.
0: A jdeme na to.
7: Radio Tempy, Frekvence 1.
0: Yes, jsme tu, přátelé. Lubka Ponížilová, Míra Michálek, moc vás zdravíme.
1: Krásné odpoledne z Modřínu, krásné odpoledne z Lipna.
0: Tak pro nás je to vlastně poprvý letos.
1: Dnes poprvé.
0: No, prosím tě, blázni. Takže, vysíláme zprávu do republiky, pokud nejste daleko, tak jsme dneska tedy v kempu Modřín na Lipně, vysíláme odtud živě, večer nás čeká potom opékání, vůstu odpoledne plné soutěží a taky koncert Pokáče. Pokud nejste daleko, můžete se za námi zastavit, budeme samozřejmě velmi rádi.
1: A víš, na čem, Míro, přemýšlím? Že my vlastně k Lipnu máme takový speciální vzpomínky, řekla bych, protože my jsme podle mě na Lipně byli...
0: No, do 20.00, pak už ty vzpomínky mizí.
1: To byla ještě doba, kdy se z kempu vysílalo ráno, pamatuješ?
0: Jo, jo, jo.
1: Byli jsme tady s Márou Ztraceným, vzniklo několik zajímavých fotografií přímo uprostřed Vltavy a díky za ty fotografie, protože jenom díky tomu si ten večer pamatujeme.
0: Tak, tak, pak ještě Olga Lounová tady s námi byla, ale to už jsou opravdu dřevěné doby, skoro pravěk. Řekl bych, že to možná bude takových 8 let zpátky klidně, nebojím se říct.
1: Zkoušela
0: možná.
1: Jsem to spočítat, myslím, že 9.
0: Klidně i 9. Tenkrát jsme měli ten šílený nápad, že bude večer mejdán a koncert a následující den ráno se bude vysílat živě.
1: Ano,
0: v těch 6, což jsme jako pochopili velmi rychle, že je to velká nerozvážnost.
1: Jasně, na večírku jsme byli všichni, kdežto ráno u mikrofonu pouze my dva.
0: Tak, přátelé, těšíme se na vás, pokud nemáte možnost za námi na Lipno přijet, vůbec nevadí, my vám tu atmosféru přímo odtud zprostředkujeme samozřejmě velmi rádi a těšte se večer na koncert.
1: Nepřijdete o nic, na co jste zvyklí, proplácíme účtenky, bude tady taky poslední slovo, zkrátka zůstaňte s námi na Frekvenci 1.
0: Tak hezké odpoledne.
2: Právě vysíláme živě z kempingu Lipno Modřín.

0: Rádio Kempy, frekvence 1.
1: Právě vysíláme živě z kempu Lipno Modřín.
2: To je pravda, 2:45 vás moc zdravíme, pokud nás posloucháte, jste třeba někde na cestách doma v práci a uslyšíte tam nějaký takový ty přeslechy, jak tady někdo hulák, tady někdo nafukoval nějaký člun vzadu a ty zvuky zněly dost zvláštně. Prosím vás, není to tak, že by se u nás ve studiu děli nějaký divný věci, ale to tím, že vysíláme přímo z toho otevřeného krásného prostoru tady přímo na břehu Lipna z kempu Modřín.
3: Pokud si říkáte, že to za námi už nestihnete, tak přátelé, pozor, jede se sem po té dálnici, která ano. Podle mě zatím jako jediná v Česku má 150.
2: A dala sis?
3: Dala.
2: Poprvý jsem bez pokuty.
3: Poprvý jsem,
2: 150 bez pokuty poprvý.
3: 150, a překvapilo mě, jak ten úsek je vlastně dlouhej. Těch 150 kilometrů, teda ne 150 kilometrů, ale 150 kilometrů v hodině, jak je dlouhej ten úsek, který můžeš takhle jako fakt jako držet nohu na tom plynu a jet si na královnu, že jo? Já jsem dokonce předjížděla auta. Chápeš to?
2: To se ti nestává.
3: Ne, to se mě nestává, to se mě normálně nestává. Ve městě je 40, Ponížilová jede 30, že jo? Tady jsem taky jela třeba 145 a ne 150. Ale jako je to hezký.
2: No tak vidíte, tak pokud pojedete tímhle směrem, budete tady rychleji. Což je dobrá informace. Mě překvapilo, té dálnice na ten jich Čech mnohem lepší už teďka, opravdu, že frčíš.
3: Ani na benzín se nezdržíte, protože jich
2: žádný
3: není
2: nejsou.
3: Moc.
2: Asi tak. Takže přátelé, připomínáme živě, tedy z Lipna, kam za námi můžete přijet, pokud nepřenášíme tu atmosféru velmi rádi právě do vysílání frekvence. Na o nic nepřijdete, tradiční zkusně rozesmát si dáme živě přímo odtud, už za chvilku.
3: A jinak připomínáme, do navigace si dejte kemping Modří Lipno.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu, například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto Esa u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: V Planehu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
1: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok

0: Teď přichází chvíle, ze které já jsem vždycky nervózní, protože já mám hrozně rád vtipy, ale neumím je vyprávět. Vždycky to pokazím.
1: No, proto na to máme lidi, proto na to máme Vojtu. Ahoj Vojto, krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Vojto, kolik ti je?
2: 8.
0: Jo? Tak to jsem zvědavý. Frekvence 1.
1: Zkus mě rozesmát. Ještě než nám řekneš forek, řekni nám, odkud seš?
2: Z Adamova u Českých Budějovic.
1: Takže jste si udělali výlet.
2: Mhm.
1: Tak jo, tak pojďme na forek.
2: Ptá se kukuřice popcornu, je venku vedro? Kukuřice odpovídá, nedělej si ze mě forky.
0: Jasný. Vojto, moc děkujem. Užij si to tady s námi. Těš se večer na pokáče, těš se na opékání buřtu, abyš si užívat to vedro teda na sluníčko.
1: Utíkej, máme pro tebe i dárečky, takže dostaneš tam dole pod pódiem. No a čeká vás ještě jedna šance tady z kempu rozesmát nás tady a je to, jak říkáme, za dárky.
3: Radio Kempy, Frekvence 1.
4: Právě vysíláme živě z kempu Lipno Modřín.

0: mě připomíná poslední kvíz na Frekvenci 1, což byly letní hity.
1: Je to pravda.
0: Jak jste nám tvrdili, že budeme s Milošem dobří, nebyli jsme.
1: To není ale naše chyba.
0: A nakonec jste byli dobré vy, všechny dámy, protože rozumíte samozřejmě letním hitům, jak vymetáte ty diskotéky od dětství. A byla tam právě otázka, co znamená Despacito. Já už to zase nevím.
1: Rychle?
0: Nebylo to pomalu?
2: Bylo pomalu.
0: Pomalu to bylo? No každou...
1: Fakt.
0: No to...
1: jo.
0: Fakt jo. No tak to nevadí, takže to se taky nepovedlo. Přátelé, nevadí. My vás zdravíme z Lipna, vysíláme další radiokemp Frekvence 1, jsme živě v kempu Modřín, kdybyste měli chuť za námi přijet, anebo to poslouchejte takhle. Ale jak jsme mluvili o tom, že o nic, na co jste zvyklí z našeho vysílání, běžně nepřijdete, tak to je ta chvíle.
1: Přesně tak, máme tady No Name a jejich 30 let na scéně.
0: A dnes zavzpomínáme na píseň Nie, alebo Áno.
3: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
4: exkluzivně na Frekvenci 1
3: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
5: Ahoj, tu je Igor Tymko. Dnes vám prezradím něco o pesničke Nie alebo Áno. Celou večnost trvalo, kým sa moja spolužiačka na strednej Antónia oddala svojmu vtedajšiemu frajerovi Ivanovi. Ten ju žiadal o ruku pri víne, pri pive, káve, mlieku, kole a až po 4 rokoch bol tak zúfalý, že si pred Antóniu na zem kľakol a prehlásil: "Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno." Dámy a páni, Ivan Antóniu zlomil v roku 2002. Výsledok? Antónia a Ivan Bendíkovci dnes majú dospelých a krásnych synov a my No Name máme megahit.

0: Vysíláme pro vás živě z dalšího radiokempu Frekvence 1 středa s datem 15. července a kemp Modřín na Lipně.
1: Krásné odpoledne, Míro, mám na tebe zásadní dotaz.
0: A sice?
1: Víš, co je to e-foiling?
0: Uchylka sexuální.
1: Ne. Flyboarding znáš?
0: Flyboarding bych si tak uměl přeložit, že to bude něco lítání ve vzduchu. To připomíná mi to tři veteráni, že jo, Eda je flyboard.
1: Jo.
0: Tak něco.
1: Paddleboarding.
0: Paddleboarding vím, to je to prkno.
1: Wakeboarding.
0: Wakeboarding bude něco trošku podobného. No, nevím, prostě.
1: Tak jestli ty nevíš, tak ví Láďa Jakub, ten nám poví, co všechno se dá tady podniknout na Lipenské přehradě.
2: No, když se řekne Lipno, tak si asi vybavíte třeba plachetnici, ale dneska je spíš trendem zmíněný e-foiling. To je ekologický vodní sport, při kterém se vznášíte nad hladinou na prkně, které je poháněné elektromotorem a podvodním křídlem. No, vypadá to spíš jako ze sci-fi, ale kde pak? To je teďko všechno na Lipně trendem. Podobný je třeba flyboarding, tedy létající boty, no a co třeba paddleboarding. I tím dnes, kromě klasického koupání, plavání člunů nebo šlapadel, žije přehrada. No a už jste se svezli výletním parníkem.

0: Na lodice můžete několikrát denně, třeba v přístavišti Lipno nebo Frimburg. Stavět by se mělo i v Dolní Vltavici, Horní Plané, Černé v Pošumaví nebo Přední Výtoni. Na Lipně narazíte ale i na žraločka bambusového. Ale nebudu vás děsit, to je obyvatel podvodního světa pod hladinou vedle wellness hotelu ve Frimburku. Žije tady třeba i muréna zelená, tak se přijďte podívat. No a poznávat tato nebo jiné ryby třeba z jihoamerické Amazonie můžete čas od času dokonce i během nočních prohlídek. Tak hurá na to. Ladě Jakub, Frekvence 1.
1: Ladě, děkujem.
2: Jako žraloka na Lipně chceš?
1: Fantastický, hlavně ten parník.
2: Přesně. Se člověk lekl, co se děje.
1: Čekal, a o 10 vteřin později. Přátelé, moc vás zdravíme přímo od Lipenské přehrady tady na Frekvenci 1. Řešili jsme před chvilkou, co je to Despacito, člověče, přišla mi o reakce na to. Od Petry, ale tam píše Despacio je pomalu a Despacito je zdrobnělina od něj, tudíž pomaličku.
2: Pomaloučku.
1: No, teď jsi to říkala, já
2: jsem to říkala.
1: Ticho.

0: úplně první píseň, kterou já jsem měl na audiokazetě, pouštěl jsem si ji na kazeťáku.
1: Kde jsi ji získal?
0: Akorát to nebyly Model Talky.
1: Jo.
0: Ale byl to Arnošt Pátek, no.
1: Na toho jsem úplně zapomněla, na Arnošta.
0: Tak nic, tak pojďme dál. Zdravíme vás z Lipné, tu další radiokem Frekvence 1. Když jsme hezky u vody, tak si dáme nějaký letní hity, ne? Mimochodem, tady bude taky Mára Ztracený. A to je ten, který tady s námi byl 9 let zpátky, když jsme radiokempy teprve startovali.
1: Ano, zpíval s náma u táboráku. A ještě jedna taková za mě letní.
0: Ano, to jsou Gypsy Kings, byl tady s nimi Patrik. Jo, takovej pórek interní. Zdravíme Máru, Patrik. Máre, kousek odsaď třeba se zastaví, kdo ví. Hezké ráno, no.
1: Odpoledne.
0: Odpoledne. Zvyk je železná košile.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A my vám přejeme krásné odpoledne.
1: Zprávy má Lucie Šmídová.
7: A i já přeju krásné odpoledne. Sněmovna schválila obnovení EET. Češi opět více kupují chaty a chalupy. Dlouhé kolony hlásí z D1 u Brna. Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Má být jednodušší a bez účtenek. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Nyní musí zákon projednat Senát a podepsat prezident. Cenový strop z napaliva ve čtvrtek stoupne o desítky haléřů. Benzín zdraží o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Cena nafty stoupne o 78 haléřů na 40 korun a 12 haléřů za litr. Jihočeská města řeší, kde vzít v suchu vodu na zalévání květin i stromů. Například Strakonice a Písek sice berou vodu z řeky Opavy, ale i tak řeší, jak s ní šetřit. Proto se snaží používat dešťovou vodu a moderní metody vysazování stromů.
8: Dešťová voda, to je recept, jak zalévat rostliny a přitom šetřit vodou z vodovodu i řeky Otavy. Proto i v obou městech různými způsoby svádějí ze střech do okapů a pak přímo ke stromům nebo záhonům. Například Strakonice díky tomu ušetřili 100 000 korun. V Písku zase používají takzvané závlahové lamely. To jsou kusy plastu, které se přikládají ke stromům při výsadbě. Tím se obalí kořenový bál a částečně se vsune do země. Při zalévání stromů pak dojde k cílenému míření vody přímo ke kořenům a voda tak neutíká jinam, než je potřeba. Láďa Jakub, Frekvence 1, Jižní Čechy.
7: Opět se začalo prodávat více chat. V prvním pololetí se prodalo 1700 chat a chalup za více jak 5 miliard korun. To je meziročně o 500 objektů více. Jejich průměrná cena stoupla za rok o 6%. Zákaz sociálních sítí dětem v Austrálii selhává na ověřování věku. Zjistila to studie týmu, který vládě radil, když omezení zaváděla. Zákon od prosince nařizuje, aby zabránili osobám mladším 16 let zřizovat si účty. Studie zjistila, že první podobný zákaz sociálních médií na světě je neúčinný.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Odpoledne má být většinou oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů, na Moravě na 30, no a na Lipně máme ideální počasí, oblačno až polojasno, měříme 24 stupňů.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Zdržíte se na D1 u Brna.
9: S půlhodinovým zdržením musíte počítat na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Do kolony najedete od Ostrovačice, popojíždět budete až po sjezd na bratislavskou dálnici. Nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu musí počítat s více než hodinovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
7: A po zprávách už mají slovo Míra Michálek, Lubka Ponížilová.
0: Jsme přítomní, přejeme vám hezké odpoledne, další středa o prázdninách, další Radiokem Frekvence 1, tentokrát kemp Modřín a Lipno.
1: Přesně tak. Přátelé, dneska, já si myslím, kde jinde to oslavit než v kempu, je Světový den hot dogů.
0: No a tady mají si pálí v rohlíku, ještě ne. Nebo myslíš, že už budou mít hot dogy? Záležek jsou světový.
1: Já vlastně nevím, co teďka modernější, jestli říkat párek v rohlíku nebo hot dog.
0: Hot dog. No tak zeptej se doma dcer, asi ne.
1: No ty si dávají párek v rohlíku právě.
0: Fakt, jo. Mm-hmm.
1: Kdy jsi poprvé ochutnal hot dog? A teď myslím jako hot dog, a ne párek v rohlíku, ale hot dog. Já si totiž pamatuju, že se to objevilo v Plzni na takovém jednom stánku, podle mě tak jako 91.
0: To je blbost.
1: No, myslím,
0: 91. Že... tomu nevěřím.
1: Ne?
0: Ne.
1: Lucko?
10: Já tomu věřím.
0: Tak ty jsi totiž... Pražák, tak...
10: No, já si totiž pamatuju na hot dog na Malostranském náměstí.
0: No.
10: A rozhodně nám to kupoval děda a vtipkoval právě o pejscích.
1: No právě. Já si pamatuju toho horkýho psa.
10: Jo.
1: Toho horkýho psa. A já jsem na to koukala. Rozhodně jsem byla, podle mě... nějaký konec základky nebo něco takového. A říkala jsem si, tyjo, jako horkej pes, jako co to je. Víš, jako do té doby byly prostě párky v rohlíku. A v Plzni jsme měli párky v rohlíku, ale hot dog?
0: No myslím, že v Liberci máme doteď párky v rohlíku, ale...
1: A praženou kukuřici a ne popcorn.
0: Pokud mi někdo půjdete pro limonádu, tak se tam můžete podívat.
1: Zjistěte to, prosím vás, přátelé. Mají hot dog nebo párek v rohlíku?
0: Zajímavé téma. Pokračujeme samozřejmě dál. Zdravíme vás z dalšího radiokempu, kde dneska za námi, nebo respektive tady s námi bude Pokáč, vystupuje od 7 večer, takže máte čas ještě sem za námi dorazit. Připomínáme, je to zadarmo, prosím vás.
1: Jo? A připomínáme, je to Camping Modřín na Lipně.
6: Vysíláme živě z kempingu Lipno Modřín.

0: Přejeme hezké odpoledne, vysíláme pro vás živě z dalšího radiokempu z Lipna, z Modřínu. Všimla jsi vždycky, když jsme na tom kempu, tak jak nejsme zvyklí vysílat odpoledne, ještě je to jako jiný program,
1: ano.
0: Tak se tak jako občas zakoktáš a ono to pak zní, že tady pijeme, což není pravda.
1: Což rozhodně ne. No každopádně, každoročně na Lipně i Lipno Sport Festival.
0: Pravda.
1: Mluvili jsme o tom taky s Katkou Neumannovou, konkrétně o novinkách.
2: Tou hlavní linkou je to, že o víkendech se závodí. První víkend je cyklistický, druhý víkend je běžecký. Uprostřed festivalu ve středu večerní běh EPP Energy Run, který povede podél čertových proudů pod osvětlením. Už loni to byla krásná akce, takže ty závody budou o víkendech, ale to vše bude doplněno programem, který je vlastně jako nekonečný. My se každý rok snažíme tam dát nějaké novinky, snažíme se ten program zkvalitňovat, jdeme cestou kvality, že už nechceme ten festival nějaké jako úplně, aby bobtnal do nesmyslných rozměrů. Naopak chceme, aby všechno, co tam bylo, tak bylo kvalitnější a bylo to pro všechny. To znamená od těch, co nechtějí závodit a chtějí se hýbat, po ty, kteří mají toho závodivého ducha. Takže cyklisté a běžci, ty určitě, ať jsou v pozoru. Ale ty denodenní aktivity, to jsou různé workshopy, ať už je to parkour, ať už je to letos nový laser run, street dance, bude tam nová OCR dráha. To je takový to posilování pro tu trošku jako dospělejší generaci, boulderingová stěna, cvičení pro ženský. Já bych strašně nerada na něco zapomněla, cvičení na paddleboardech, vodní sporty, takže ten program je opravdu hrozně široký, každý si tam najde to své a my máme takové moto rozhýbej své léto a každý ho rozhýbá tou svojí formou, někdo závody, někdo takovými těmi víc light aktivitami.
0: Mimochodem, tohle byla teda Katka Neumannová, která je tady na Šumavě a na Lipně jako doma a bude samozřejmě, ten festival je fantastický, kdybyste si chtěli udělat čas, tak je to až v srpnu, takže času máte dost si to naplánovat, ale jak Katka mluvila o tom běhu, tak ten si loni vyzkoušel taky šermíř Jirka Beran, jestli si pamatuješ, ten se na to moc těšil.
1: Jasně.
0: A my s ním budeme za chvilku mluvit o tom, jaké to vlastně bylo.
1: Tak posloucháte nás z Modřínu, z Lipna a za chvilku Jirka Beran na frekvenci 1. Ptáš se
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
4: je fajn. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Frekvence.

0: Přátelé, slyšíte to? Ten hluk tady, ta energie, jak to tady šlape všechno, jak je to skvělý a senzační. My vás zdravíme z dalšího radiokempu Frekvence 1. Tentokrát jsme tady na Lipně v kempu Modřín. Máme tady v průběhu toho, když vy třeba doma posloucháte písničky, tak my tady máme hromady soutěží a náš kolega Tomáš Fila, který je fantastický moderátor živých akcí.
1: K nezastavení?
0: V rádiu je to podstatně horší, jo, ale naživo neznám lepšího. A to už jsem v té branži opravdu dlouho.
1: Přejte se na něj podívat na Lipno, stojí to za to. A každopádně můžete něco vyhrát, stejně jako vyhráli teďka lidé pod Pojdem. Ale pojďme k tomu, co jsme tady probírali, a to jsou hot dogy alias párky v rohlíku.
0: No, tak
1: nebo jas... párky v rohlíku alias hot dogy.
0: Já jsem dostal sprchu pěknou.
1: Ano.
0: Jo? Tak co tam máš ty za radce?
1: Já mám, Luby, přesně vím, typla bych taky 91. třída 1. máje alias Májovka v Plzni.
0: My jsme tady řešili, kdy se z parku, klasického parku v rohlíku stal najednou hot dog.
1: Mm-hmm.
0: Tak pozor, jo, a řešili jsme, jestli tady, že se mrkneme nahoře tady na Lipně ve stánku, jestli tady mají hot dogy nebo, nebo párky v rohlíku, a přišla mi jeho česká reakce.
1: Jeho česká?
0: Jedině Picador.
1: Jo, jedině. Počkej, a bejval Picador v devadesátkách?
0: Jo,
1: to je zásadní otázka.
0: Jo, myslím si, že jo, že jsme studovali někde tu historii a Picador přivezl řezník českobudějovický, který se bacha jmenoval Masopust, což je neuvěřitelné.
1: No, jmenomen.
0: A on právě to přivezl ze Španělska. Picador je to, na co tam napíchávají toreadoři, že jo, ty... bejky, nebo co to tam je?
1: To rádo, že bejky.
0: A jemu přišlo, že vlastně, když napíchne ten párek na tu tyčku, opejká ho do toho rohlíku, takže je to vlastně podobný, takže tomu dal název Picador.
1: A je to fakt jako párek v rohlíku, nebo je to něco, jako co i jinak vypadá?
0: Ne, je to párek v rohlíku, prostě akorát se tady tomu říká Picador. A on, podle mě, on prostě vzal párek v rohlíku a nazval ho Picador a všichni to chtěli.
1: Jo, takhle.
0: Jo, takhle tak. Se to taky dneska velmi často dělá.
1: Tak do Budějovic odsud není daleko, tak kdo ví, jestli tady náhodou taky nemají Picador, bacha na to.
0: No, myslím si, že jo.
1: No.
0: Že na Lipně jedině Picador mi přišlo, takže dost pravděpodobně.
1: Takže
0: ano.
1: Tak.
0: To jsou taky ty, my jsme třeba dneska řešili, jaký je rozdíl mezi volským vokem a sázeným vejcem. Podle mě je to samý.
1: No.
0: Tak pozor, Lubka nám to rozčísne teďka.
1: A jsme ne, ne, přišli, ne. Podle mě sázený vejce...
0: Je do formy.
1: Je do formičky.
0: To znamená, a volský voko je prostě rozplizlý.
1: Jo.
0: Jo.
1: Jo. A pak je ještě Hemenex, to je vlastně volský voko na šunce.
0: Jo. A třeba na severu Moravy měli buličí voko.
1: Buličí? Počkej, no. A to není jenom na severu Moravy.
0: No, ta z toho mi nemají bylo, jak zle, jsem si to nechtěl dát a nevěděl jsem, že to je volský voko.
1: Já, když jsem byla malá, tak mamka moje taky říkala buličí voko, takže buličí oko, takže možná se to říká v hlavě, anebo se to říká v podkrkonoší.
0: No, to je úplně...
1: Záleží na tom, od kterých předků to měla.
0: Takhle přesně zní speciální vysílání z radiokempu, který vůbec nedává smysl, ale prostě se tady hezky bavíme a vy toho můžete být součástí, buď to se za námi zastavit, anebo vám přenášíme tu atmosféru přímo odtud z kempu. Pěkně k vám domů.
1: Kemp Modřín na Lipnu.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Frekvence 1 s vámi, přejeme vám krásné odpoledne, přesně ve 3:15. Pokud slyšíte trošku ruchy, je to tím, že pro vás vysíláme živě přímo z terénu, konkrétně z dalšího radiokempu.
1: Každopádně máme tady další fórek a není ani ode mě, není ani od Míry, ale je od Kuby. Kubo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Kolik ti je?
2: 13.
1: A přijel jsi sem odkud?
2: Z Nymburka.
1: Počkej, až z Nymburka?
2: No.
0: To jste se projeli celkem.
2: Jo, my jsme tady na dovolení.
1: Jo, takhle. A těšíš se na pokáče?
2: Jo.
0: Jo, tak pojďme na to. Frekvence 1.
3: Zkus mě rozesmát.
0: Tak co tam máš za for?
2: Víte, co povídá zeď druhé zdi?
1: Co?
2: Sejdeme se v rohu.
1: Kubo, hezky, díky moc, samozřejmě i ty od nás získáváš dárek za tenhle ten hezký fórek.
0: Tak pozdravuji v Nymburku, myslím, že Lubka tam byla na Silvestra, viď?
1: Jo, fakt jo, opravdu, bylo tam krásně.
0: Tak si to užij, díky moc.
3: Frekvence jedna.
4: Zkus mě rozesmát.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Dobré odpoledne, Frekvence 1 s vámi, za chvíli 16. hodina na celou pro vás připravujeme další zprávy. Nicméně, teď vás zdravíme z kempingu Lipno Modřín, kde samozřejmě pokračují radiokempy. Jsme tady pro vás živě, máme toho spoustu, odpoledne plné soutěží, večer tady bude pokáč a ještě předtím zažehneme oheň a budeme opékat špekáčky.
1: Přesně tak a hlavním partnerem této akce je Košík.cz. Pokud vám dochází poctivé vyuzené špekáčky, o kterých tady byla řeč, děti už snědli všechnu zmrzlinu a ovoce. Potřebujete dobroty na výlet, nebo jste zapomněli zásoby na grilovačku, tak potom nepropadejte panice.
0: Je to jednoduchý. Košík.cz to za vás jednoduše vyřeší a doručí čerstvý dobroty tam, kde právě relaxujete. Domů, na chatu, nebo přímo na vaši dovolenou, což jsem si vyzkoušel mimochodem taky.
1: Fakt?
0: Ano, no má na hotel, jsem si to nechal poslat.
1: A... špekáčky na hotel.
0: Vyzkoušejte, prosím vás, letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 s vámi, hezké odpoledne, jsme tady rozjeli diskuzi s tím tvým párkem v rohlíku.
1: Ještě furt
0: mám
1: to
0: tady
1: píše.
0: Ještě reakci na ten pikador.
1: Ano.
0: Že já jsem to tady vysvětloval tak trošku polopaticky a přišla mi ještě reakce, že pikador je pomocník toreadora, který jezdí v aréně na koni a píchá právě do toho býka, aby ho naštval a provokuje ho. A španělsky píchat se řekne pikar právě.
1: Pikar.
0: Tak proto pikador, jako, chápeš, rozumíš?
1: Chápu.
0: Jedno, už to uzavřeme.
1: Prostě je to jednoduchý jako facka.
0: Už to uzavřeme. Další radiokem Frekvence 1. Připravujeme pro vás zprávy a pokračujeme dál už za chvilku.
1: Krásné odpoledne.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
11: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
12: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, přesně minuta po 16. hodině.
1: To je čas, kdy jsou tady zprávy a Lucie Šmídová.
13: A přeju hezké odpoledne. Turek by v případě trestního stíhání kvůli nehodě nevyužil imunitu. Řeky jsou špatně sízné. Na pražském okruhu komplikují provoz nehoda i porouchaná auta. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě. Řekl to dnes Blesku. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. Turkův automobil se v pondělí v centru Prahy srazil s nemocničním vozem. Jeho řidič je podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se ale nemůže nemocnice vyjádřit. Při výstupu na Mont Blanc ve středu zemřeli dva Češi. Informovali o tom četníci ve Francii, kteří pracují v Alpách. Třetí člen výpravy je zraněný. Naše řeky jsou na hranici sjízdnosti, ale přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno. Podrobnější ke sjízdnosti je pro Frekvenci 1 předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
14: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjíznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
13: Sjízdná je i jezera od Železného Brodu, ta už je ale taky na limitu sjíznosti. Proto čekejte, že místy se musí loď přenášet. V Fotbalista Tomáš Jelínek by měl v podzimní části ligové sezóny pokračovat v Pardubicích, kde už na jaře hostoval z pražské Slávie. 20-letý záložník reprezentační 21 se z Edenu znovu přesunul na východ Čech. Kluby ladí detaily dohody.
12: Frekvence 1. Počasí.
13: Máme většinou oblačno až polojasno. Místy mohou být přechodně i přeháňky nebo bouřky. Teploty stoupají na 23 až 28 stupňů, na Moravě ještě tepleji, tam až na 30. No a na Lipně máme také oblačno až polojasno a teploty kolem 24.
12: Frekvence 1. Doprava.
13: A teď krátce po 16. hodině se zdržíte na Pražském okruhu.
15: Komplikace očekávejte na Pražském okruhu ve směru dálnice D1 na letiště Ruzině. Na 3. kilometru nám blokuje levý jízdní pruh pro poruchu odstavené osobní vozidlo a na 7. kilometru před tunelem se došetřuje v levém jízdním pruhu dopravní nehoda dvou osobních vozidel. S kolonou počítejte od Jesenice a zdržení je okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
13: A z Radiokempu vás zdraví Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Krásné středeční odpoledne, tak tentokrát druhý v pořadí Kemp Modřín na Lipně. Zdravíme a přejeme krásné odpoledne. No, a já bych možná Míro navázala na to, o čem tady mluvila Lucka ve zprávách.
0: A to?
13: A to jsou ty sízné a nesízné řeky.
0: No pozor, my jsme to tady študovali, když jsme projížděli kolem Vltavy, kolik je tam vodáku. Mm-hmm. Já jsem si říkal, tady nikdo není, to je zvláštní. A Lucka říká, ty ještě po všem chlastání ještě spěj.
13: Tak ty jsi je hledal na Vltavě v 9 ráno.
0: Já myslel. Ne, to je brzo. Na vodáka je to brzo, jo? Vyspávaj.
13: Kde jsi byl naposledy na vodě?
0: No, takhle, žaludek na vodě mám často, aha, ale už to chviličku bude. Ale já jsem naposledy byl podle mě na vodě na Ploučnici, ano, což je česká Amazonka.
13: To je tak krásně meandruje tam u vás, na severu.
0: No, ale tam jako opravdu musíš přenášet přes popadaný stromy, podjíždět, potápět se. Vody je tam velmi mnoho, není to 30 cm jak tady, takže to je pro zkušené vodáky. Jo. Něco jako se vy dvě, radši ne, radši s instruktorem, kdybyste tam chtěli. Jo?
13: Aha. Ještě, že tě máme.
0: No.
13: Ty nám můžeš dělat toho instruktora?
16: No, právě.
13: Já bych to viděla přesně takhle, Luci. Jedna dopředu, druhá dozadu a Míra doprostřed jako porcelán a zaber, podej po Lucko.
0: Nebo burlaci, že jo? Můžete mi hodit lano, já vás potáhnu ze břehu. To by taky bylo možný. Ale každopádně tady na Vltavě to vypadalo celkem funkčně a sízně. Tedy. A funkční bary, neviděl jsem žádný na té vodě, o kterých se mluví, ale ty jsou možná jinde. Teda.
13: No tak když nebudete na vodě, budete mít aspoň ten žaludek na vodě, jak jsi říkal.
0: Jsme samozřejmě, přátelé, letně naladěni v Radiokempu Frekvence 1, tentokrát je na Lipně, což jste asi pochopili, je to Kemp Modřín. Hrajeme vám krásné vyloženě prázdninové písničky, což je případ tuhle chvíli.
13: A ještě prosím tě, rychle, já bych na to málem zapomněla, ale máme tady pozdravy. Musíme pozdravit. Já to tady mám napsaný. Mám spoustu času nebo málo? Mám to tady, počkej. Já jsem to ztratila.
0: No, teď už málo, kámo.
13: Teď už málo, já jsem je tady měla napsaný.
0: Tak za chvilku,
13: tak jo.
0: Hezké odpoledne.

0: všichni ruce nahoru. Či ne, ono v té letní sezóně je to takový složitější. Já jsem měl minule třeba autobusem, když bylo 40 stupňů.
1: To není prostě, dobrý mít ruce nahoře.
0: A říkal jsem si, ne, prosím vás, všichni ruce dolů.
1: Prosím tě, já jsem našla ty pozdravy.
0: Pojď,
1: já
0: povídej.
1: Jsem byla, že pozdravíme, mám to tady vypsaný. Takže, vy, co jste si o pozdravě psali, to je Gita, Luky od Strakonic, Leona a Jitka. Vám všem samozřejmě máváme z Lipna a stejně tak i vám všem, co byste tady s námi chtěli být a třeba to dneska zrovna nevyšlo.
0: Hrajeme o prachy. Poslední slovo, tak to je velmi oblíbená soutěž na Frekvenci 1, do které voláte k nám přímo do studia, ale my využíváme té situace, že jsme tady na místě a dáme si to pěkně naživo.
1: Máme pro vás 1,40 000 a nedokončenou větu fotra na tripu.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Frekvence 1 s vámi, zdravíme vás z dalšího radiokempu, jsme na Lipně. Teď je to taková zajímavá situace.
1: Přesně tak, já jsem vyfasovala, jak se jmenuješ, prosím?
2: Míša.
1: Míša, tak já jsem vyfasovala Míšu. Míša je tak malej, že nedosáhne na mikrofon, takže ano. Míšu já mám v náručí, aby jsme dostali na mikrofon oba dva. A Míša tady není sám, Míša tady má ségry.
2: Ano.
1: Vy nejste ségry?
2: Ne.
3: Ona má sestřenici.
1: Jo.
0: Normálně do mikrofonu.
1: To říkejte klidně do... Takže no. Počkej. Míša je tvůj brácha.
2: Míša je můj brácha.
1: Aha.
2: Jasně. A tohle je moje sestřenice.
0: Jasně.
3: A Míša je můj...
1: Bratranec.
0: Jo, tak máme to kompletní.
1: Máme nemáme, tady... jak se jmenují holky, to nám
0: no to nevím,
1: chybí.
0: To?
3: No. Kája.
2: Eliška.
1: Kája a Eliška, sestřenice.
0: Kája a Eliška, Míša se dostavili sem k nám na pódium, aby pozdravili. Je to tak.
1: Koho budem zdravit?
2: Mámu a tátu.
1: Mámu a tátu, každej svojí mámu a každej svýho tátu.
2: Jo.
1: Tak jo, tak pojďme na to.
2: Ahoj mami, ahoj taky. Zdravím vás z kempu Lipno-Modřín.
1: Tak, sestřenice.
3: Ahoj mami, ahoj tati. A tady Kája, zdravím vás z kempu Lipno-Modřín.
1: A ještě tady Míša, pojď.
4: Ahoj mami, ahoj tati, zdravím vás Lipno-Modřín.
1: Tak a ještě my, ahoj mami, ahoj tati, zdravíme z Lipna, z kempu Modřín.
0: Počkej, táta má dneska svátek, ne, dokonce.
1: No můj, ježiši, no jo, vidíš, já jsem o tom mluvila ráno a do odpoledne jsem na to zapomněla, takže jo, já taky zdravím tatínka a přeju všechno nejlepší k svátku.
0: Takže Míša, ty jsi mu zapomněl.
1: Míša, Kája.
0: A Eliška.
1: A Eliška.
0: Děkujeme za vstup.
1: Jsou tady s dědečkem, takže dědeček natáčí. Zdravíme
5: letní
1: dědečka.
5: Výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybírá.

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak přátelé, tu poslední slovo, velmi oblíbená soutěž, na kterou jste zvyklí na Frekvenci 1.
3: Tentokrát nikoli na telefonním čísle, ale přímo tady v kempu Modřín. Spolu s námi je tady Vlastina. Vlasto, přejeme krásné odpoledne. Odkud jste dorazila?
4: Z Vyššího Brodu jsem přijela, tady kousek.
2: Na lodi doufám.
3: Na lodi.
2: Co?
3: Proti
2: na proudu?
3: Lodi proti proudu. No máte svaly, máte namakaná.
2: Vlasta říká, že je velký fanoušek posledního slova. Mm-hmm. Co? Snažíte se dovolat po každý?
4: No, snažila jsem
3: jo,
4: se.
3: A kdy jste se dovolala naposledy?
4: Já jsem se dovolala asi před půl rokem.
2: A nikdy jste nevyhrála?
4: Bylo s těma lodičkama.
2: Jo, ale zrovna pokáč.
3: Vlastně zrovna pokáč.
2: Můžete prověřit, tady kufr, až přijede, jestli náhodou nekecal. Tak, máme tady slovo nové, asi pro vás zbytečné připomínat, ale do republiky to velmi rádi připomeneme, protože nám ho tady nechal fotr na tripu, což je takový ten sympaťák s bílým plnovousem, kterého znáte.
3: Já vám dám ještě sluchátka, ať to slyšíte. Teda vy tu větu samozřejmě znáte, ale...
2: Nejsme tam na hlas, to je to dobrý, je to v pořádku všechno. Tak.
3: Slyšíte se.
2: Pojďme si tu větu připomenout.
5: Úplně nejdůležitější na trip, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak Vlasto, mapa. Mapa. Pojďme prověřit mapu.
2: Zkusme mapu. 1,40 000 říkala ve hře.
3: Mm-hmm.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není.
3: Bohužel. Mapa. Není, ale Vlasto, každopádně díky moc.
4: To hra.
2: Děkuji. Ale vy jste říkala, že máte dva typy, že jo, tak ten druhý si nechte na zavolání potom.
4: Dobře.
2: Jo,
4: dobře.
2: Tak jo.
3: Zavolejte, my vám to zvedneme.
2: Tak pozdravujte ve Vyšáku.
4: Děkujeme.
2: Dva roky zpátky jsme našli peněženku s lupkou.
3: Jo.
2: A vrátili jsme ji poctivě.
3: Normálně, fakt jsme našli, to teda musím říct, to bylo dokonce tenkrát podle adresy, viď, tam byla občanka, jo. A pak jsme zazvonili.
2: Jsme se koukli na adresu, prachy jsme si nechali a adresu jsme našli. A... Tak, přátelé, pokračujeme dál. Připomínáme, vysíláme pro vás živě z dalšího radiokempu. Jsme na Lipně. Klidně se za námi zastavte. Pokud nemůžete, tak tu atmosféru vám velmi rádi zprostředkujeme.
3: Těch kempů je tady hromada, ale my jsme v tom nejlepším. My jsme v kempu Modřínu.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
8: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Frekvence 1 s vámi, Víťa Vávra s tou citronovou šálou přispěla tato sonka, to už je teda drahně let.
1: To je dávno,
0: to jsme
1: je dávno.
0: Možná ještě chodili po houbách. Nevím, jak je to tady s houbama, já vím, že když tady byl Mikeš vysílat, tak chodil na houby do okolí.
1: No, já jak
0: ale asi se moje dařilo příliš, že?
1: Jak jsem jela, tak jsem
2: tam rychle zpátky s prázdným košíkem, tak co myslíš, jak se mu zadařilo?
1: Já jsem koukala do Pangeitu, ale jako nic tam nebylo.
0: Do Pangeitu jsi koukala?
1: No, u nás se říká Pangeit jako to strouze u silnice.
0: Jo, příkop prostě. Tak prosím vás, živě z dalšího radiokempu, teďka jsme na Modřínu, jsme na Lipně, kdybyste za námi chtěli. My jsme řešili celkem dost počasí, než jsme sem vyrazili.
1: Nevypadalo to vůbec dobře. Vůbec. Byla bouřková výstraha, já nevím, co všechno. A večer se objevil titulek, kde bylo napsáno, nevyšlo to. Meteorologové změnili předpověď. No, zaplať pánbu, že to nevyšlo tímhle směrem. Horší by bylo, kdyby prostě hlásili sluníčko a přišlo krupobytí a velká voda.
0: Dneska opravdu mělo celé odpoledne pršet. Což dopadlo dobře, my jsme za to rádi, protože my s Lubkou držíme oproti našim kolegům, myslím si, že rádiový rekord v těch deštivých radiokempech.
1: Jo, to jo.
0: Nám možná lilo jednou, ale jinak nám to, mám pocit, celkem vychází.
1: Já si myslím, že nám lilo, to byla taky Šumava a byl
0: Anín.
1: To podle mě Anín.
0: Anín, no. Ale to nic, tak tady nám počasí vyšlo, jestli bude pár kapek, tak až někdy možná pozdě večer.
1: Po 9. večer to vypadá.
0: To nám může být jedno, protože my v 6 hodin zapalujeme oheň, opékáme buřty a od 7 můžete poslouchat přímo na svém rádiu. Doma živý koncert Pokáče, který za námi dorazí.
1: No a pak se můžete schovat klidně do stanu a nechat bubnovat kapky do toho, do plachty.
0: To řekla hezky Alexandra Stan, je další interpret.
1: No vidíš.
0: Frekvenci 1, začíná to takhle. No to zní jak Stan.
1: No přesně, to je déšť, co bubnuje do plachty.
0: Hezké odpoledne.

0: Dobré odpoledne, Frekvence 1 s vámi, děláme vám velmi rádi samozřejmě společnost, tentokrát živě z dalšího radiokempu.
1: Konkrétně z kempingu Lipno-Modřín, kde dnes pokračují radiokempy Frekvence 1. Jsme tady pro vás živě a budeme moc rádi, když za námi ještě dorazíte, protože pořád to stíháte. Tak. Čeká vás odpoledne plné soutěží.
0: To už probíhá vlastně, kelínky štěstí, můžete tady vyhrát hodnotné ceny. Taková ta letní pohoda, táborák, špekáčky, o tom mluvíme samozřejmě.
1: Od 7 večer potom zahraje Pokáč se svými největšími hity a celý den zakončíme afterparty.
0: Tak, co dál, přátelé, na Radiokempu je celé léto s námi taky OMV a jejich letní

0: imunitní zóna. To je zásadní zmínit. Vy tady můžete ochutnat ledové kávy Viva a další občerstvení. Užít si soutěže, dětský koutek a program pro celou rodinu.
1: Navíc u pódia s našimi moderátory můžete vyhrát kupony do aplikace My Station v hodnotě 3000 korun, tak se za námi zastavte. Frekvence 1.

0: Za chvíli 17 hodin, přesně za 2 hodiny Zrovna tady přišel známý Roman, říká, dáš si pivo.
1: Radši ne.
0: To vypadá, že už jsem měl. Přátelé, další radiokemp Frekvence 1, když jsme zmiňovali toho Pokáče, jak si ho zahrajeme jako takový předvoj.
1: Jo, a to si sliboval, že s ním probereme tuhle tu písničku.
0: Právě, protože ta písnička k tomu vyloženě nabádá, jestli on je rodinný typ. Já myslím, že on bydlí v domě, pokud si to pamatuju. A myslím si, že má
1: i sekačku.
0: Že má nějakýho kombíka takovýho šikovného, aby se mu tam právě všechno vešlo. Ale probereme to s ním, dorazí zhruba za hodinku a půl, tak ho tady urvem na chvilku k mikrofonu.
1: V té další hodině taky Sandra.
0: Vyloženě pro mě, pač já jsem sandrofil, býval jsem.
1: Sandrofil?
0: A Taylor Swift bude.
1: A taky zprávy.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planéo.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne.
1: Zprávy má pro vás Lucie Šmídová.
7: Hezké odpoledne. Klíšťata jsou mimořádně aktivní. Přestávka na fotbalovém finále mistrovství bude až dvojnásobně dlouhá. V kolonách se zdržíte na D1 a na Pražském okruhu. Pozor na klíšťata. Na jihu Čech jsou v těchto dnech mimořádně aktivní. Hygienici v tomto jihočeském okrese dosud potvrdili 56 případů boreliozy a 5 případů klíšťové encefalitidy.
8: Podle odborníků patří poslední roky jen z pohledu boreliozy k nejhorším za desítky let. V celém jihočeském kraji evidovali hygienici ke konci 28. kalendářního týdne celkem 375 potvrzených případů lymské boreliozy a 23 případy klíšťové encefalitidy. Zatímco počet nakažených boreliozou výrazně převyšuje loňský stav, u klíšťové encefalitidy je situace o něco příznivější. Láďa Jakub, Frekvence 1, Česko Krumlovsko.
7: Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil v úterý ráno z Brna, dorazit dneska večer. A už od zítřejšího rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Mise v Řecku je opět součástí programu, při kterém hasiči z vybraných států Evropské unie vyjíždějí do zemí s velkým rizikem rozsáhlých přírodních požárů. V Česku můžete během následujících nocí sledovat na obloze hned několik planet. Stačí se vydat mimo města, kde je lépe vidět. Co můžete vidět, řekl Frekvenci 1 z hvězdárny České Budějovice Jakub Šimánek.
9: Letní obloha svádí k pozorování souhvězdí, protože lidi jsou často večer venku, můžeme se koukat na krásnou letní oblohu, mléčnou dráhu a typická souhvězdí, jako třeba Labuť. Před západem slunce můžeme spatřit nějakou planetu, konkrétně Venuši, které taky přezdíváme večernice. Pokud je vidět zrovna takto večer, opravdu nejjasnější bod nad západním obzorem. To už bude při smívání. No a nad ránem naopak bychom spatřili Saturn a před východem slunce třeba i planetu Mars.
7: Nejlepší pozorování je právě na Šumavě a v nedalekých Novohradských horách. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Zítra ráno a dopoledne čekáme místy zataženo a může slabě pršet. Přes den bude oblačno až polojasno. Postupně pak opět lokálně čekáme přehánky, ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty opět vysoko, 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: A teď se zdržíte na D1 a na Pražském okruhu.
10: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 25. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 30 minut. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
7: A také po 17. hodině pokračuje živé vysílání z Radiokempu. Slovo mají Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
11: Radiokempy, frekvence 1.
0: Přejeme hezké odpoledne. My když jsme lákali na to, abyste se za námi přijeli podívat, tak velmi často a s oblibou, nejen my, ale naši kolegové říkají, přijďte se podívat pod pokličku našeho vysílání. Nahlédněte do zákulisí.
7: Ano.
0: Tak já vám teďka nahlédnu do zákulisí, jak to vypadá v kempech, kdy velmi často máme záchod přes celý kemp na druhou stranu.
7: Utíkej, my to zvládneme.
0: Musíme velmi pečlivě vybírat moment, kdy si můžeme dovolit prostě běžet na tu druhou stranu. Tam zažíváte peklo zhruba 3 minuty. Ty furt sledujete čas na telefonu.
7: Prosím vás, tady toho pána puste přednostně.
0: Pán ve žlutým tričku, rok předu fronty. Tak, já jsem chtěl mluvit taky mimochodem o tom, že ty jsi tady zmiňovala, že jsi zužila 150 kilometrovou rychlost na D3, což je vlastně novinka. A někdo psal, že dokonce mám pocit, že České Budějovice je jediné místo, kam i vlak jezdí rychleji než jinde v republice, že jezdí
7: pravda.
0: 200.
7: To je pravda. No tak rychlejší než vlak jsem nebyla, ale stejně mi to přišlo docela dost.
0: Protože v Českých Budějovicích chce být rychle každý.
7: Jasně.
0: Se to dá jednoduše říct. Jirka Beran tu s námi bude v této hodině.
7: Ano, pravidelný návštěvník Lipna v posledních letech, on si sem vždycky tak jakoby odskočí, zaběhne.
0: Nebo v slově odskočí.
7: Utíkej.
6: Právě vysíláme živě z kempingu Lipno Modřín.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Dnes živé vysílání přímo z Lipna, z dalšího radiokempu. Tentokrát jsme v kempu Modřín. Kdybyste se za námi chtěli zastavit, budeme moc rádi. Jsme tu až do noci v podstatě.
1: V 7 dorazí Pokáč, čeká vás koncert. Ale každopádně za měsíc na Lipno dorazí i šermíř Jirka Beran, který tu bude na Lipno Sport Festivalu.
0: No a on je tady celkem často, byl i loni vlastně. A my jsme tenkrát s ním řešili, když byl u nás na rozhovoru, že se moc těší na noční běh. Čelovkama, je to hrozně hezká akce. A my jsme ho odchytli ještě jednou a zeptali jsme se ho, jaký to vlastně bylo.
2: No, bylo to skvělý. Já jsem měl běžet vlastně a ještě jako s kamarádem, který mi na poslední chvíli odřek. Tak jsem říkal, no tady, co budu dělat. No a byl tam člověk takovej mladý, který byl úplně na tom stejně. Zase mu odřek taky kamarád, proč jsem si udělal s kotníkem, tak jsme běželi spolu a vůbec jsme se neznali a pobavili jsme se celých 10 kilometrů a najednou na konci mi říkal, jsme tady. To bylo skvělý.
0: On se říká, když člověk dokáže si povídat u toho běhu, tak je na tom dobře vlastně. To jste zvládl teda, jo.
2: To jsem zvládl, já jsem to vzal doopravdy odpočinkově, takže jsme to měli někde kolem hodinky, tu desítku pro těch proudů, Sotánský potok nádherný.
1: Na Lipně jsme i my, živě, konkrétně v kempu Modřín, druhý radiokemp Frekvence 1, vysíláme až do 7 a v 17 tady střídá Pokáč.
0: Mimochodem, když už jsme tady mluvili o tom nočním běhu, i to se tady může dnes stát, byť ještě není sport festival, tak i tak tady můžou bloudit zoufalci
1: s čelovkama,
0: tak s tím počítejte a hledat svůj hotel. Hezké odpoledne přejeme.

0: Jsem chtěl říct na frekvenci 1, ale vlastně jako jo.
1: Na frekvenci 1, Radio Kemp, frekvence 1 na Lipně, Pokáč, přibližně za hodinku a půl odstartuje koncert.
0: Tak to ještě stihnete, klidně se za námi zastavte, předtím budou PK boosty a tak dále. Ale samozřejmě, jak nás posloucháte napříč republikou, tak posíláte pozdravy a fotky od bazénu.
1: Dokonce i zahraničí tady máme. Prosím tě, jedna prosba o přání k narozeninám. Katarína Potočná z Bezinku dneska slaví 47. narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když dělám nechybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Vysíláme pro vás živě z dalšího radiokempu. Jsme tedy teďka na Lipně v kempu Modřín. Teď před chvilkou tady zrovna náš kolega Tomáš Fíla, který tady moderuje v průběhu toho, když vyslyšíte doma písničky, tak zrovna říkal, za chvilku vypukne pokáč.
4: No, koncert pokáče samozřejmě, ten startuje v 7, ale do té doby toho stihneme ještě strašně moc. Třeba zapálit táborák a opět špekáčky, které tady pro vás letos máme.
3: Jsem zvědav, jsou už nařezaný, nebo to necháváme na každém?
4: To já vlastně nevím, já tam
3: nesledoval, koukám. Ale možná asi to bude už logicky nařezaný, aby si tady nikdo, každý nemá úplně v kapse nůž.
4: Jo, to je protože já si říkám ekologicky, mě to nepřipadá logicky.
3: Minule jsem viděl studii, kolik bys musela sníst, jak se vždycky říkalo, to je karcinogenní, když to jako pálíš do černa. Přitom se říkalo, že je to na krásu.
4: To se říkalo, no, studený kafe a připálený špekáček.
3: A já to mám právě rád, že jakoby už jako hodně, hodně připálený.
4: Víš, co mám já ráda?
3: No.
4: Když je syrovej.
3: Syrovej?
4: Já jsem hrozná.
3: S kremskou horčicí.
4: Já jsem hrozná.
3: Syrovej?
4: No, já vlastně nepotřebuju ani táborák.
3: Ten oheň. Budeme opékat buřty, tak jo, sedneš si na lavičku, sníš to studený.
4: Kde jsou ty buřty? Lupka je, seš, no.

0: 21 s vámi, hezké, vlastně už pozdní odpoledne, je středa, tudíž jsme živě v dalším radiokempu. Možná bych použil text z jedné písně.
1: Ano.
0: Když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Jo, to je taková nápověda.
1: A co se nestane, prozradíme za chvíli.
0: Taky budou zprávy za moment.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A hezké odpoledne přejeme.
1: Krásné odpoledne, zprávy má Lucie Šmídová.
9: Pěkné odpoledne. Z lesů Češi odnesli tuny hub. Roste počet exekucí kvůli neplacení výživného. Nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu. Češi loni nazbírali téměř 32 tisíc tun hub a lesních plodů. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,5 kila borůvek a přes 6 kilo hub. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnému stíhání kvůli pondělní autonehodě. Řekl to dnes Blesku. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. Turkův automobil se v pondělí v centru Prahy srazil s nemocničním vozem. Jeho řidič je podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se ale nemůže nemocnice vyjádřit. Lidé se kvůli neplacení výživného více obracejí na exekutory. Počet těchto případů stoupl meziročně asi o 30%. Zatímco loni exekutoři do konce května řešili 1600 případů vymáhání výživného, letos to bylo za stejnou dobu přes 2000 případů. Naše řeky jsou na hranici sjízdnosti a přestože jsou místa, kde se vodáci svezou, třeba Vltava pod přehradou Lipno. Podrobnější ke sjízdnosti je pro Frekvenci 1 předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
10: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjízdnou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
9: Sjízdná je i jezera od Železného Brodu, ta už je ale taky na limitu sjízdnosti. Proto čekejte, že místy se musí loď přenášet.
8: Frekvence 1.
5: Počasí.
9: Zítra ráno a dopoledne čekáme místy zataženo a může slabě pršet. Přes den bude oblačno až polojasno, postupně pak opět lokálně přehánky ojedinělé bouřky. A zítra opět horko, 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32.
5: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A teď krátce po 18. hodině se zdržíte na D1 a na Pražském okruhu.
11: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 16,5 kilometru ve směru na letiště. Počítejte s velkým zdržením. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
9: Radiokem Frekvence 1 je v plném proudu. Slovo už mají Míra Michálek, Lubka Ponížilová a taky Tomáš Fíla.
0: Jistě, Tomáš je tady s námi přímo u mikrofonu. On je totiž povolaný, my jsme s Lubkou vyhořelí prostě. No, jo, a takže nemůžeme zapalovat oheň.
1: No a ty jsi sliboval, ale... že prozradíme, když dítě škrtne zápalkou, no, co se nestane. Stane.
0: Oheň zaplane, proto je tady Tomáš.
12: Je to přesně tak. A já jsem si pro tento speciální a sváteční okamžik připravil i takovou lehkou básničku.
1: Ne, ne.
0: Co?
12: Jo.
0: Pojď do ní. Pojď.
1: Kdo ji napsal?
12: Cože?
1: Kdo ji napsal?
12: To není podstatný.
1: Tomáš Fíla.
12: Je to tak.
1: Oheň Tomáš Fíla. Pojď do toho.
12: Škrtnu sirkou, plamen vstává. Každý hlad už v břiše mává. Busce peče, tuk jen prská. Kdo jde pozdě, ten má prdlačku.
0: No, dobře, ten poslední rým byl slabší. Potlesk si samozřejmě.
12: Hele, zapalujeme oheň, jdeme na to.
1: Jdeme žhnout.
0: Tak jo, jak to jedeš, benzínem nebo?
12: No, klasický podpalovač, jako správný trém.
0: No, jo? Žádný jako škrtátka, jo.
12: Ne, škrtátka máme
0: všechno. Ne, neříkej, kde máš škrtátka. Neříkej, kde máš škrtátka.
12: A tak jsme všichni trampové, ne?
8: Z kempingu Lipno.

0: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
1: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
0: Smutný, co? Něco vám poradím.
1: Nádobí Fabíny.
0: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
1: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Frekvence 1 s vámi, přesně 6:30, to znamená, že za půl hodiny začíná tady u nás na Lipně koncert Pokáče. Jsem rád, že celý den tady bylo vedro jako blázen, že se konečně lehce jako ochladilo, je dýchatelno, to jsem rád celkem.
1: Jinak tady je vlastně nádherně, ta voda je obrovská, takže až se vás po prázdninách bude někdo ptát, kde jste byli, tak můžete úplně s klidným svědomím říct, že u moře. A rozhodně nebudete lhát, protože právě Lipno nad Vltavou je takové české, nebo možná spíš jihočeské moře. Nemusíte mít slovník, vyměněné peníze a písečné pláže se slunečníky a atrakcemi tu najdete taky.
0: Kdybyste nás náhodou teď poslouchali třeba na druhém konci republiky, nevěděli, kde Lipno leží, tak je to v jihočeském kraji, ale to myslím, že se ví. Jako na Českokrumlovsku z Prahy se sem dostanete třeba po dálnici D3, kde se může 150,
1: jo, jsme řešili.
0: Nebo můžete vlakem, klidně na České Budějovice, tam se jede 200 vlakem, to už jsme tady taky řešili, mm-hmm, samozřejmě. A je to nějakých 2,5 hodiny třeba.
1: No, to je, tak, asi tak je mohlo to tak. Být. Od Krumlova asi 35 kilometrů. Lipno leží na kraji Šumavy a od hranic s Rakouskem třeba do vesničky Gugwald je to, co by kamenem dohodil, zhruba 10 kilometrů.
0: Tak vrátíme se ale do Českých Luhů a Hájů, kam se v okolí Lipna vydat na výlet, tak to nám poradí právě teď kolega Láďa Jakub.
2: Středobodem všeho dění je hlavně obec Lipno nad Vltavou v okrese Český Krumlov. Ale vypadá to tu spíš jak někde ve Středomoří. Středomořskou atmosféru totiž lze nejlíp nasát právě při procházce po zdejší promenádě kolem přístavu, ve kterém kotví lodě a loďky, a který z druhé strany obklopují restaurace a kavárny lákající na domácí zmrzku nebo ledové kafe. No a právě u té kávy na břehu jezera si klidně něco přečtěte, třeba právě o tom, jak vznikala tahle naše největší tuzemská vodní nádrž. Letní či snad i zimní dovolenou tady tráví nejenom Češi, ale i sousedé z Rakouska. A těžko byste v Česku v létě hledali jiné místo, kde si člověk připadá tolik jako u moře, než právě tady na Lipně. Nejdřív ale pár čísel. Rozloha přehrady je 48,7 km čtverečního a největší vzdálenost mezi oběma břehy je v Černé u Pošumaví 10 km. Stavba přehrady začala v roce 1952 a trvala 6 let. Potom začala fungovat taky vodní elektrárna. A kvůli stavbě byly zatopené desítky osad a obcí, včetně části samotného Lipna. No a když budete mít dostatek vody v řece Vltavě, na které přehrada vznikla, vydejte se do vyššího Brodu, tam je krásný klášter. Třeba jako vodáci na lodi. Zrovna tohle místo patří k těm posledním sjízdným říčním úsekům v České republice, jak nám řekl i Petr Ptáček z Asociace vodní turistiky a sportu.
3: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře.
2: No a kdo raději chodí pěšky, může se vydat třeba na rozhlednu mezi koruny stromů. Prý přes Šumavu dohlednete až do Alp, jak nám řekl Jiří Gruntorat z rodinného areálu Lipno.
4: Stezka korunami stromů je vůbec první stezka korunami stromů v celé České republice. Měří 40 metrů, je to rozhledna, jde se tam přibližně po nějakých 600 metrech, je tam příjemný sklon, přibližně 2 promile, takže je to hodné i pro vozíčkáře a z vrcholu je nádherný rozhled do celé krajiny a když je hezké počasí, jakože teď je skoro pořád hezké počasí, tak je vidět až na Alpy.
2: A nebo zkuste vylézt na skálu, na kamennou čortovou stěnu. A co takhle se vydat třeba i za přehradu?
4: Přední Výtoni určitě všichni vědí, že tam je nádherný pohled z druhé strany na Lipno. Potom je to kousíček, se mohou lidé vydat třeba na Pasečnou, kde v zimě startují běžky, ale jinak je to opravdu druhý břeh Lipna, který je dost často málo prozkoumaný a určitě doporučuji vyrazit hlavně na kole.
2: No a nakonec doporučíme i zámek Rožmberk nad Vltavou či Frimburg.
4: Když lidé vyrazí například do Frimburku, tak nejenom, že se tam chystají lázně, ale je to takové malé malebné městečko, pokud třeba nechtějí ruch Lipna nad Vltavou. A pokud by chtěli vyrazit do Rožmberka nad Vltavou, tak to je nádherný zámek, opravdu je to neskutečně krásné a vřele všem doporučuji.
2: Říká Jiří Gruntorát z rodinného areálu Lipno. A na úplný závěr ještě připomenu jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst v Čechách. Co v Čechách? V České republice. Český Krumlov se svým hradem a zámkem, s kláštery, s otáčivým divadelním jevištěm, anebo se projděte zahradou či malebnými ulicemi u řeky Vltavy. Vydejte se i na některý z mostů, anebo přímo vorem po řece. No a kdo chce opět vidět jihočeskou a šumavskou krajinu z výšky, toho potkáte nahoře Kleť. Na Kleti i odsud se díky vysílači šíří signál frekvence 1, tak si na jihu Čech nezapomeňte naladit frekvenci 1 na frekvenci 94,1 FM.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Spousta z nás se chystá letos do Itálie, někteří už tam byli.
1: No a pokud nemáte na Itálii, tak můžete na Lipno. Tady je krásně.
0: Počkej. Tady bych byl opatrný zrovna.
1: Vlastně, jako v tom finančním srovnávání je to pravda, no.
0: Tak... Ale pokud čas třeba na to nemáte, tak můžete za námi. Za chvilku vystoupí tady Pokáč, my pro vás vysíláme další radiokemp, je středa. A ty středy vlastně o prázdninách přesně takhle na frekvenci jedna vypadá.
1: Přesně tak to je. Píše nám Renča a Jirka a píšou. Ahoj Lubko a Míro, byli jsme na prvním radiokempu v Rožnově a ještě se chystáme do Strážnice, tam taky vlastně bude Míro. Nyní sedíme v obytném vozu v Třeboni, kde jsme na dovolené, posloucháme vás v rádiu a nasáváme úžasnou atmosféru. Jste skvělé rádio, všechny posluchače rádia zdraví Renča a Jirka. Děkujeme, že jste tu s námi a pro nás. A my děkujeme, že je tu s námi a pro nás právě teď Pokáč. Ahoj, krásné odpoledne.
2: Zdar, kamaráde.
3: A zdar, přeji vám krásný léto.
0: Kdo tě vytáhl z nory?
3: Někdo od vás.
0: Až tak jako rozespale. Pokáč tady za chvilku samozřejmě bude společně s námi, bude hrát až do 8 hodiny. Člověče, když tak vidíme, jak tam tady začalo lehce kapat, tak mě tak napadá nějaký jako opravdu hnusný počasí.
1: Zažil
0: jsi? Jakou kalamitu zažil jsi při vystoupení?
3: Zažili jsme párkrát a jedna věc je nepřízeň počasí a druhá věc je potom úroveň a profesionalita pořadatelů, protože jsou určitý podmínky, za kterých už se hrát nesmí, ale ne všichni to dodržou a pak to vede k tomu, že prostě to musí řešit sanitka a tak, takže...
1: Ale tady dobrý.
3: Zatím dobrý, ale doufám, že je tady někdo pověřený, kdyby... Že víte, kdo to když tak má zrušit, že to nebude na mě, tohle rozhodnutí.
0: On zrušit to.
1: Hele, prosím tě, my jsme dneska odpoledne hráli písničku Rodinný typ, tvojí, jako takový lákadlo na dnešní koncert. A říkali jsme si s Mírou, že se tě vlastně musíme zeptat, jak ty to máš s tím rodinováním. Máš třeba sekačku, sekáš trávník, nebo na to máš lidi?
3: Ale sekačka, ta zrovna, tu zrovna nechávám na manželce, ale u grilu stojím furt, když nejsem na koncerte, tak stojím u grilu a dávám to, testuju to na dětech, testuju to na rodině. A když to snědí děti, tak je to většinou dobrý pře děti, prostě, jak je to jenom trochu prostě vysušený nebo tak, tak už to nechci, prostě pojinus, ale jo, takže sekačku na manželku, ale grill to je moje.
0: No počkej, a ty ostatní věci, jakože ty nakládačky na zahradě, taká zelenina.
3: Hele, co se týče zahrady, to vůbec. Já nevím, vlastně my máme zahradu, ale já tam nechodím. Na tu část zahradu se pěstují věci, tam jako akorát, když potřebuji manželku, aby něco prostě se jí na něco zeptala, tak jí tam jdu hledat, ale že tam se často jako skrývá. Ale jinak moje sekce je ta grilovací, no.
1: Takže... A nádobí meješ po grilování?
3: Jo, doma vařím, meju, ať už jako u plotny nebo u grilu, to jo, ale zahrada to opravdu zatím se mě to nedotklo.
0: A na vodě jsi byl, když jsme tady u Vltavy?
3: Na vodě jsem byl jednou a bylo to docela fajn a já jsem potom začal chodit, protože v tu dobu nějak měli naši kajakáři a kanoisti poměrně úspěchy jako na olympijských hrách. No. A říkal, když to dovedou tyhle, co
1: bych
3: to
1: ne... Já
3: jsem nebyl úplně mladý, mě bylo třeba 22, podle mě, že jsem si říkal, chodím na vejšku, ale teď mám prázdniny, co budu dělat, tak jsem začal chodit, byl jsem asi na třech lekcích a zjistil jsem, jako, že je mi docela nepříjemný, když se to se mnou jako převrátí ta kánoe, že seš tou hlavou jako dolů v té vodě a na tobě je jako ta loď, tak pak už jsem tam nejel. No.
1: Počkej, a eskimáka umíš? Umíš jako zpátky?
0: No dolů.
1: Jenom půl.
3: Eskimáka neumím, umím tu půlku, tu první. To umím dobře a zbytek už bych asi nepotřeboval zažívat znovu.
0: Tak, přátelé, Pokáč společně s námi dnes na radiokempu. Vypukne to zhruba za nějakých 10 minut, něco tady ještě nazvučíme. No a můžete se na to těšit, pokud už sem nestihnete dojet, tak si to můžete poslechnout živě pěkně v rádiu.
1: Tak, přesně tak. Díky moc. Ať se to dneska jako zadaří, ať to nikdo nezruší, prosím tě.
3: Děkuju moc, já doufám, že to nikdo rušit nebude.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Je tady velké finále dnešního radiokempu.
1: Kemp Modřín na Lipně, druhý radiokemp Frekvence 1. Ještě než přivítáme toho, na kterého všichni čekáte, tak jenom pozveme i na příští týden, protože příští týden jedeme na Stříbrný rybník, což je kemp u Hradce Králové.
0: Je to tak, teď už ale je tady společně s námi taky Tomáš Píla, který vždy s velkou radostí odpíchne to hlavní představení, ten koncert, což je dneska Pokáč. Tome, jsi připraven?
2: Já jsem připraven a samozřejmě i všichni fanoušci radiokempu Frekvence 1. Já jsem si připravil takovou speciální úvodní básničku. Po bustech nám zbyl jen prázdný pekáč. Ovšem dnešní večer zakončí fantastický Pokáč!

mě tak blbě, ale vážně hodně blbě. Na proč se mě tak blbě ptáš? Krásný dobrý večer. Děkuju moc krát. Ano, prosím vás, ještě jednou krásný dobrý večer. Já jsem Pokáč, já vám tady dneska budu chvilku hrát svoje písničky, kdybyste náhodou znali nějaký úryvky, budu moc rád, když se přidáte. Kdyby ne, budu moc rád, když budete sticha. Pro všechny, co nás poslouchají v rádiu, vás zdravím, i když nás nevidíte. Je tady krásný slunečný počasí, odhadem nějakých, nevím, 5-6 tisíc lidí tady přede mnou, tak si to užíváme. Škoda, že tu nejste, jestli jste poblíž, určitě doražte, stojí to za to. Tak, prosím vás, následující píseň, zeptám se, byli jste, prosím vás, tady jsme na Lipně u krásného prostě vodního tady prostoru, byli jste někdo v lese, se zeptám. Ano, já jsem tam taky jednou byl, napsal jsem o tom písničku, teď vám ji zahraju, jmenuje se V lese a je to asi takhle.

Tak ukrutnou nudu, pecka, děkuju moc. Děkuju moc krát, děkuju moc. A prosím vás, možná jste si všimli, že já sebou nevozím žádnou kapelu, žádnou vasu, žádný bicí, je to hrozně drahý, tak mě to nezajímá a proto to nevozím. A i kvůli tomu budu potřebovat, abyste zpívali co nejvíce mnou i v následující písni, která se jmenuje Rodinný typ a je to asi takhle. Ne, prosím vás, to jsem úplně jinde, je to asi takhle. Prosím, do téhle písničky se dá docela dobře tleskat. Pojďme si to společně vyzkoušet. Ano, tlesk, tlesk, tlesk, tlesk. A prosím, pokud nás posloucháte zrovna v autě, tak to prosím nedělejte. Pokud jste zrovna za volantem, tak dál věnujte pozor silničnímu provozu, neobjíždějte ty kolony tudy, kudy se to nemá. Může to špatně dopadnout, ale pokud máte volné ruce, tak tleskejte do rytmu. Je to totiž jedna z mých asi třech písniček, do kterých se rád dostala dobře tleskat, protože já jinak absolutně neumím udržet rytmus, ale tady se mi to občas povede. Takže prokuste příznivci tleskání do rytmu a nemáte zrovna v ruce volant. Teď je vaše chvíle. Mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

A dnes už vím, že nejlepší je zjít rodinku na výlet. Jsem rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy, já zalejvám kaktus.

obiede se servírkou laškuj. Spropitné ve výši 12 korun i pak věnuj. U stánku mají děcka nárok na kopeček z mrzliny. A na prohlídce zámku potom strávíme 3 hodiny.

Let's go. Děkuju moc krát, děkuju moc krát. Prosím vás, možná jste si všimli, že před pár dny začaly letní velký prázdniny. Dneska to tak úplně nevypadá, nicméně začaly velký letní prázdniny. A já, když jsem byl malej, tak k letním velkým prázdninám neodmyslitelně patřily i prázdniny u babičky. A já se zeptám zde přítomných dětí, jo, moje milé děti, zeptám se, kdo z vás se každý rok těší na prázdniny u babičky? Je tady někdo takovej? Ano, zhruba 4 děti se celého Lipna, tak to není moc. A teď se ale prosím vás zkusím zeptat zde přítomný dospělí. Moji milí rodiče, kdo z vás se každý rok těší, až vaše děcka odjedou na prázdniny u babičky? Ano, pro ty, co nevidí, je to les rukou a nadšený ásot, protože prázdniny u babičky jsou nejlepší, což my dospělí samozřejmě velmi dobře víme. A tak si zahrajeme písničku Prázdniny u babičky, což je mimo jiné rychlovka. Jedna z rychlovek, který vám tady dneska budu hrát, který vydáváme tady na frekvenci, což je super. Prázdniny u babičky, pojďme na to. A Lipno, jak to bylo s tím tleskáním? Pojďme, tlesk, tlesk, tlesk, tlesk, oh. A prázdniny u babičky ty má každý rád, hned ve dveřích jí na pusu, pusu můžeš dát, pak pochlubí se, co vyhrála za hrnce a pod stoky.

taky a děda je tam taky. Fantastická práce. Už nám vysvětlo sluníčko, je to neuvěřitelné. Je to opravdu, tak zahráli jsme písničku o prázdninách, u babička, najednou je tady sluníčko, tak to má být. Prosím vás, já to píšu písničky, vždycky jsem psal písničky na tři akordy, protože prostě jich víc neumím. A že dohodne jsem si řekl, že by to chtělo trošku nějaký upgrade, už přece jenom dochodí dost lidí na ty koncerty, tak jsem napsal písničku na dva. A písnička se jmenuje Paní s kabelkou a je to asi takhle.

0: Benny.
1: Ďakujem moc krát. Áno, to bola ukázka z desky písniček pro deti, ktorá vyšla loni. Ja som tyhle písničky chtěl napsat proto, aby konečne pani učitelky měli s dětma, co ve školce hrát u piana. Zároveň mi jeden rodič psal, že to jeho deti recitovali Mikulášovi. Což mě samozřejmě potěšilo, protože konečně jsem už dělal něco užitečného. A teď si vyzkoušíme, už jsme zkoušeli, prosím vás, jak umíte zpívat, už jsme zkoušeli, jak umíte tleskat. Teď si vyzkoušíme, jak moje milé Lipno a moji milí lidé, co poslouchají frekvenci, umíte bečet. Ovce na pohovce. Jdeme na to. U nás doma na pohovce válela se jedna ovce a dělala bébé. Co dělala?

0: hrali.
1: Fantastická práca. Skvělá práce, Lipno, musím říct, že jste neskutečně dobrý stádo. A teď si dáme písničku Cowboy, pojďme na to.
0: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města,

kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváre na nesmrdět od koní. Ha, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní. Já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváre na nesmrdět od koní a krav. Děkuju moc. Prosím vás, moje milé Lipno a moji milí posluchači, za to, jak jste vzorní, jak krásně zpíváte, tleskáte, tak já vás za to potrestám jednou úplně novou písničkou, kterou nebudete znát. Je to světová premiéra, prosím vás. Je to nový single, řekněno, písnička, ke který vyjde klip, bude vycházet na podzim. A doufám, že když ho tady v téhle světové premiéře zahraju tady na frekvenci, že ho tam pak budou hrát i dál. No, tak víš, tak si pamatujte, že jsem si o tohle řekl, až to pak hrát nebudou, tak to prostě tak bude. A je to písnička o tom, že o tom, co se mě dělo mnohokrát během mýho života, jakožto kluka od počítače, a to, že se mi vždycky líbila nějaká holka třeba, tak jsem se jí dvořil všude, kde jsem mohl, a ona si mě zablokovala všude, kde mohla. Má to velmi jednoduchý popěvek, kdybyste se chtěli přidat, abyste to už uměli, až to vyjde na ten podzim. Je to asi takhle.

na, na. Je pomocká. No tak myslím, že o dalším songu do Ačkový rotace frekvence 1 máme jasno, nás to na podzima. Prosím vás, vy vypadáte, Lipno, na první pohled jako parta velice inteligentních lidí. Jistě nebude problém pro vás odpovědět otázku, jestli pak víte, jak se jmenuje tenhle krátký nástroj. Právně to ukulele. Já jsem na tenhle krátký nástroj začal psát krátké písně. Říkám tomu minisongy, vyznačují se tím, že jsou krátký. A jako první minisong vám zahrou minisong, který se jmenuje Vlasy. Když na mě podíváte, vy co mě vidíte tady, tak asi tušíte, jak to dopadne. Ještě jednou upozorňu, písně jsou velmi krátké. Dávajte dobrý pozor, to neprošvihnete. Vlasy, 3, 4.

0: No, co chceš?
1: To je všechno. Děkuji moc. Ale je to krásný pocit mít potlesk. Delší než písničku samotnou, tak vám za to děkuji. A já kromě těchto minisongů jsem začal ještě pro jedno nejmenovaný rádio psát takový aktuální glosy. A říkáme tomu rychlovky, tady z frekvenci 1. A já většinou ty rychlovky moc nehraju na koncertech, protože ono je to vždycky aktuální, prostě týden a pak už to nikoho nezajímá. Nicméně je pár z těch rychlovek, které vlastně jsou aktuální pořád. A u té následující, a když ji jako na těch koncertech většinou hraju, protože když ji nezahraju, tak se vždycky najdou tři děti prostě v areálu, který jsou naštvané, že jsem ji nezahrál. Ta rychlovka se jmenuje Patrik Šik. Zase, jo, víte, statistika funguje prostě naprosto neúprostně. A já jsem tu písničku napsal asi před 6 lety, když naši hráli mistrovství Evropy ve fotbale. Patrik Šik dal tenkrát ten krásný gol z půlky hřiště. Naši hráli docela dobře, tak jsem napsal tu písničku, abych je tak jako podpořil. A hned, jak jsem ji vydal, tak jsme vypadli tenkrát. Tak jsem si říkal, že letos nic psát nebudu a dopadlo to ještě hůř. Takže asi jsem za to nemohl. Dáme si písničku Patrik Šik, děcka zpíváme.

0: da.
1: Alles klar. Ďakujem moc krát. Tak to bola písnička tak o fotbale, řekneme třeba pro kluky. A teď si dáme jednu písničku pro holky, konkrétne pro maminky. My totiž máme, prosím, pekne doma dvě malé děti, o kterých si myslíme s manželkou, že jsou z poloviny moje. A zjistili jsme, že mít takovýhle dvě malé děti je opravdu krásný, třeba když spějí, nebo když jsou u babičky, jinak je to úplně strašný. A došlo nám, že jedna z mála věcí, která nám pomáhá v tom se z toho nezbláznit, je alkohol. A o tom je následující píseň.

Lék je víno. Pecka, děkuji. Děkuji moc krát. Prosím vás, my jsme tenkrát vydali tuhle písničku i s klipem. My jsme tuhle písničku Frekvence 1 asi jako jediný rádio zahrálo jednou. Tak i za to zpětně děkuji. Ale my jsme vydali tu písničku s klipem, tak se objevili takový pobouřený reakce, názory, články. Jestli ten Pokáč to jako myslí vážně, že doporučuje to víno jako ten nejlepší lék pro ty matky na tý mateřský, nebo jak to jako je. A já bych to rád uvedl na pravou míru tady v Nalipně i do éteru. Prosím vás, není tomu tak. Je tady vodka. Jsou tady prostě spoustu různých rumů, já nevím, destiláty různého typu. Nenechte se vůbec omezovat těch možností, je opravdu spousta. Zásadní dotaz, Lipno. Chodíte rádi na poštu? Ne! Rozporuplné reakce. Prosím vás, většina lidí říká, že ne. Děti říkají, že jo, protože tam ještě nebyli. Zahraju vám písničku o naší poště na Praze 6, na Petřinách. Tímhle zdravím na tuhle pobočku. Jsou tam hrozně milí, paní. Jestli ta pobočka ještě existuje teda. Tato pošta má na Google hodnocení 1,3 hvězdičky z 5 a já myslím, že to je směšně moc a na to konto jsem naslal píseň, která se mne rád chodím na poštu, tak se do toho pojďme opřít. Ano, ale pojďme se zase zatleskat, to nám šlo hezky. Tlesk, ano, je vy doma u radiových přijímačů, pokud máte volné ruce, nevaříte zrovna nevím, guláš nebo něco takového. Tak se přidejte.

0: Clean. Solo na ukulele. Tak prosím vás, Libro, ještě můžete. Co si dáme dál? Je tady někdo, kdo se zahrá kočku? Tak dobře.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa, a jeli jsme pro kočku, v útulku mě chodí.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skladí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že

za noc nejmíň pětkrát ty okno otevřídu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vy tako spalí přijdu, že občas hrdě nám tvou donese zakouslou myš. Počkáš až ráno, když se z torzy myši

Ďakujem moc krát. Prosím vás, moje milé Lipno, moje milí posluchači v éteru, my se pomaličku chýlíme k závěru tady tohoto vystoupení mého, jestli se to dá vůbec vystoupení říci, to už nechám na vás, ale já mám prosím vás teďka jedno velmi krátké, ještě než se nachýlíme k tomu konci, k tomu závěru. Ještě předtím mám pro vás jedno velmi krátké, ale o to intenzivnější literární okénko. Prosím vás, já jsem vydal svoji první knížku, je to sbírka dětských říkanek, čímž už se dá oficiálně říct, že jsem vydal víc knížek, než jsem přečet. Zařadil jsem se tak po bok mnoha slavných fotbalistů, což je samozřejmě velká čest. Jak jsem říkal, máme doma malé děti, čteme jim různý básničky, říkanky a já prostě, když po 180. za ten den jsem čet, že Antonín veze kmín, veze káču na tragaču, posadili za komín, tak si říkám, co ty děcka, který dneska zajímá prostě TikTok a Justin Bieber a McDonald. Já nevím, kdy jste viděli naposled někoho jako veze kmín. Já třeba nikdy. Výst káču na tragaču se dneska podle mě už ani nesmí. A posadit jí za komín už vůbec ne. Nebo minimálně ne bez písemného svolení. Tak jsem si řekl, že napíšu takový svoje básničky, takový aktuální básničky, aby ty děcka trošku věděli, o čem ten život dneska je. Jsou k dispozici tady v Lipně na našem merchovém stánku, který někde je, předpokládám. Je tam, ano, výborně. A zároveň pro ty, co nejsou tady na Lipně, k dispozici na našem e-shopu shop.pk.cz, můžete tam mrknout. Je to, prosím vás, přečtu vám pár úryvků, poprosím vás o klid a přestanu vás s tím pak obtěžovat, jo? Je to na téma zvířátka. Děti, máte rádi zvířátka? Výborně. Tak prosím vás, pojďme na to, ať to máme rychle za sebou. Tak, tady je třeba šnek, děti. Vidíte šneka? Čtu. Je tam, musíte mi věřit. A vy, co mě nevidíte v rádiu, vy prostě vám nezbývá, než prostě mi důvěřovat. Tak, šnek, pojďme na to. Od malička každý šnek má na zádech domeček. Není marné šnekem být vzhledem k cenám realit. Ano, to jsem vymyslel sám. Vaše dítě si odnese do života, že šnek má ulitu a že táta nemá na nájem. Pokračujem. Tady je klokan, děti. Vidíte klokana? Čtu. Musíte mi věřit. Pšt, pojďte. Tak. Chlubil se nám klokan, že je skvělý skokan. Tak teď každý večer skáče tatínkovi pro lahváče. Já myslím, že ten potlesk je na místě vzhledem k tomu, že jsem tomu věnoval asi 80 vteřin svýho času. Zase, vaše ratolest si odnese do života to, že klokan skáče, to, že táta je alkoholik. Myslím, že všechno je to mnohem užitečnější, než to, že někdo veze kmín. A úplně nakonec si dáme, a pak slibuju, že už zase budeme chvilku hrát, si dáme lva. Děti, vidíte lva? Pojďme. Pšt. Poslední, slibuju. V článku psali, že prý lev nejhlasitější má řev. To jsi neslyšel, kolego, mě když šlápnu na Lego. Tak, kdybych to ukončil. Děcka, chcete to někdo? Chcete to někdo zvedět do ruku? Tak. Já jsem ty knížky dřív házel do těch dětí, ale ono to vedlo k ošklivým zraněním. Tak, už to radši takhle předávám. A vzhledem k tomu, že nejenom jako básník, ale i jako písničkář, i jako vrhač jsem úplně levej.

muž vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celej pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy. Tak se, lásko, prosím, nehněvej za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrák od kosti.

jsem skládal skřínku z IKEA. Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli. Nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku? Ta doteď na zdi drží je zkusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím. Tak se, lásko, prosím, nehněvej, a lipno, pojďme.

za to jsem však dobrák od kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si od AI poradit.

lásky, na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrák od kosti. A tak dám, děkuji. Děkuju moc krát. Prosím vás, mě se před koncertem tady lidi z rádia ptali, jaké bude poslední písnička a jaký bude přídavek. A to je velmi taková jako otázka, že já většinou přídavek nedávám, protože většinou ty lidi jsou rádi, že už to mají za sebou. Ale tak já jsem to vyřešil tak, že dám jako normálně písničku, kterou hru předposlední, tak teď řeknu jako, že je poslední. Vás potom poprosím, ať hodně tleskáte. Po téhle písnici, která bude teď, prosím, hodně tleskejte, jinak to bude hrozně trapný. A potom si dáme takový jako přídavek, což je jenom moje poslední písnička. No je to zamotaný, ale věřím, že to zvládneme. Dáme si teda poslední písničku, která má velmi jednoduchý popěvek. Budu rád, když se do toho popřem. Je to taková studentská školní píseň. Jmenuje se Matfizák na disku. A je to asi takhle.

vyřešil jsem však, tak jako správný matfizák. Librovice, krásně, ahoj. Dobře. Tak prosím vás, moje milé Lipno, já vám zahru ještě teda jednu písničku, když jinak nedáte. Ještě bych vám chtěl poděkovat za to, že jste dorazili v takhle úžasném počtu. Ono je to dost pravděpodobně daný tím, že je vstupný zdarma, ale já si toho vážím, tak mě to nevadí. Kdybyste náhodou chtěli jenom po koncertě fotku, podpis, cokoliv, sejdeme se tady u nás, u našeho stánku merchovýho, rád vás uvidím. Nebojte, na všechny se dostane. Jak jsem říkal, máme doma malý děti, takže já nikam nespěchám. A jestli se vám líbilo, co jste dneska viděli, slyšeli, přijďte příště, vemte mámu, ségru, kámoša. A jestli ne, tak si to nechte pro sebe. Nakonec si dáme vymlácený entry. Libro, děkuju.

0: Lebron je komu skrát, ujde si večer, ujde si léta, buď na sebe opatrný a zás někde ahoj.
1: To byl výborný pokáč a dnešní Radiokem. Teď 20. hodina, hlásíme návrat zpátky, jsou tu zprávy.
2: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Slovo dostává Láďáku.
3: A dobrý večer už z Prahy. Česká rodina si loni z lesa odnesla 2,5 kila borůvek a přes 6 kilo hub. Na přehradě Lipno hledají synice a odborníci nedoporučí sjíždět Baťův kanál. Na Horunínsku je skoro bez vody. A tady jsou detaily po Radiokempu. Ještě jednou příjemný večer s datem 15. července. Češi loni nazbírali 31,5 tisíce tun hub a lesních plodů. Oproti roku 2024 o 750 tun víc. V porovnání s dlouhodobým průměrem sledovaným od roku 1994, který dosahuje 38 tisíc tun, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,5 kilo borůvek a 6 kilo hub. Najděte na Lipně synice. To není žádná nová hra, ale výzva vědců veřejnosti na přehradě Lipno, odkud jsme pro vás vysílali Radiokemp. Odborníci žádají, aby lidé pomohli najít takzvané bentické synice. Jde o bakterie, které sice obsahují jed, ale člověku neubližují. Komu však způsobí vážné problémy, to jsou zvířata, pokud je snědí. Jsou to nárosty na kamenech, v bahně nebo na hrobaděném organickém materiálu. Lidé můžou hlásit nálezy vědcům prostřednictvím webového formuláře Synice na břehu. No jak konkrétně vypadají, jde o neobvykle zelené, hnědé či tmavé povlaky, slizovité skulky a nebo plovoucí tvary biomasy. Sucho letos zasáhlo severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj, ve srovnání s uplynulými lety o něco dřív. Úřady proto začaly vydávat zákazy odběru povrchové vody už počátkem června. Opatření zmírňující dopady sucha popisuje ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský.
4: Musíme manipulovat na těch nádržích. V některých případech se snažíme hledat i nějaké nové způsoby, jak té vody tam zadržet víc, respektive ji nevypouštět tolik, abychom si dokázali udržet na jiná delší a další suchá období. No a pak tady připravujeme vodní dílo Kryry, to je v Ústeckém kraji, je to teda tak jako v kousíček od Karlovarského a Středočeského kraje. K tomu se připravuje přivaděč vody, tak aby i tuhle suchou oblast s poměrně velkou nádrží dokázal zásobit a dokázali jsme tam udržet tu vodu.
3: Státní podnik už vykoupil potřebné pozemky na Lounsku a vypsal výběrové řízení na projektanta. Projektová dokumentace včetně zajištění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí se bude připravovat přibližně 5 let. Podnik čeká, že vodní dílo Kryry u Loun uvede do provozu kolem roku 2042. Hladina řeky Moravy a jejího přítoku Radiovky nad Hodonínem klesla natolik, že je rizikem splouvat závěrečný úsek Baťova kanálu, tedy od plavební komory Rohatec do Hodonína. Na webu to uvádí povodí Moravy. Jedná se o důsledek dlouhodobé absence srážek a velkého sucha. Hladina je tak nízko, že nelze garantovat bezpečné propůtí. Míříme na východ Čech. Doprava do průmyslové zóny na Rychnovsku je plynulejší. Řidičům totiž slouží první část nového obchvatu Častolovic.
5: Auto teď mohou využívat nový kruhový objezd na silnici 1/11 mezi Kostelcem nad Odlicí a Častolovicemi. Stavba je první částí připravovaného obchvatu Častolovic směrem na Solnici a má přispět k plynulejší i bezpečnější dopravě na vytíženém tahu. Nová křižovatka je už plně průjezdná, zatímco další práce na navazujícím obchvatu pokračují. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Ve čtvrtek 16. července bude oblačno na východě země, tedy na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách bude ještě doznívat déšť. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, na moravském jihu a východě naměříme až 32.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Opatrní buďte na československé D2 na 6,5 kilometru. Od Brna na Bratislavu se pohybují povozovce lidé. D11 hlásí na 99,5 kilometru před Hradcem Králové porouchané auto. No a pozorní buďte také na 50. kilometru od Hradce na Prahu. Tam je taky odstavený vůz po poruše. Pozorní buďte na Chomutovsku v Otvicích na silnici 251. Máme tam nehodu dvou plechů. No a pozorní buďte také na Břeclavsku u Podivína, kde máme popadané větve na silnici. Na místo to jde odstranit hasičský sbor. Šťastnou cestu! a šťastnou cestu přejeme s Milanem Bílkem.
1: Ano, je to tak, hezký večer vám přeji po 20. hodině. Moc vám díky za fantastickou náladu a atmosféru přímo na místě toho druhého radiokempu, kde hvězdou byl samozřejmě Pokáč. Tak chystáme další a info o těch dalších radiokempech samozřejmě pojede, ale já si myslím, že dnes večer už není nic důležitějšího než ten velký fotbal. Dva titáni proti sobě, Argentina, Anglie, 21. hodinou tu všechno odstartuje, tak dáme si podrobnosti, ale teď Pink, Just Give Me a Reason.

0: Co léto, to letní hit.
1: Je to tady, máme lekce po 20. hodině, po druhém radiokempu, aby jsme si to léto hezky dosledili, tak musíme rozdávat, ne musíme, ale chceme rozdávat i největší letní hity. Teďka Oma Lambada. Ano, tohle byla francouzsko-brazilská popová skupina, která svět vzala útokem v roce 1989 a skladba masivně spopularizovala ten stejnojmenný smysl brazilský tanec po celém světě. Ale Oma nebyla první, protože se jedná o cover z roku 1981 od bolivijské folkové skupiny Ros Carjas. Ale to nám může být úplně jedno, protože my bereme právě tohle zpátky do končících osmdesátek, do rozpáleného léta roku 1989. Tancovali jsme lambádu.

Je zatím samozřejmě hodně vzpomínek. Lambada, to byla Kaoma, zpátky s dalším letním hitem do roku 1989. Tak už za chvilku jen fotbal, ale předtím George Harrison a nebo Luke Capaldi. A teď Survive.

Gapa 9 se do něho a to byl George Harrison. Před půl devátou příjemný večer vám přejeme ve středu. Tak za půl hodiny začíná velmi důležitý zápas a rozhodne se o dalším finalistovi mistrovství světa ve fotbale. To znamená, že proti sobě doufám, že ve šťapnatém utkání nastoupí Anglie a Argentina. Moc se těšíme. No a už tuto neděli vyvrcholí tedy mistrovství světa ve fotbale finálním zápasem, ve kterém se Španělsko utká buď s Anglií nebo s Argentinou. No a pozor, velká novinka, to tu ještě nebylo, během téměř půlhodinové přestávky v poločase pak proběhne hudební show ve stylu Super Bowl. To znamená, že proběhne takový jako malý koncert na stadionu New Jersey Stadium, kde se zápas odehraje, pak během této přestávky vystoupí Madonna, Shakira a K-popová skupina BTS, a to v 11-minutové show právě ve stylu Super Bowl. Jinak zdroje z organizátorů FIFA naznačují, že přestávka bude trvat přibližně zmiňovaných 20 minut, ale vypadá to, že jednou z možností zůstává právě ta standardní 15-minutová přestávka v poločase a následně plánovaná 11-minutová show. Každopádně koncert, takový malý koncert s velkými hvězdami v poločase finálového utkání je velká novinka. Amerika to prostě umí a doufejme, že to dopadne. Tak za chviličku OMD, Christina, to je Chop Light a tady je Taylor Swift.

0: Pandora's Box a byly to OMD, tak bouřky byly na některých místech, třeba přes Brno se dnes prohnala bouřka a taky menší supercela s kroupami, několik výjezdů. No a z předpovědi vyplývá, že ve čtvrtek a v pátek nás taky bude silně zatěžovat teplo. Alespoň to vyplývá z výstrhy a třeba v pátek prý očekáváme na jižní Moravě teploty až 34 stupňů Celsia, k tomu zvýšené riziko požárů, ale to už platí jen v té nejjižnější části regionu. No a co je před námi v rámci toho 15. července, tak pomalu ale jistě se k nám sune taky oblačnost a přehánky, ale ty se dostanou do té nejjižnější poloviny našeho Česka. Tak mějte klidný večer, nejlépe s námi s Frekvencí 1. Za chvilku je Jonas Bornosloz a taky Miles Smith. Stay.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada. Ty největší
1: hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it all, she offers me protection. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: I Wanna Dance With Somebody, to byla Whitney Houston po 21. po zprávách Kateřina Marie Tichá.
1: Tady jsi mi zpíval a tady jsi mi hrál.
0: Dále Dua Lipa Houdini. A nebo Ace of Base.
2: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Effler
2: a mají pořád co rozebírat.
4: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
5: A tak jako... už taky nemusím.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
5: Je to trapný, no.
4: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
5: tak
4: to.
5: Tak mu zlom nohu.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
2: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Láďa Jakub.
6: Já vám přeju krásný prázdninový večer. Češi a Slováci chtějí společně pořídit minomety. Francie schválila asistovanou sebevraždu a v katedrále v Plzni našli poklady. Česko a Slovensko se budou zabývat společným pořízením minometů AM-120 pro mechanizované brigády, řekl ministr obrany Jaromír Zun na posetkání se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem v Praze. Česká republika zároveň podepsala dohodu o budoucím přistoupení ke slovenské rámcové smlouvě na pořízení vozidel Tatra T-815 v 25 takzvaných modifikacích. Společným pořízením by země měly množstevní slevu, víc říká náš ministr Zuna.
7: Jedním z těch konkrétních výstupů těch našich jednání v letošním roce je, že jsme právě dnes podepsali smlouvu o budoucím přistoupení k rámcové dohodě, pokud je o pořizování výzbroje. My jsme po vzájemných jednáních na pracovní úrovni se především rozhodli, že se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM-120, které armáda České republiky potřebuje do výzbroje svých mechanizovaných brigád.
6: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopný, bude to moct udělat lékař. Množství dobových novin, drobné mince, turistické letáky, farní věstník a třeba taky údaje o průměrné mzdě, cenách základních potravin, benzínu a jízdného v městské hromadné dopravě obsahovaly dvě kovové schránky nalezené při rekonstrukci střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Zatavené schránky na biskupství otevřeli zástupci firmy, která střechu opravuje. Všechny materiály jsou ze začátku 90. let 20. století, kdy se střecha taky opravovala. Plzeňský biskup Tomáš Holub dodává.
8: Schrány ze Sanktusové věže naší katedrály svatého Bartolomě a nalezly se na začátku července. My jsme nevěděli, že tam budou dvě schrány, takže jsme byli napnutí. Teď už víme, je to to, co přišlo z poslední opravy na začátku 90. let. V jedné schráně tiskoviny snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni. Je tam farní věstník a v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
6: Schránky byly 30. září 1991 uložené v Makovici Sanktusníku, což je věžička na hřebeni. Střecha katedrály v Plzni se teď opravuje za 85 milionů korun. Dostane novou břidlicovou krytinu. Do Ostravy dorazilo americké hudební duo 21 Pilots. Začal tak další ročník čtyřdenního festivalu Colors of Ostrava, a to v průmyslovém areálu Ostrava Dolní Vítkovice. Dorazili tam už tisíce lidí. Fanoušci 21 Pilots přišli už dopoledne. Nad Lipenskou přehradou na Českokrumlovsku je jedno z mála míst v Česku, kde v noci můžeme bez světelného znečištění sledovat vesmír. Kromě Lipna je to Šumava a Novohradské hory v Jihočeském kraji. Ale pozorovat vesmír můžeme nedaleko Lipna třeba i ve dne, a to na hvězdárně na Kleti. Co v těchto dnech pozorovat právě ve dne, to nám prozradil Jakub Šimánek z hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.
9: Na Kleti máme každý den pozorování pro veřejnost, exkurze ve dne, ne v noci, protože v noci se tam dělá vědecký výzkum a pracuje se na dalekohledech, ale ve dne jsou každý den exkurze pro veřejnost. V případě jasné oblohy je pozorování slunce a slunečních skvrn skrz největší čočkový dalekohled v Česku, a k tomu zajímavé povídání o vědeckém výzkumu, který se soustředí na asteroidy a komety právě na Kleti, což je nejvýše položená hvězdárna v Česku.
6: A jak se k observatoři na Kleti dá dostat, třeba vyjít pěšky nebo vyjet lanovkou? V červenci a srpnu vyráží lanovka každou celou hodinu od 9 do 17 hodin. Trasa začíná v Krasetíně u Holubova a jízda na vrchol trvá 15 minut. Fotbalisti Jablonce nad Nisou v generálce na novou sezonu porazili v Rakousku Charkov 1-0. Poslední přípravný zápas severu Čechů před vstupem do druhého předkola konferenční ligy rozhodl po změně stran střídající Jan Chramosta. Zlín zvítězil nad druholigovou Polonií Varšava 2-0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotbus Chotěbus 4-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
6: V Česku bude proměnlivo, oblačno, polojasno a pak zase hodně mraků. Takový bude tedy čtvrtek 16. července. Nejvíc mraků bude na Moravě, ve Slezsku a na Českém východě, kde budou doznívat ještě srážky. No a teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, ve Zlínském a Jihomoravském kraji až 32 stupně.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Aktuálně z našich silnic opatrní, buďte v tuhletu chvíli na československé D2 na trase od Bratislavy na Brno. Na půltém kilometru před Brnem se pracuje na silnici a pohybují se tu lidé v obou směrech. Hlavně pozorní buďte také na D52 na trase Pohořelice Brno, tam stojí na 26. kilometru poruchané auto. A okres Jindřichův Hradec hlásí u Kunčaku na silnici 164 havárii motorkáře. Na místě je policie, hasiči a záchranná služba. Jezděte opatrně s frekvencí. Jedna pochopitelně. No a krásný prázdninový večer dneska trávíte s Milanem Bílkem.
0: Je to tak, za chvilku přidám letní hit Mr. President Coco Jumbo a budeme se věnovat taky semifinálovému utkání, které začíná v těchto okamžicích. Teď je Len všude zdejší.
2: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Ten další, ten nás zavede do roku 1996. Je to hezkých 30 let, jeden by to neřekl. Takže Coco Jumbo, největší hit německé Eurodance skupiny Mr. President, který vyšel právě v tomto roce jako hlavní hit z jejich druhého studiového alba We See The Same Sun. Byl to obrovský úspěch, všichni se na to vzpomeneme. Devadesátkové diskotéky byly šťavnaté a tohle tam prostě nechybělo. Takové letní skoro reggae Coco Jumbo a Mr. President.

Trufa Hita, to byly New Order na frekvenci 1. Tak jste k tomu možná taky připoutáni duálně, pokud samozřejmě jede dál frekvence 1 a pojede, tak taky souběžně jede mistrovství světové fotbale mužů Anglie a Argentina, další semifinálový zápas, další mimořádné utkání a rozhoduje se o finalistovi. Hraje se 27. minuta, Anglie a Argentina zatím 0-0. Tak za chvilku Ace of Base, Orange Blue, narozeniny na zítřejší den a vůbec, co nás zítra čeká, o čem se bude mluvit, už tak nějak tušíme, ale teď Dua Lipa, Houdini.

Always Have Always Will do středečního večera, taky jsou Base 8 minut po půl desáté. Tak kdo zítra bude slavit narozeniny, to je taková otázka, kterou si tady pravidelně pokládám. Hudebník a taky výborný dever Jan Maxián zítra bude mít svůj den, pak tady máme člena kapely Police Stuart Copeland, no a do třetice herečka, kterou jsem vždycky rád viděl ve filmech a která mě vždycky bavila. A vyslovení jejího jména a příjmení vás dostatečně prověří z toho, zda ráčkujete nebo ne. Je to Regina Rázlová. Regina Rázlová zítra bude slavit narození. Nepřejeme všechno nejlepší. A jestli vy to máte taky na toho 16. července, tak se nám ozvěte, protože pokud ne Marta, tak určitě Robin, prostě v čase mezi 10. a 11. hodinou. Myslíme na vás, rádi zmíníme vaše narozky a do éteru pošleme vaše vzkazy. Teď Marek Ztracený, Zastav mě.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Česká rodina si loni z lesa odnesla 2,5 kila borůvek a přes 6 kilo hub. Na přehradě na Lipně na Českokrumlovsku hledají synice. A odborníci nedoporučují sjíždět Baťův kanál na Hodonínsku. Je skoro bez vody. Tady jsou další zprávy s Láďou Jakubem. Češi loni nazbírali 31,5 tisíce tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun víc. V porovnání s dlouhodobým průměrem sledovaným od roku 1994, který dosahuje 38 tisíc tun, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,5 kilo borů a 6 kilo hub. Najděte na Lipně synice. To není žádná nová hra, ale výzva vědců veřejnosti na přehradě Lipno, odkud jsme pro vás vysílali radiokemp. Odborníci žádají, aby lidé pomohli najít takzvané bentické synice. Jde o bakterie, které sice obsahují jed, ale člověku neubližují. Komu však způsobí vážné problémy, to jsou zvířata, pokud je snědí. Jsou to nárosty na kamenech, v bahně nebo na hrobaděném organickém materiálu. Lidé můžou hlásit nálezy vědcům prostřednictví webového formuláře Synice na břehu. No jak konkrétně vypadají, jde o neobvykle zelené, hnědé či tmavé povlaky, slizovité schůlky a nebo plovoucí tvary biomasy. Sucho letos zasáhlo severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj, ve srovnání s uplynulými lety o něco dřív. Úřady proto začaly vydávat zákazy odběru povrchové vody už počátkem června. Opatření zmírňující dopady sucha popisuje ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský.
2: Musíme manipulovat na těch nádržích. V některých případech se snažíme hledat i nějaké nové způsoby, jak té vody tam zadržet víc, respektive ji nevypouštět tolik, abychom si dokázali udržet na jiná delší a další suchá období. No a pak tady připravujeme vodní dílo Kryry, to je v Ústeckém kraji, je to teda tak jako v kousíček od Karlovarského a Středočeského kraje. K tomu se připravuje přivaděč vody, tak aby i tuhle suchou oblast s poměrně velkou nádrží dokázal zásobit a dokázali jsme tam udržet tu vodu.
1: Státní podnik už vykoupil potřebné pozemky na Lounsku a vypsal výběrové řízení na projektanta. Projektová dokumentace včetně zajištění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí se bude připravovat přibližně 5 let. Podnik čeká, že vodní dílo Kryry u Loun uvede do provozu kolem roku 2042. Hladina řeky Moravy a jejího přítoku Radějovky nad Hodonínem klesla natolik, že je rizikem splouvat závěrečný úsek Baťova kanálu, tedy od plavební komory Rohatec do Hodonína. Na webu to uvádí Povodí Moravy. Jedná se o důsledek dlouhodobé absence strážek a velkého sucha. Hladina je tak nízko, že nelze garantovat bezpečné propůtí. Míříme na východ Čech, doprava do průmyslové zóny na Rychnovsku je plynulejší. Řidičům totiž slouží první část nového obchvatu Častolovic.
3: Auto teď mohou využívat nový kruhový objezd na silnici 1/11 mezi Kostelcem nad Odlicí a Častolovicemi. Stavba je první částí připravovaného obchvatu Častolovic směrem na Solnici a má přispět k plynulejší i bezpečnější dopravě na vytíženém tahu. Nová křižovatka je už plně průjezdná, zatímco další práce na navazujícím obchvatu pokračují. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek 16. července bude oblačno na východě země, tedy na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách bude ještě doznívat déšť. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, na moravském jihu a východě naměříme až 32.
4: To byly nové zprávy, hezký večer vám přeji po 22. Kam zamíříme s dalším radiokempem po té, co ve 20 hodin dozněl v živém vysílání ten druhý, ten další s Pokáčem. Víc za chvilku, teď Flying Pickets, Donna Luz, anebo Elána Zalúbení.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Only You, to byly Flying Pickets a byl to velký vánoční hit roku 83. Ne tady u nás, tady hrálo maximálně Rádio Hvězda, ale ve Velké Británii a samozřejmě ten originál dal dohromady Vince Clark a Jezu. Tak za chvilku Michael jsem bylo taky, Tony Braxton, Unbreak My Heart, no a my si dáme info, které se týká příští středy. Dali jste si dneska spolu s námi Radiokem, doufám, že vás to bavilo a věřím, že vás dostali pokáč mezi 19. a 20. hodinou. Za týden se ten scénář bude víceméně opakovat, ale budeme na jiném místě. Takže Kemp, Stříbrný a Rybník, 22. červenec na východě Čech, pro vás budeme s Michalem Hruzou a kapelou Hruzy. A taky Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem, kteří budou průvodci celého odpoledne, ve kterých se bude samozřejmě soutěžit a vy budete moci vidět, jak se dělá rádio. Tak máte-li chuť, doražte, protože 20. hodinou nic nekončí a poté bude následovat taky afterparty Ondry Albrechta. Takže příští týden Radiokem stejně jako každou středu až do konce prázdnin. Těšíme se na vás. Teď mi raj, cesta z města.

Nyní a Katovel, Michael, jsem Belou o 10:30. Tady je frekvence 1. No a já vám to taky musím spočítat na zítřejší ráno v rámci posledního slova. Vezeme vám 41 500. Dneska proběhly taky dvě kola, nebo vlastně jedno kolo, jak si dívám, na našem radiokempu. Vy jste neuhodli špatně, takže zítra po ránu zase hádáme poslední slovo Pepi Vrtala. Pokud si to budete pamatovat, nedávejte dnešní tepy, ty byly špatné. Kompresor, voda, parťák, mapa, kde pak? Pepa Vrtal na svých cestách potřebuje něco jiného. Takže zítra mezi 7 a 8 hodinou raní. Teď Alex Warren a Fever Dream.

0: in my heart byl Phil Collins, s námi 10 minut po půl 11. Ano, hraje se znamenitý fotbal, 78. minuta utkání Anglie a Argentina, rozhoduje se o finalistovi, o tom, kdo v neděli nastoupí proti Španělsku. No, Anglie ve vedení nad Argentinou o jeden jediný gól do konce utkání, který zbývá 13 minut, plus případný čas nastavení Anglie v mírném vedení. Už za chvilku Eňáne Talangerová, nebo teď Tom Green and Don't Break the Heart.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Barman roku Štěpán Šimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu S1 Láďa Jakub. Češi a Slováci chtějí společně pořídit minomety.

0: Francie schválila asistovanou sebevraždu a v katedrále v Plzni našli poklady. Česko a Slovensko se budou zabývat společným pořízením minometů AM-120 pro mechanizované brigády, řekl ministr obrany Jaromír Zun na posetkání se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem v Praze. Česká republika zároveň podepsala dohodu o budoucím přistoupení ke slovenské rámcové smlouvě na pořízení vozidel Tatra T-815 v 25 takzvaných modifikacích. Společným pořízením by země měly množstevní slevu, víc říká náš ministr Zuna.
1: Jedním z těch konkrétních výstupů těch našich jednání v letošním roce je, že jsme právě dnes podepsali smlouvu o budoucím přistoupení k rámcové dohodě, pokud je o pořizování výzbroje. My jsme po vzájemných jednáních na pracovní úrovni se především rozhodli, že se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM-120, které armáda České republiky potřebuje do výzbroje svých mechanizovaných brigád.
0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopný, bude to moct udělat lékař. Množství dobových novin, drobné mince, turistické letáky, farní věstník a třeba taky údaje o průměrné mzdě, cenách základních potravin, benzínu a jízdného v městské hromadné dopravě obsahovaly dvě kovové schránky nalezené při rekonstrukci střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Zatavené schránky na biskupství otevřeli zástupci firmy, která střechu opravuje. Všechny materiály jsou ze začátku 90. let 20. století, kdy se střecha taky opravovala. Plzeňský biskup Tomáš Holub dodává.
2: Schrány ze Sanktusové věže naší katedrály svatého Bartolomě a nalezly se na začátku července. My jsme nevěděli, že tam budou dvě schrány, takže jsme byli napnutí. Teď už víme, je to to, co přišlo z poslední opravy na začátku 90. let. V jedné schráně tiskoviny, snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni, je tam farní věstník a v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
0: Schránky byly 30. září 1991 uložené v Makovici Sanktusníku, což je věžička na hřebeni. Střecha katedrály v Plzni se teď opravuje za 85 milionů korun. Dostane novou břidlicovou krytinu. Do Ostravy dorazilo americké hudební duo 21 Pilots. Začal tak další ročník čtyřdenního festivalu Colors of Ostrava, a to v průmyslovém areálu Ostrava Dolní Vítkovice. Dorazili tam už tisíce lidí. Fanoušci 21 Pilots přišli už dopoledne. Nad Lipenskou přehradou na Českokrumlovsku je jednou z mála míst v Česku, kde v noci můžeme bez světelného znečištění sledovat vesmír. Kromě Lipna je to Šumava a Novohradské hory v Jihočeském kraji. Ale pozorovat vesmír můžeme nedaleko Lipna třeba i ve dne, a to na hvězdárně na Kleti. Co v těchto dnech pozorovat právě ve dne, to nám prozradil Jakub Šimánek z hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.
3: Na Kleti máme každý den pozorování pro veřejnost, exkurze ve dne, ne v noci, protože v noci se tam dělá vědecký výzkum a pracuje se na dalekohledech, ale ve dne jsou každý den exkurze pro veřejnost. V případě jasné oblohy je pozorování slunce a slunečních skvrn skrz největší čočkový dalekohled v Česku a k tomu zajímavé povídání o vědeckém výzkumu, který se soustředí na asteroidy a komety právě na Kleti, což je nejvýše položená hvězdárna v Česku.
0: A jak se k observatoři na Kleti dá dostat, třeba vít pěšky nebo vjet lanovkou? V červenci a srpnu vyráží lanovka každou celou hodinu od 9 do 17 hodin. Trasa začíná v Krasetíně u Holubova a jízda na vrchol trvá 15 minut. Fotbalisti Jablonce nad Nisou v generálce na novou sezonu porazili v Rakousku Charkov 1-0. Poslední přípravný zápas se severu Čechů před vstupem do druhého předkola konferenční ligy rozhodl po změně stran střídající Jan Chramosta. Zlín zvítězil nad druholigovou Polonií Varšava 2-0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotbus Chotěbus 4-2.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: V Česku bude proměnlivo, oblačno, polojasno a pak zase hodně mraků. Takový bude tedy čtvrtek 16. července. Nejvíc mraků bude na Moravě, ve Slezsku a na Českém východě, kde budou doznívat ještě srážky. No, teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, ve Zlínském a Jihomoravském kraji až 32 stupně.
5: Hezký večer, vám přeji. 15. červenec je tady stále, my si z něj dáme ještě celých 60 minut. Za chvilku se vyčká Den Huba, Stenka, taky I'm in it. Don't be so shy.
4: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Julie Medley a Deeply a Savage Garden sedli do předpůlnočního času. A teď kapela z Vysočiny. Ano, Poetika. A je tady hit, který vyšel v dubnu letošního roku, čili je vlastně stále čerstvý. Je to blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Život je krásný a mějte ho pro ten další den prázdnin a léta, který nám začne už za pár minut, to znamená 16. červenec a čtvrtek. Jak bude zítra, čeká nás typicky letní den, docela teplé ráno a přes den by se teploty mohly dostávat až na 28 stupňů Celsia, tak doufám, že pohoda je u vás teď fajn.

0: Bed of Roses, to byli Bon Jovi. Tak ode mě dobrou noc až do rána, hezky si žijte a já se na vás těším, protože stále ještě máme středu, samozřejmě v neděli na finále dalšího červencového víkendu. Už za chvilku Shakira a pro jistotu ještě jednou pokáč Solitaire.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood
2: a v něm chci zahát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Česká rodina si loni z lesa odnesla 2,5 kg borůvek a přes 6 kg hub. Na přehradě na Lipně na Českokrumlovsku hledají synice. A odborníci nedoporučují sjíždět Baťův kanál na Hodonínsku, je skoro bez vody. Tady jsou další zprávy s Láďou Jakubem. Češi loni nazbírali 31,5 tisíce tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun víc. V porovnání s dlouhodobým průměrem, sledovaným od roku 1994, který dosahuje 38 tisíc tun, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,5 kg borů a 6 kg hub. Najděte na Lipně synice. To není žádná nová hra, ale výzva vědců veřejnosti na přehradě Lipno, odkud jsme pro vás vysílali radiokemp. Odborníci žádají, aby lidé pomohli najít takzvané bentické synice. Jde o bakterie, které sice obsahují jed, ale člověku neubližují. Komu však způsobí vážné problémy, to jsou zvířata, pokud je snědí. Jsou to nárosty na kamenech, v bahně nebo na hrobaděném organickém materiálu. Lidé můžou hlásit nálezy vědcům prostřednictvím webového formuláře Synice na břehu C. No jak konkrétně vypadají, jde o neobvykle zelené, hnědé či tmavé povlaky, slizovité schůlky a nebo plovoucí tvary biomasy. Sucho letos zasáhlo severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj, ve srovnání s uplynulými lety o něco dřív. Úřady proto začaly vydávat zákazy odběru povrchové vody už počátkem června. Opatření zmírňující dopady sucha popisuje ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský.
2: Musíme manipulovat na těch nádržích. V některých případech se snažíme hledat i nějaké nové způsoby, jak té vody tam zadržet víc, respektive ji nevypouštět tolik, abychom si ji dokázali udržet na jiná delší a další suchá období. No a pak tady připravujeme vodní dílo Kryry, to je v Ústeckém kraji, je to teda tak jako v kousíček od Karlovarského a Středočeského kraje. K tomu se připravuje přivaděč vody, tak aby i tuhle suchou oblast s poměrně velkou nádrží dokázal a dokázali jsme tam udržet tu vodu.
1: Státní podnik už vykoupil potřebné pozemky na Lounsku a vypsal výběrové řízení na projektanta. Projektová dokumentace, včetně zajištění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, se bude připravovat přibližně 5 let. Podnik čeká, že vodní dílo Kryry u Loun uvede do provozu kolem roku 2042. Hladina řeky Moravy a jejího přítoku Radějovky nad Hodonínem klesla natolik, že je rizikem splouvat závěrečný úsek Baťova kanálu, tedy od plavební komory Rohatec do Hodonína. Na webu to uvádí Povodí Moravy. Jedná se o důsledek dlouhodobé absence srážek a velkého sucha. Hladina je tak nízko, že nelze garantovat bezpečné propůjčí. Míříme na východ Čech, doprava do průmyslové zóny na Rychnovsku je plynulejší. Řidičům totiž slouží první část nového obchvatu Častolovic.
3: Auto teď mohou využívat nový kruhový objezd na silnici 1/11 mezi Kostelcem nad Odlicí a Častolovicemi. Stavba je první částí připravovaného obchvatu Častolovic směrem na Solnici a má přispět k plynulejší i bezpečnější dopravě na vytíženém tahu. Nová křižovatka je už plně průjezdná, zatímco další práce na navazujícím obchvatu pokračují. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek 16. července bude oblačno na východě země, tedy na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách bude ještě doznívat déšť. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, na moravském jihu a východě naměříme až 32.

0: přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

jedna.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu F1 Láďa Jakub. Češi a Slováci chtějí společně pořídit minomety. Francie schválila asistovanou sebevraždu. A v katedrále v Plzni našli poklady. Česko a Slovensko se budou zabývat společným pořízením minometů AM-120 pro mechanizované brigády, řekl ministr obrany Jaromír Zun na posetkání se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem v Praze. Česká republika zároveň podepsala dohodu o budoucím přistoupení ke slovenské rámcové smlouvě na pořízení vozidel Tatra T800.

0: 15 v 25 takzvaných modifikacích. Společným pořízením by země měly množstevní slevu, víc říká náš ministr Zuna.
1: Jedním z těch konkrétních výstupů těch našich jednání v letošním roce je, že jsme právě dnes podepsali smlouvu o budoucím přistoupení k rámcové dohodě, pokud je o pořizování výzbroje. My jsme po vzájemných jednáních na pracovní úrovni se především rozhodli, že se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM120, které armáda České republiky potřebuje do výzbroje svých mechanizovaných brigád.
0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopný, bude to moct udělat lékař. Množství dobových novin, drobné mince, turistické letáky, farní věstník a třeba taky údaje o průměrné mzdě, cenách základních potravin, benzínu a jízdného v městské hromadné dopravě obsahovaly dvě kovové schránky nalezené při rekonstrukci střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Zatavené schránky na biskupství otevřeli zástupci firmy, která střechu opravuje. Všechny materiály jsou ze začátku 90. let 20. století, kdy se střecha taky opravovala. Plzeňský biskup Tomáš Holub dodává.
2: Schrány ze Sanktusové věže naší katedrály svatého Bartoloměje a nalezly se na začátku července. My jsme nevěděli, že tam budou dvě schrány, takže jsme byli napnutí. Teď už víme, je to to, co přišlo z poslední opravy na začátku 90. let. V jedné schráně tiskoviny snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni. Je tam farní věstník a v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
0: Schránky byly 30. září 1991 uložené v Makovici Sanktusníku, což je věžička na hřebeni. Střecha katedrály v Plzni se teď opravuje za 85 milionů korun. Dostane novou břidlicovou krytinu. Do Ostravy dorazilo americké hudební duo 21 Pilots. Začal tak další ročník čtyřdenního festivalu Colors of Ostrava, a to v průmyslovém areálu Ostrava Dolní Vítkovice. Dorazili tam už tisíce lidí. Fanoušci 21 Pilots přišli už dopoledne. Nad Lipenskou přehradou na Českokrumlovsku je jedno z mála míst v Česku, kde v noci můžeme bez světelného znečištění sledovat vesmír. Kromě Lipna je to Šumava a Novohradské hory v Jihočeském kraji. Ale pozorovat vesmír můžeme nedaleko Lipna třeba i ve dne, a to na hvězdárně na Kleti. Co v těchto dnech pozorovat právě ve dne, to nám prozradil Jakub Šimánek z hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.
3: Na Kleti máme každý den pozorování pro veřejnost, exkurze ve dne, ne v noci, protože v noci se tam dělá vědecký výzkum a pracuje se na dalekohledech, ale ve dne jsou každý den exkurze pro veřejnost. V případě jasné oblohy je pozorování slunce a slunečních skvrn skrz největší čočkový dalekohled v Česku a k tomu zajímavé povídání o vědeckém výzkumu, který se soustředí na asteroidy a komety právě na Kleti, což je nejvýše položená hvězdárna v Česku.
0: A jak se k observatoři na Kleti dá dostat, třeba vít pěšky nebo vjet lanovkou? V červenci a srpnu vyráží lanovka každou celou hodinu od 9 do 17 hodin. Trasa začíná v Krasetíně u Holubova a jízda na vrchol trvá 15 minut. Fotbalisti Jablonce nad Nisou v generálce na novou sezonu porazili v Rakousku Charkov 1-0. Poslední přípravný zápas severu Čechů před vstupem do druhého předkola konferenční ligy rozhodl po změně stran střídající Jan Chramosta. Zlín zvítězil nad druholigovou Polonií Varšava 2-0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotbus Chotěbus 4-2.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: V Česku bude proměnlivo, oblačno, polojasno a pak zase hodně mraků. Takový bude tedy čtvrtek 16. července. Nejvíc mraků bude na Moravě, ve Slezsku a na Českém východě, kde budou doznívat ještě srážky. No, teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, ve Zlínském a Jihomoravském kraji až 32 stupně.